láska svádí, ona ví, čím láska zní. Já vím, kdy láska není hraní, ona ví, proč s láskou sním.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

Habous, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takovej 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

AG Fleci, respektíve solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věrodůstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normální lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na Portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru bylo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasco a Partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo pokaždé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

Takhle hezky o létu zpívá na Rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto, to je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

pod náměstím míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s ním anebo s ní, že

než rozbouřené moře, od Kréty vítr žen na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe.

karpatských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today,

podál. Já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát. Chtěl bych se k tobě tulit, chtěl bych se s tebou milovat, chtěl bych ti pusu dát.

0: Já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpívačkové sestavě Seashow, tak snad to stihnem. Jako úvod do Léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
6: Je ne, prázdně... jsem to já. Ano, ano,
5: a je prázdninově naladěn, Ondra?
6: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen.
5: Že tak rychle.
6: Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě černová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: Já jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš, jako učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Jirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, jako, byl jako blbost.
0: Jo, jako on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš, to ty
0: umíš. Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí ničím,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle. A říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko. Jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, Mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bo. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá. Bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propichnutý.
7: Si dám propichnout, no.
6: Jo, ona si dá propichnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: Tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: no,
7: je nápad.
6: Pokud.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer jdu na ples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, Nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
9: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
8: No,
7: tak dobrý.
8: No, takhle dobrý. By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vemu ještě trochu ty slivovici.
7: Ne, ale... nepij, vždyť se netrefíš.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na Nedomedřitku nebo bakaláře Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení, v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stáli jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak... Ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslné sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou. Jo? To byla pro ní banalitka. Ale to a pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře. Jo? Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Wittnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může. 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění? Ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Praští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše, situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme. Půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Ne, pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových Lázní. Vážení přátelé. Z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlašku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlaško, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prostě řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zevlovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Jaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla? Že jsi třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
5: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
5: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
5: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
5: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
5: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No tak...
5: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
5: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít
5: kolik. Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, na okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
5: Klášterec nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak postoji. Se přesune to ještě do Prahy, do Galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou, takže by to mělo být jako kniha. No.
5: Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer.

0: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
0: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
2: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníku i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
0: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
3: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
0: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
4: A učně nemáte?
5: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
4: A můžete nám zase sdělit důvod?
5: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
4: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
5: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
4: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Teď jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
5: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
4: Dopadlo to jak?
5: Katastrofálně.
4: Tak to popište nějak.
5: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
4: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
5: Dlažku i kameny.
4: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
5: Většina dozad.
4: A vy jste byl zraněn také dozad?
5: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
4: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
5: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
4: A je nějaké řešení?
5: Je ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
4: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
5: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
4: Ano, přesně tak.
5: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a někdy ho nepřivezou vůbec.
4: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
5: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
4: Vy si zpíváte kterou?
5: Díra, nedíra, furt se zalívá.
4: A zpíváte dlouho?
5: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
4: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
5: Ne, no ty budeme zpívat.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. Ať stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezi A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vudinovou. Díky.
1: My taky děkujeme a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, ne. Jo?
4: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
4: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
4: Jaký cigaret?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
4: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Já
4: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Panivku, už máš na stole.
4: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo? Sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
4: Tak připrav mě, vykartáčuji světlé šaty.
5: Jo, já vykartáčuji to
4: pojď. Zhrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
4: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
4: Já se postíkám, kolik je hodin, podívej se na to, pojď tak hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně dnes začíná oprava úseku silnice 1/49, kterým denně jezdí přes 30 000 aut. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm stavbaři budují obří ovčín, takzvanou pajtu. Ústavní soud dnes rozhodne o senátorském návrhu zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Dnes čekejte polojasno až deštivo s maximy až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Silničáři dnes zahajují další etapu opravy silnice 1/49 ve Zlíně. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku u supermarketu Terno. Až do konce července zůstane silnice, která s více než 30 tisíci auty projíždějícími za den patří mezi nejvytíženější v Česku, průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru. Změní se také příjezd k obchodní zóně, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Po dobu stavebních prací bude možné odbočit k supermarketu Terno pouze vpravo, a to tedy ve směru od Zlína. Také výjezd od supermarketu bude umožněn pouze odbočením doprava, to znamená ve směru na Otrokovice.
0: Provoz přes železniční přejezd, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace, budou řídit pracovníci stavby. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm roste obří opčín. Pajta, dlouhá 40 metrů, bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kobyliska. Ten připomene tradici lesnictví a salašnictví na Valašsku.
3: Proč je tak velká, vysvětluje architekt Jan Kraut.
4: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století opravdu stáda se stovkami ovcí, a proto i 40-metrový objekt ovčína.
3: Uvnitř staví řemeslníci podle tradičních postupů, říká technický náměstek muzea Milan Gezerich.
5: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten čindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
3: Celý areál Kolibiska se lidem otevře v roce 2027. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech.
6: Sport.
0: Sportovní úsek fotbalového Slovácka rozšiřuje Michal Kadlec, který bude spolupracovat s dosavadním sportovním ředitelem Veličem Šumulikoským. Bývalý kapitán se tak po dvou letech vrací do klubu, ve kterém začal taky ukončil hráčskou kariéru. Jako hráč byl Kadlec u největších úspěchů historie Slovácka, včetně vítězství v Českém poháru v roce 2022.
7: Po konci fotbalové kariéry pracoval Michal Kadlec jako hráčský agent a televizní expert. Teď bude jako sportovní manažer Slovácka podřízený sportovnímu řediteli Veliče Šumulikoskimu. Návrat bývalého kapitána je první výraznou změnou od chvíle, kdy se na začátku týdne stal Vítězslav Skopal novým většinovým vlastníkem klubu. David Ekvinda, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 24 až 19 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji zpočátku polojasno. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přeháňky a silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr slabý severovýchodní, postupně severozápadní, s nárazy až kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Další horká noc je za námi, už to začíná být celkem únavné, ale nebudu naříkat a místo toho vás, milí posluchači, vítám do středy. Dobré ráno si přejeme. Na začátku nového měsíce v kalendáři vidíme 1. červenec, svátek oslaví Jaroslavy. Miloš Birka přidá rozjezdovou písničku a já už mezi tím chystám drobnou porci zajímavé historie do kalendária. Teď je 5:05.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Do nového dne i měsíce vás, milí posluchači, probouzí Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno k datu 1. července. Nahlédneme do kalendária. V roce 1864 se narodil Josef Lidl. V Brně se vyučil a založil dílnu žestových nástrojů, kde kromě oprav zavedl také výrobu. Jeho dechové nástroje byly oceňovány na mnoha světových výstavách. Přesně před 90 lety zahájil činnost reklamní filmový ateliér firmy Baťa ve Zlíně. Původně měl sloužit jako místo pro natáčení reklamních snímků. Později se stal, jak víme, základem slavných zlínských filmových ateliérů. V roce 1947 se narodil dnes už zesnulý trumpetista Vladislav Kozderka. Po absolvování konzervatoře a JAMU byl několik let členem státní filharmonie. Poté se stal solovým trumpetistou orchestru Národního divadla a také členem symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. 45 let dnes uplyne od úmrtí malíře Zdeňka Buriana, rodáka z Kopřivnice. Už od 16 let se živil sám jako ilustrátor. Své služby nabízel nakladatelům i nejrůznějším firmám a prodejnám. Mezinárodního uznání mu přinesly zejména ilustrace k dobrodružným knihám z pravěku a jeho zdařilé rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin. Trošku odbočím, v roce 1979 uvedla společnost Sony na japonský trh první Walkman. A ještě 1. červenec roku 1994 Muzeum města Brna poprvé zpřístupnilo vilu Tugendhat pro veřejnost. Na rekonstrukci do původní podoby ale budova čekala téměř 20 let. Památkou UNESCO je od roku 2001.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vrátíme se do roku 77, naprosto zásadního pro skupinu Bee Gees. A ta měla zase lví podíl na hudební stránce filmu, který dnes označujeme za kultovní. Horečka sobotní noci jistě, Saturday Night Fever. Bráchové Gibovi se vezli na další obrovské vlně úspěchu. Za minutu bude 17:15. Dobré středeční ráno.

0: 5 hodin 18 minut, před námi středa, do 1. července vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín. Dál nás bude zajímat průběh počasí, zastavíme se u krátké předpovědi. Současný teplotní stav regionu naznačím hned v úvodu.
1: Počasí.
0: 21 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, ve Vizovicích a ve Valašském Meziříčí. 22 stupňů to je Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a ještě si tam přidáme Zlín a Bojkovice. 20 stupňů hlásí Hošťálková, Luhačovice, Strání, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. Pak tu mám 19 stupňů ve Štítné nad Bláří, ve Valašské Sednici a v Horní Bečvě. Seznam uzavírají Velké Karlovice s 18 stupni. Dnes očekávejme polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se prý vytvoří přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou srážky přecházet do deště a ustávat. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, povane slabý severovýchodní, odpoledne mírný, postupně severozápadní vítr. Rychlost 3 až 7 ovšem přechodí z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž je stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pro dnešek se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdeme na česko-polské hranici. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 3. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře Severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Nejsi. Do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vchází.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zprávás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě jezdí od dneška nová poptávková doprava. Mikrobus pro 8 lidí zastaví na 230 místech ve městě. Za jednu jízdu zaplatí cestující 15 korun. Levnější jízdné za 10 korun mají děti a seniori s rožnovskou seniorskou kartou. V Dolním Němčíně Uhersko-Hradišťsku připravují výstavbu 3 bytových domů, dohromady nabídnou celkem 33 bytů, které budou určené jako dostupné bydlení pro mladé rodiny nebo seniory. Jejich vybudování bude stát zhruba 200 milionů korun. Při financování obce počítá s využitím dotace a výhodného úvěru. Novou výstavu připravili v kryptě katedrály svatého Václava v Olomouci pracovníci tamního arcidiecézního muzea. Expozice představuje jedinečné liturgické umělecké předměty. Některé z nich jsou podle kurátorky Heleny Zapalkové k vidění poprvé. Například soubor mešních filigránských nádob. Přes 800 mladých handicapovaných sportovců ze 13 evropských zemí se zúčastní sportovních her Emil Open v Brně. Utkání se ve 4 týmových a 7 individuálních disciplínách, jako je třeba plavání, lukostřelba nebo obdoba petangu. Součástí her bude od středy do pátku i dobrovolný program na náměstí Svobody. Přesun agent lidských práv, národnostních menšin nebo duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstva dál vyvolává kritiku. Na protest proti změně rezignovalo víc než 50 odborníků z vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich ochrana zranitelných skupin potřebuje nadrezortní koordinaci. A krátce k počasí, aktuálně se teploty pohybují mezi 22 až 19 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji zpočátku polojasno. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a silné bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů. Vítr slabý severovýchodní, postupně severozápadní, přechodně z nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ventilátory na plný výkon, otevřená vrata i chlazení vodou. To jsou způsoby, kterými zemědělci chrání před vedry svá zvířata ve chlévech. Do jednoho kravína se vypravíme už za chvíli, teď je půl šesté a 3 minuty.

0: horko, že by ani krávu nevyhnal. Tak by se dala popsat s troškou nadsázky situace ve chlévech, kde se před tropickými teplotami a přímým sluncem schovávají hospodářská zvířata. Chovatelé se jim všemi možnými způsoby snaží od horka ulevit. Třeba v Kravínech na Břeclavsku používají kromě ventilátorů i vodní mlhu.
1: Zootechnik Antonín Osička mě otevřenými vraty vede do chléva s několika desítkami strakatých krav. Ventilátory u stropu tady pracují na plný výkon.
2: Díky tomu, že to je vlastně starší prostorná stáj, celkem s těma ventilátorama tady ty krávy to se cítí velice dobře.
1: Dokážou ty ventilátory třeba i snížit tu teplotu, která v té stáji je, protože je tady o poznání lépe, než když jsme stáli venku na sluníčku před tím kravínem.
2: Tak určitě ty ventilátory mají tu funkci, aby zde bylo chladnější a dokážou tady prostě rozproudit ten vzduch, tak aby tady bylo dýchatelno pro ty krávy. Máme samozřejmě pootvírané všechny vrata, všechny okna, co by to bylo možné, aby ten průvan tady v těch teplých dnech byl co největší.
1: Krávy tady mají možnost jít i na venkovní pastviny, ale jak se tak dívám, tak všechny jsou vevnitř. Je to tím, že tady prostě je jim lépe?
2: Ano, tady jim je určitě lépe, protože venku na sluníčku, tak jak člověk se schová do stínu, že jo, tak i ta kráva není hloupá a schová se, aby se nepřežívala.
1: Jaké má to horko posledních dní třeba vliv na produkci mléka?
2: Tak produkce mléka samozřejmě tím, že ty krávy míň přijímají potravy, tak se snížila. Jo, snížila u nás to čítá třeba 2 litry na krávu.
1: V další stáji u dojírny pak chovatelé krávy ochlazují vodní mlhou. Právě dostatek vody je teď pro zvířata podle předsedy Svazu chovatelů českého strakatého skotu Mariana Bílého nejdůležitější.
3: Ta voda, ten přístup k vodě je důležitý sledovat, aby vůbec napaječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích,

0: Za minutu bude 6:45. Podíváme se na aktuální zprávy od meteorologů, jak vidí další průběh odborníci a taky na ranní teploty Zlínského kraje, jak jsme na tom v těchto chvílích.
1: Počasí.
0: 21 stupňů v Kroměříži, v Holešově, ve Vizovicích a ve Valašském Meziříčí. 22 stupňů to je Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a Zlín. 20 stupňů hlásí momentálně Hošťálková, Luhačovice, Strání, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. 19 stupňů vidím ve Štítné nad Bláří, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Velké Karlovice uvádějí stupňů 18. Dnes očekávejme polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer pak budou srážky přecházet do deště a ustávat. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Povane slabý severovýchodní, odpoledne mírný, postupně severozápadní vítr. Rychlost 3 až 7, ale přechodně z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. U toho jsou a vydrží dobré až velmi dobré rozptylové podmínky. Biozátěž je stále vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: 1. července Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové houslový virtuos Pavel Šporcel. Dozvíme se například i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu.
0: Celý rozhovor s Pavlem Šporclem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy uvede Markéta už za chvíli. 6 hodin bude za 7 minut.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na Valašsku se v říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka, silniční spojení regionu na dálniční síť. Po více než 2 měsících oprav se dnes znovu otevřel venkovní bazén ve zlínských městských lázních. Amalgamové výplně v Česku končí, zubaři je můžou ode dneška použít už jenom výjimečně. Dnes čekejte zpočátku polojasno a postupně deštivo s maximy až 34 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Palačovská spojka, silniční napojení Valašska a dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování po regionu.
2: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
1: Venkovní bazén v areálu zlínských městských lázních se dnes po více než 2 měsících oprav znovu otevřel veřejnosti. Rekonstrukce začala na konci dubna a skončila téměř o 3 týdny dříve, než se původně plánovalo. Vyšla na necelých 9 milionů korun. První návštěvníci si můžou přijít zaplavat už od 6 hodin ráno. Podobu všech úprav popisuje provozní ředitel lázní Michal Košut.
3: Byl odstraněný původní keramický obklad, který je nahrazen teďka tou novou folií. Samozřejmě jsou to doplněné nové nerezové schůdky, jsou nové odrazové můstky a nové potrubí kolem bazénu.
1: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
4: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
1: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese. Sport. Fotbalisté Mexika hrají v prvním kole playoff mistrovství světa proti Ekvádoru. Utkání začalo na Aztéckém stadionu v Mexico City o hodinu později kvůli dešti. Mezi nejlepších 16 týmů na turnaji se dostali Norové, kteří vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1, a také Francouzi. Ti porazili i díky dvěma trefám Kyliana Mbappého Švédsko 3-0. U fotbalistů Nizozemska končí trenér Roland Koeman. 63letý kouč rezignoval poté, co s národním týmem vypadl na mistrovství světa v prvním kole play-off po penaltách proti Maroku. Počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 22 až 19 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji zpočátku polojasno. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr slabý severovýchodní, postupně severozápadní, přechodně s nárazy až 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu přeje Markéta Jeníková mladší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Aktuální pranostika nám říká, že když dne ubývá, horka přibývá. A to se taky naplňuje. Po tropické noci nás čeká další horký den. Vítám vás, milí posluchači, do středy. Obracíme kalendář na nový list. Přejeme si dobré ráno do 1. července. Pokud máte v rodině nebo v okruhu přátel Jaroslavu, nezapomeňte popřát k svátku. A já už za chvíli připomenu kousek historie v pravidelném kalendáriu. Máme 6 hodin a 5 minut. Příjemné letní ráno přeje i tentokrát Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Do nového dne i měsíce vás, milí posluchači, probouzí Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno gratu 1. července. Nahlédneme do kalendária. V roce 1864 se narodil Josef Lidl. V Brně se vyučil a založil dílnu žestových nástrojů, kde kromě oprav zavedl také výrobu. Jeho dechové nástroje byly oceňovány na mnoha světových výstavách. Přesně před 90 lety zahájil činnost reklamní filmový ateliér firmy Baťa ve Zlíně. Původně měl sloužit jako místo pro natáčení reklamních snímků. Později ale, jak víme, se stal základem slavných zlínských filmových ateliérů. V roce 1947 se narodil dnes už zesnulý trumpetista Vladislav Kozderka. Po absolvování konzervatoře a jamu byl několik let členem státní filharmonie. Poté se stal solovým trumpetistou orchestru Národního divadla a také členem symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. 45 let dnes uplyne od úmrtí malíře Zdeňka Buriana, rodáka z Kopřivnice. Už od 16 let se živil sám jako ilustrátor. Své služby nabízel nakladatelům i nejrůznějším firmám a prodejnám. Mezinárodního uznání mu přinesly zejména ilustrace k dobrodružným knihám z pravěku a jeho zdařilé rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin. Když trochu odbočím k technice, v roce 1979 uvedla společnost Sony na japonský trh první Walkman. A ještě 1. červenec roku 1994 Muzeum města Brna poprvé zpřístupnilo vilu Tugendhat pro veřejnost. Na rekonstrukci do původní podoby ale budova čekala téměř 20 let, památkou UNESCO je od roku 2001. Tolik z kalendária, dál se podíváme na regionální dopravu. Rychlost řidičů na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově kontrolují radary. Na hlavní spojnici mezi Brnem a Uherským Hradištěm mezi Bystrem Tramp a odbočkou na Stupavu policisté spustili 3 úseková měření. Podrobnosti už za chvíli s reportérem Michalem Sladkým.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Písnička Michala Tučného obsahuje pouhé 4 akordy, není složitá, takže i pro začínající kytaristy poměrně bych řekl snadný úkol. Jak zaujmout třeba na letním táboře. Jdeme do roku 94.

0: Řidiči jedoucí po frekventované silnici 1/50 přes Buchlovské hory spojující Brno a Uherské Hradiště by měli sundat nohu z plynu. Na několika místech tam totiž začalo v ostrém provozu fungovat úsekové měření. Podrobnosti zjišťoval reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, kde jsou radary měřící rychlost projíždějících vozidel?
1: Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové jsou radary na třech úsecích, konkrétně od Bystra Tramp po odbočku na hrad Buchlov, od hradu Buchlov po Staré Hutě a odsud k odbočce na Stupavu. Další dvě místa se ještě připravují, kdy přesně budou v provozu, se ještě neví. Radary už přitom byly nainstalované na podzim minulého roku a jejich fungování se ladilo ve zkušebním provozu. Čekalo se taky na všechna potřebná povolení. V ostrém provozu funguje úsekové měření od pátku.
0: Proč nechali policisté do Buchlovských hor ty radary nainstalovat?
1: Cílem je pochopitelně zvýšit bezpečnost. V tomto kopcovitém terénu plném zatáček totiž velmi často dochází ke smrtelným a vážným nehodám. Podle policejních statistik se tam stalo od roku 2010 do poloviny loňského roku 467 havárií. Z toho bylo 101 s účastí motorkářů a 20 smrtelných. Jejich hlavní příčinou byla nepřiměřená rychlost. V uplynulých dvou letech se navíc ve srovnání s dlouhodobým průměrem počet nehod zvýšilo o 15%. Krajský koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík mi už dříve řekl, že dosavadní opatření jako zdrsněný povrch v zatáčkách, svodidla nebo vodící šipky varující před ostrými zatáčkami nezabírali. Proto je instalace radaru na místě. Hrozba vysokých pokut nebo ztráty řidičského průkazu by podle něj mohli zabrat.
0: Michale, padly už nějaké pokuty?
1: Řešení přestupku bude mít na starosti odbor dopravních a správních agent Městského úřadu Uherské Hradiště. Jeho mluvčí Jan Pášma uvedl, že prozatím neevidují žádný přestupek. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové je to ale tím, že údaje z měření se odesílají do systému zhruba jednou za 14 dnů, takže případné hříšníky pokuty či jiné sankce určitě neminou.
0: Řidiči pozor, na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově kontrolují rychlost projíždějících vozidel i motocyklů radary. Podrobnosti připravil reportér Michal Sladký, kterému děkuju a přeju hezký den.
1: Rádo se stalo, naslyšenou, hezký den všem.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
3: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Peter Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 9 minut bude 6:30. Volám Český hydrometeorologický ústav, to znamená, že další věty věnujeme průběhu počasí, poslechneme si podrobnou předpověď. Tu má pro nás tentokrát připravenou meteorolog Petr Minster. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začneme, jako obvykle, u popisu současného stavu. Jak tedy prozatím hodnotíte dnešní ráno ve Zlínském kraji?
1: Ráno je stále ještě teplé, teploty kolem 20 stupňů, někde zůstala i ta tropická noc, hlavně v těch údolích, no a oblačnosti té je méně na jihu a východě kraje, malinko větší je právě na západě a severu, ale rychle ubývá a vítr ten fouká slabý, proměnlivý.
0: Jaký průběh počasí nám přinese první červenec v dalších hodinách? Stále máme počítat s tropickými teplotami?
1: Dnes ještě tropické teploty čekáme v maximech 30 až 33 stupňů. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno. V průběhu odpoledne se bude potom oblačnost zvětšovat, budou se vytvářet přehánky a bouřky, zejména v té východní části. Rozšíří se postupně ale na celý kraj a ty bouřky budou i velmi silné, zejména se v nich mohou opakovat srážky s celkovými úhrny i kolem 50 mm. Také se můžou vyskytnout kroupy kolem 2 cm a samozřejmě silné nárazy větru. Ve večerních hodinách budou ty srážky přecházet spíše už do deště a postupně ubývat.
0: V biozátěži nabídnete jaké číslo?
1: Tam je to ještě trojka právě kvůli tomu velmi teplému počasí.
0: Dál se podíváme na čtvrtek. Jak vypadá předpověď na zítřek?
1: Ve čtvrtek budou už v průběhu noci ty srážky doznívat, jenom slabý dešť, ráno potom už beze srážek, ale oblačnost se bude zmenšovat trošku pomaleji, až v průběhu dopoledne se potom objeví polojasno, do večera dokonce skoro jasno a celý den čtvrteční už bude beze srážek. Teploty ty budou mezi 17 a 14 v ranních hodinách, odpoledne 23 až 26, takže tam máme výrazný ochlazení. Vítr ten zůstane severních směrů mírný a bude zvolna slábnout.
0: Projděme si ještě zbytek pracovního týdne a případně začátek víkendu. Naznačte, Petře, prosím, další průběh.
1: Během pátku, ale v noci, přejde ještě další studená fronta, už spíše s těmi slabšími srážkami, přehánky nebo déšť, ale do rána už se srážky vymizí, přes den potom bude oblačno, postupně polojasno a teploty kolem 14 stupňů ráno, odpoledne od 20 do 24 stupňů.
0: Teplotní rekordy probereme na závěr. Jaké jsou to hodnoty? Jsme zvědaví pro první červenec ve Zlínském kraji?
1: Z roku 2022 máme nejvyšší hodnotu v Bojkovicích 35,7 stupňů. Ta dnes pravděpodobně překročena nebude, nicméně ani nedosáhneme té nejnižší hodnoty, která je z roku 1962 a to je minimum 0,5 v Brumově Bylnici.
0: O počasí nám podrobně pověděl meteorolog Petr Minster. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Už tento čtvrtek v brzkých ranních hodinách začne od instalace drátěné sochy Vulpsa, která stojí poblíž tržnice ve Zlíně. Českému rozhlasu to potvrdil kurátor Krajské galerie ve Zlíně Ivan Bergman. V krajském městě byla socha autora Františka Skály od konce loňského září. Řidiče ve Vsetíně čekají ode dneška dopravní komplikace. Silničáři zahajují opravu ulice Palackého. Nejprve bude úsek od kruhového objezdu po pobočku ke kostelu Dolního sboru průjezdný jen jedním směrem, opačný povede objížďkou přes centrum. Dnes oficiálně vzniká Jihomoravský institut mysli. Organizace založená krajem má za cíl zlepšit kvalitu i dostupnost péče v oblasti duševního zdraví a zároveň ulevit dlouhodobě přetíženým krizovým centrum. Institut má pomoct propojit odborníky a lépe koordinovat jejich kapacity. Ostrava hostí největší festival elektronické hudby ve střední Evropě Beats for Love. V areálu Dolních Vítkovic začíná právě dnes. Na 18 scénách se během 4 dnů představí více než 550 umělců. Hned první večer bude patřit největší hvězdě skotskému DJ a producentovi Calvinu Harrisovi. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků, většina z nich byla z Číny. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 23 až 19 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne četné a silné bouřky. Srážky se rozšíří na celý kraj a večer budou přicházet do deště a ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Dnešní velmi silné bouřky budou doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně došlo na kruhovém objezdu ulice Komenského k nehodě dvou aut. Hlášen je zde i únik vozních kapalin a mezi obcemi Morkovice Slížany a Počinice Tětětice je také hlášena dopravní nehoda. Ze zprávy to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: K dopravě už jenom drobná poznámka z historie. Dnes je to přesně 20 let, kdy začal platit nový silniční zákon s přísným bodovým systémem hodnocení dopravních přestupků řidičů. 20 let už je to. Tak samozřejmě už to není jenom o pokutách, ale i bodech, které si musíme hlídat. Přeju klidnou jízdu a dobré ráno do středy 1. července, když máme 6:30, 3,5 minuty.

Za 4 minuty, 6:45 je 1. července, přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín všem svým probuzeným posluchačům. Další dopravní komplikace čekají ode dneška řidiče ve Zlíně. Silničáři se pustí do opravy vytížené silnice 1/49 v Loukách

0: Za malý okamžik bude 6:45, pokračujeme krátkou předpovědí, upřesníme si další letní průběh teplot i související záležitosti.
1: Počasí.
0: Ještě současné ranní hodnoty, momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 19 a 23 stupni. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Srážky se rozšíří na celý kraj, večer budou přecházet do deště a později by měly od západu ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 33 stupňů, povane slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní a postupně severozápadní vítr, rychlost 3 až 7 a přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, měly by takovéto po celý den zůstat a biozátěž, ta se taky zatím nepohnula z trojky, takže i dnes máme zátěž vysokou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Teploty posledních dnech dosahují tropických hodnot, v horku bychom se proto měli věnovat i našim zahradám a dopřát jim, co potřebují. Na co bychom neměli zapomínat? To bylo tématem pondělní poradny s Českým rozhlasem Zlín. Ukázku výstřižek vám nabídneme už za chvíli.
2: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uherskohradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Jak v létě chránit naše zahrady před vedrem? A můžeme jim neuváženou péčí uškodit, když to myslíme dobře? Na to v poradně s Českým rozhlasem Zlín odpovídal František Václavík z Machové, odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu. Moderátorka Anna Randárová se ptala třeba na to, jak bychom v horkých dnech měli správně zalévat.
1: Je potřeba si uvědomit rozdíl mezi jednotlivými pěstovanými druhy. Pochopitelně, pokud je to zelenina, tak tu je potřeba zalévat každý večer, ale podotýkám večer, ne v době, kdy je horko a vysoká teplota, protože pokud i zalijeme v době, kdy jsou ty obrovská vedra, tak se bleskově vypaří, vyschne a k té rostlině se dostane velmi málo vláhy nebo té zálivky jako takové. Pokud má někdo zalévání trávníků, tak je to možno si to řídí sám podle situace, už je na to naučený. I když trávník by často potřeboval zálivku, protože je nízko koření, ale asi si ho nebudeme moc v nějakém velkém rozsahu běžně dovolit, tak alespoň třeba jednou za týden bychom ho měli pokropit. Je rozdíl mezi zeleninou a stromky. Pokud jsou to velké, vysoké stromy, tak je zalévat vůbec nemá smysl, protože koření do hloubky metr, půl metru a hlouběji a tam, než se ta zalévaná voda k tomu dostane, tak vlastně se všechna jako ztratí. Pokud jsou to nízko vzrůstné stromy, jako podnože pro nízko vzrůstné stromy, tak ty koření 30-40 cm a tam je při těchto velikých vedrech by je alespoň jednou za týden jsme měli zalét. Ale než bychom je měli jenom pokropit, tak to nemá vůbec smysl. Raději zalejte jeden strom a další vynechte a za týden druhý strom, tak aby jsme k tomu stromku dali třeba alespoň 20 litrů vody. Protože pokud je to méně, tak je to jenom v horní vrstvě a ta se spíš vypaří, než aby se to dostalo k těm kořenům toho stromku. Takže raději méně často, ale větší dávkou. A pokud se týká skleníků, tak ti se musí zalévat každý podvečer nebo každý večerní dobu, protože ty, pokud nebudou větrané a nebudou pravně zalívané, tak v těchto vedrách se dočkáme efektu, že nám uschnou.
2: Vy jste zmínil skleníky a tedy to, že je potřeba zalívat a je tam ještě dobré udělat nějaké další opatření, abychom nepřišli o všechno, co v tom skleníku je při těchto vysokých teplotách?
1: Tak pochopitelně se tam množí také škůdci, svilušky a podobně, ale to už většina zahrádkařů zná a pokud se třeba na okurkách objeví drobné bílé, takové nabělevé, anebo se tam objeví pavučinky na těch rostlinách, tak tam jsou většinou roztoči, svilušky a dá se to velmi dobře prostě řešit chemicky, ale to zase pokud to děláme, tak jedině v podvečer, protože když to ošetříme ty listy v tomto vedře, tak je to veliký problém.
0: Záznam celé poradny si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz. Sleduju čas, 7 hodin bude za 8 minut, před zprávami si ještě poslechneme hvězdného Elvise a Terezu Kerndlovou. Dobré první červencové ráno přeje za Český rozhlas Zlín Petr Uhřík.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně pořádá zítra den melanomu. Lidé si mohou nechat vyšetřit znaménka. Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo rekonstrukci silnice druhé třídy v Držkové na Zlínsku. Vyžádalo si investici přes 15 milionů korun. Bývalý fotbalista Kadlec se vrací do Slovácka jako sportovní manažer. Dnes bude polojasno, později odpoledne bouřky z maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Jeníková mladší. Dobré ráno. Zájemci si mohou zítra od 10 do 14 hodin nechat vyšetřit znaménka, a to přímo v ambulancích kožního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati. Koná se tady preventivní akce s názvem Den melanomu. Pokračuje mluvčí zlínské nemocnice Dana Lipovská.
2: Pravidelná kontrola znamének patří mezi nejúčinnější způsoby prevence rakoviny kůže. Zájemci absolvují preventivní vyšetření kožních znamének a pigmentových skvrn zkušenými dermatology. K dispozici bude vyšetření klasickým i digitálním dermatoskopem a také informační materiály zaměřené na prevenci kožních onemocnění.
0: Držkové na Zlínsku silničáři dokončili rekonstrukci silnice 2/489. Oprava téměř 900 metrů dlouhého úseku v zastavěné části obce začala loni v květnu a vyžádala si investici ve výši více než 15 milionů korun. Pokračuje ředitel ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.
3: V rámci stavebních úprav došlo k celkové výměně konstrukce vozovky, odfrézování původních živičných vrstev a položení nového asfaltobetonového povrchu. Šířka silnice je nyní sjednocena na 7 metrů, byly vybudovány také zastávkové pruhy pro linkovou dopravu a obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení.
0: Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO, Taťána Malá, by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
4: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy, myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
1: Sport.
0: Sportovní úsek fotbalového Slovácka rozšiřuje Michal Kadlec, který bude spolupracovat s dosavadním sportovním ředitelem Veličem Šumulikovským. Bývalý kapitán se tak po dvou letech vrací do klubu, ve kterém začal taky ukončil hráčskou kariéru. Jako hráč byl Kadlec u největších úspěchů historie Slovácka, včetně vítězství v Českém poháru v roce 2022.
5: Po konci fotbalové kariéry pracoval Michal Kadlec jako hráčský agent a televizní expert. Teď bude jako sportovní manažer Slovácka podřízený sportovnímu řediteli Veliče Šumulikovskému. Návrat bývalého kapitána je první výraznou změnou od chvíle, kdy se na začátku týdne stal Vítězslav Skopal novým většinovým vlastníkem klubu. David Ekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 23 až 19 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno, zpočátku i tropické teploty, odpoledne četné a silné bouřky. Srážky se postupně rozšíří na celý kraj a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. A dnešní velmi silné bouřky budou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kulíně došlo na kruhovém objezdu ulice Komenského k nehodě dvou aut. Hlášen je zde i únik vozních kapalin na vozovku. A mezi obcemi Markovice Slížany a Početice Tetětice je také hlášena dopravní nehoda. Ode mě ze zprávy je to vše a následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Budeme soutěžit, příjemně si namáhat hlavu u Moravského nářečí A než se dostaneme k dnešní otázce, jenom připomenu, dnes je středa, přání dobrého rána si posíláme k datu 1. července, takže vlastně tak trochu nový start, ať se vám, milí posluchači, daří hned u vstávání. Naše pravidelná soutěž tentokrát nabídne zajímavou knihu kroměřížského autora Petra Hudce s názvem Legenda o snu. Vypráví o pohnutých událostech roku 1421, kdy byl velehradský klášter vypálen husity. K poutavosti a sdělnosti přispívají taky ilustrace japonské výtvarnice Nakako Ishida. Valdemar Matuška ještě zaspívá svoji cestovatelskou nestárnoucí písničku a pak se hned můžete chopit telefonů. Je 7:05. Od mikrofonu zdraví jako obvykle v tomto čase Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 7 hodině. Každé ráno si s vámi, milí posluchači, rád pomyslně listuju nářečním slovníkem a zjišťuju, jak bohaté je naše nářečí, naše nespisovná mluva. A vy pak v této ranní soutěži, jak se u nás mluví, hádáte význam slov, která někomu znějí zvláštně, někomu obyčejně. Tentokrát se podíváme do Pitína na Uhersko-Brodsku. Cenou pro výherce je kniha Legenda o snu.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: A jaké pak nářeční slovo jsme si pro vás tentokrát připravili? Na naši redakci se obrátil pravidelný posluchač Karel Habáník ze Starého Města, původem z Pitína na Uhersko-Brodsku. Slov má v zásobě opravdu hodně a jedno jsme pro vás vybrali. Tak se připravte, já už sahám po telefonu a zjistím, kdo pak je na druhé straně. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, pane Oužiku, tady Alena. Tak. Zdravím vás a všechny posluchače.
0: Ano, paní Aleno, děkuju za pozdrav i pro naše posluchače, jak říkáte. Zajímá vás historické čtení?
2: No právě, já jsem si říkal, že ten pán tu knihu včera nevyhrál a já mám Velehrad velice ráda. Já jsem tam kdysi dávno dělala na hospodě Stojanov.
0: Ale podívej,
2: takže ráda by si přečetla tu historii.
0: No tak snad se vám podaří získat zajímavou knihu. Paní Aleno, nejenom pro vás, ale pro další posluchače, kteří soutěží jenom tak jako s vámi na dálku. Teď soutěžní otázka.
3: Posluchači, vážení a milí, ptám se, co to je šteft.
0: Co to je šteft? Šteft.
2: Šteft. To mě vůbec nic neříká.
0: Vůbec nic. Nemáte vůbec ani, nic. Jak se říká, páru, vůbec poněcím, potuchy,
2: ani
0: ponětí.
2: Vůbec. Ne. A přitom bydlím kousek od Pitína, takže vůbec ne.
0: I to se může stát. Takže čemu se na Moravě říká šteft? Dáme tři možnosti?
2: Ano.
0: Nápovědy jsou takovéto. Je to buď soudní spor, nebo promyšlený obchod, anebo hřebík bez hlavičky.
2: Mně to připomíná ten kšeft.
0: Kšeft, promyšlený obchod, že? Kšeft, ale to je šteft, tady to slovo, co nás zajímá.
2: No, mě to trošku, ale myslím si, že to bude to Cčko, ten hřebík bez hlavičky.
0: Vám tam někdo ještě usilovně napovídá, jak si všímám, zdáli, slyším nějaký hlas tam ještě.
2: Mám se obyvatelská na pasu.
0: Takže když dáte hlavy dohromady, jak se říká, dáváte Cčko, hřebík bez hlavičky.
2: Ano, zkusíme.
0: Zkusme. Správnou odpověď a význam slova šteft nám prozradí Karel Habáník, původem z Pitína.
3: Šteft je krátký hřebíček bez hlavičky.
0: Tak jste to trefila.
2: Hurá, hurá. Už se těším na tu knížku.
0: No, kdybych měl na telefonu vašeho manžela, který tam přizvukoval, tak bych se zeptal, jestli bere často do ruky kladívko a hřebíky.
2: Často. On dokonce vyráběl lodě pro rybáře.
0: To se asi většinou trefí, že to nekončí nějakým klepnutím do prstů.
2: Určitě. No.
0: Dobře, tak jsme probrali šteft a pro vás, paní Aleno, hezká knížka, která poputuje na adresu, kterou mi prozradíte během písničky.
2: Ano, děkuju.
0: Blahopřeju.
2: Mějte se hezky v tom párnu.
0: Ano, hezké dny. Už se nám má trošku úlevy do toho horka stát. Tak jo.
2: Ano.
0: Zase příště. Naslyšenou, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Já si myslím, že v tomto případě ani snad nemusím říkat, kdo nám zahraje a zaspívá, protože tahle kapela je

0: Hrali nám samozřejmě Beatles z alba Abbey Road, to už byli Vousáči, Ringo, George, Paul a John. Když máme 7 hodin 16 minut, dál nás bude zajímat průběh počasí, zastavíme se u krátké předpovědi. Současný teplotní stav regionu naznačím hned v úvodu.
1: Počasí.
0: Teď máme teploty ve Zlínském kraji mezi 20 a 24 stupni. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Srážky se pak rozšíří na celý kraj, večer budou přecházet do deště a později budou od západu ustávat. Takový to je hrubý scénář na dnešek, takže když to zhrnu do jedné věty, zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne četné a silné bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, k tomu povane zatím slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní, postupně severozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 a potom přechodně s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré až velmi dobré, biozátěž stále vysokou na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Další dopravní komplikace čekají ode dneška řidiče ve Zlíně. Silničáři se pustí do opravy vytížené silnice 1/49 v Loukách, tam, jestli vidíte, u toho supermarketu Terno. Takže zhruba v této lokalitě. Podrobnosti už za chvíli v našem vysílání s Michailou Kočendovou.
2: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za 7:30 je středa 1. července. Silničáři ode dneška začínají s opravami silnice 1/49 ve Zlíně Loukách. Pracovat budou na přibližně 800 metrů dlouhém úseku. Co to bude znamenat pro řidiče, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Michála Kočendová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde přesně začnou dnes silničáři pracovat?
1: Ta oprava se týká úseku mezi supermarketem Terno a železničním přejezdem v Loukách. Silničáři začínají s pracemi dnes a hotovo by měli mít nejpozději do konce měsíce. Jde o další etapu letošní opravy nejvytíženější silnice první třídy v Česku, po které denně projede přes 30 000 aut.
0: Jaká dopravní omezení řidiče čekají?
1: Po celou dobu zůstane silnice průjezdná, ale v každém směru bude k dispozici jen jeden jízdní pruh místo obvyklých dvou. Silničáři budou nejprve opravovat středové pruhy a potom se přesunou do krajních. Kvůli zúžení se dají očekávat hlavně ve špičkách kolony.
0: Změní se také příjezd k supermarketu Terno?
1: Ano, a ty změny popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Po dobu stavebních prací bude možné odbočit k supermarketu Terno pouze vpravo, a to tedy ve směru od Zlína. Také výjezd od supermarketu bude umožněn pouze odbočením doprava, to znamená ve směru na Otrokovice.
1: Jan Rídl také dále popisuje, jak bude organizovaná doprava přes železniční přejezd, který se v místě nachází.
2: Provoz přes železniční přejezd, kde po dobu oprav nebude v provozu světelná signalizace, budou řídit pracovníci stavby, proto prosíme o maximální respektování jejich pokynů.
1: Silničáři současně budou opravovat také trolejbusovou zastávku Louky, obchodní zóna ve směru na Otrokovice. Její obsluha vozy městské hromadné dopravy, ale podle mluvčího dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeňka Dvořáka zůstane zachována.
0: Říká reportérka Michála Kočendová o dnešním začátku oprav třídy Tomáše Bati ve Zlíně Loukách. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší, hezké ráno. Obyvatelé Napajedel se ode dneška mohou registrovat do projektu Korenci. Ten má ve městě pomoct oživit místní ekonomiku. Město na projekt uvolní 1 milion korun formou virtuálního platidla, takzvaných korentů. Si od něj rozdělí prvních 1000 registrovaných lidí. Uplatnit je pak mohou u registrovaných místních obchodníků. V Dolním Němčí na Uherskohradišťsku připravují výstavu 3 bytových domů. Dohromady nabídnou celkem 33 bytů, které budou určené jako dostupné bydlení pro mladé rodiny nebo seniory. Jejich vybudování bude stát zhruba 200 milionů korun. Při financování obce počítá s využitím dotace a výhodného úvěru. Novou výstavu připravili v kryptě katedrály svatého Václava v Olomouci pracovníci tamního arcidiecézního muzea. Expozice představuje jedinečné liturgické umělecké předměty a některé z nich jsou k vidění přímo poprvé. A přes 800 mladých handicapovaných sportovců ze 13 evropských zemích se zúčastní sportovní her Emil Open v Brně. Utkají se ve 4 týmových a 7 individuálních disciplínách, jako je třeba plavání, lukostřelba nebo obdoba petangu. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. A krásek počasí, aktuálně se teploty pohybují mezi 24 až 20 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku slunečno i tropické teploty. Odpoledne četné a silné bouřky, srážky se rozšíří postupně na celý kraj a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Dnešní velmi silné bouřky budou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně došlo na kruhovém objezdu ulice Komenského k nehodě dvou aut a mezi Morkovicemi Slížany a Početicemi Těteticemi je také hlášena dopravní nehoda a v Gahorově ulici ve Zlíně je hlášena porucha světelné signalizace. Mějte šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli pokračujeme kulturou, doplníme si regionální servis o pozvánky na zajímavé akce. Teď je půl osmé a tři minuty. Přejeme si dobré ráno do středy, 1. července.

0: Půl osmé, k tomu 9 minut, jsme na začátku středy 1. července. Dobré ráno přeje dál Český rozhlas Zlín. Na řadě jsou kulturní tipy, pozvánky na zajímavé akce. Festival v Uherském Hradišti zvaný Slovácké léto pokračuje i dnes. Sportovní část festivalu bude dnes od 15:30 patřit hráčům plážového volejbalu, které čeká speciální turnaj. Pro milovníky tance bude od 17 hodin možnost zavítat na workshop latinskoamerických tanců. Od 17:30 bude na pódiu Jarošovského pivovaru hrát kapela ze Zlínského kraje Křídla a ve 20 hodin vystoupí Čechomor. Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí připravila výstavu Pavola Trubena. Jde o slovenského vizuálního umělce a pedagoga na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Pan Truben je známý svým postrenesančním přístupem, který rád propojuje různé umělecké disciplíny. Výstava bude v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí přístupná až do 1. září. Zámek ve Vizovicích připravil speciální prohlídkový program s kastelánkou. Nestačí-li nadšencům klasická prohlídka zámku, tak ode dneška bude po celý měsíc provázet ve vybraných termínech paní Jana Pluhařová. Představí jak historii zámku ve Vizovicích, tak spoustu příběhů spjatých s tímto místem. V kavárně na terase Zlínského mrakodrapu se dnes koná přednáška klubu absolventů Paťovy školy práce s názvem Nezapomeňte na nohy. Dozvíte se, jak nohy ovlivňují chování celého těla, jak fungují, proč někdy bolí, jak se správně obout a proč někdy chodit na boso. Zároveň se představí desková hra, která na všechny tyto otázky odpoví. Začátek akce je na terase budovy 21 ve Zlíně v 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, podíváme se na aktuální zprávy od meteorologů, jak vidí další průběh odborníci. A taky na ranní teploty Zlínského kraje, jak jsme na tom v těchto chvílích.
1: Počasí.
0: 23 stupňů v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích, Bojkovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. Když půjdeme ještě o stupínek výš, 24 stupňů to je Staré Město, Holešov, Kateřinice Ojičná, Hošťálková a Zlín. Maruška Hostýnské vrchy hlásí 22 stupňů, stejně jsou na tom Luhačovice, Štítná nad Bláří a ještě Vsetín. Když se podíváme do Valašské Senice a Velkých Karlovic, stejná hodnota 20 stupňů, a tím jsme až na Horní Bečvu u konce seznamu, takže ještě 21 stupňů v Horní Bečvě. Dnes očekávejme zpočátku skoro jasno nebo polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být velmi silné. Srážky se rozšíří na celý kraj, večer budou přecházet do deště a později budou od západu ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, takže jednou větou zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne četné a silné bouřky. K tomu si ještě přidáme slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní, postupně severozápadní vítr s rychlostí 3 až 7, přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou a taky vydrží rozptylové podmínky, biozátěž je ale ještě stále na trojce, to znamená vysoká.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Stejně jako velká část z nás všech se v těchto dnech potí i hokejisté Vsetína. V jejich případě to ale není kvůli horku. Valaši totiž do letní přípravy zapojili i tréninky na ledě. Co si od toho slibují trenéři, to uslyšíme za okamžik.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude houslový virtuóz Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: letní příprava hokejistů se dřív označovala taky jako suchá, protože se celá odehrávala mimo ledovou plochu. To se v posledních letech změnilo a některé týmy zařazují tréninky i na ledě do období určeného především k nabírání kondice. Patří mezi ně i prvoligový Vsetín.
1: Někdo to kombinuje od začátku té přípravy, že chodí i na ledy, na sucho. My jsme chtěli udělat nějaký objem těch prvních 6 týdnů, protože jsou to jiné pohyby přece na tom ledě. Takže jsme to oddělili, bylo 6 týdnů, byli jak kdyby bez ledu a teďka máme 3 týdny, kdy tam máme po 2 ledech a pak se na chvíli rozejdeme.
2: Přibližuje trenér vsetínských hokejistů Luboš Jiráček způsob, jakým zařadil tréninky na ledě do letní přípravy prvoligového týmu. V tréninkovém centru Velhotě u Vsetína ale zatím nejde o žádné pilování taktiky.
1: Aby ti kluci hlavně si osahali výzbroj a pak to seznamování, jak se sejdeme to 20. července, aby to nebylo tak ostré, aby už byli na tu výzbroj hlavně brusle zvyklí a aby se tolik netrápili a mohli jsme do toho vletět v podstatě naplno.
2: Zatím tedy Janáček neřeší při trénincích na ledě ani složení jednotlivých formací. Nějaký plán ale po výrazné obměně kádru má.
1: Něco určitě z minulé sezony, tam některé vazby, které nějakým způsobem třeba fungovaly, nebo aspoň v určité fázi sezóny fungovaly, ale je tady hodně nových kluků, takže ty vazby se budou hledat a já věřím, že je na to dostatek času, aby jsme to našli tak, že na ten první mistrovský utkání budeme už to mít poskládané, tak jak ti kluci se budou prezentovat a jak si budou sedět, takže ta hlavní porce přijde v tom srpnu.
2: Ve zmíněném měsíci odehrají Valaši většinu z 9 naplánovaných přípravných zápasů. To je výrazný rozdíl oproti loňsku, kdy i kvůli problémům při domluvě se soupeři odehrál Vsetín před startem sezóny jen 5 utkání.
1: I při výstupních pohovorech kluci to zmiňovali, že vlastně se cítili takový nerozehraní, takže chceme, aby každý ten hráč do startu té sezóny už byl dostatečně rozehraný a měl tu praxi a našli jsme ty vazby.
2: Přibližuje trenér Janáček další postup v přípravě na sezónu, která pro prvoligová mužstva odstartuje 9. září. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil a Josefovi se nechce do důchodu. Seriál Vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících ze tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, Poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlíně dnes začíná oprava úseku silnice 1/49, kterým denně jezdí přes 30 000 aut. Ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm staví 40 metrů dlouhý ovčín, největší objekt nového areálu. Ústavní soud dnes rozhodne o senátorském návrhu zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Dnes bude polujasno, později odpoledne bouřky s maximy až 34 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Silničáři dnes zahajují další etapu opravy silnice 1/49 ve Zlíně. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku u supermarketu Terno. Až do konce července zůstane silnice, která s více než 30 tisíci projíždějícími auty za den patří mezi nejvytíženější v Česku, průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru. Změní se také příjezd k obchodní zóně, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Po dobu stavebních prací bude možné odbočit k supermarketu Terno pouze vpravo, a to tedy ve směru od Zlína. Také výjezd od supermarketu bude umožněn pouze odbočením doprava, to znamená ve směru na Otrokovice.
2: Provoz přes železniční přejezd, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace, budou řídit pracovníci stavby. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm staví obří ovčín. Pajta vyroste v nové části muzea Kolibiska a bude největší stavbou lidové architektury v celém areálu. Co má ukázat expozice, vysvětluje architekt Jan Kraut.
5: Je to expozice, která má představit hospodaření vrchnosti, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí, a proto i 40-metrový objekt ovčína.
2: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech.
3: Sport.
2: Fotbalisté Mexika porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Ekvádor 2-0. Zahrají si osmifinále. Zápas na Aztéckém stadionu v Mexico City museli pořadatelé kvůli silnému dešti o hodinu odložit. Dále mezi nejlepších 16 týmů postoupili Francouzi, kteří zvítězili na Švédskem 3-0. Po druhé v historii se v této fázi turnaje představí také Norsko. To zdolalo pobřeží slonoviny a vyhrálo 2-1.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 24 až 20 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne četné a silné bouřky. Ty se později rozšíří na celý kraj a večer budou ustupovat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Dnešní velmi silné bouřky budou doprovázet také přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi obcemi Morkovice, Slížany a Počenice, Tetětice je hlášena dopravní nehoda a v Gahurově ulici ve Zlíně je hlášena porucha světelné signalizace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Mějte pohodu při poslechu i na cestách.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Rychlost řidičů na silnici první třídy číslo 50 v Buchlovských horách nově kontrolují radary. Na hlavní spojnici mezi Brnem a Uherským Hradištěm mezi Bystrem Tramp a odbočkou na Stupavu policisté spustili tři úseková měření. Podrobnosti přidá už za chvíli reportér Michal Sladký. Pak si dopřejeme výlet úplně na pohodu s naším pravidelným turistickým hostem Jiřím Tomášem. Přesnou trasu prozradí před 8:30. Před písničkou skupiny Turbo už jenom připomínám první červenec v kalendáři a přeju pohodové středeční letní ráno. Je 8:05.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 8:08, řidiči jedoucí po frekventované silnici 1/50 přes Buklovské hory spojující Brno a Uherské Hradiště by měli sundat nohu z plynu. Na několika místech tam totiž začalo v ostrém provozu fungovat úsekové měření. Podrobnosti zjišťoval reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký. Já ho zdravím, přeju dobré ráno. Tak, čekáme na spojení. Daří se nám? Nedaří. Tak za chvilinku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 12 minut, tak znovu pojďme na silnici první třídy číslo 50 přes Buchlovské hory, spojující Brno a Uherské Hradiště. Tam je potřeba nově sundat, jak se říká lidově, nohu z plynu. Reportér Michal Sladký už je na lince, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, kde jsou radary, o kterých se teď bavíme, měřící rychlost projíždějících vozidel?
1: Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové jsou radary na třech úsecích, konkrétně od Bystra Tramp po odbočku na hrad Buchlov, od hradu Buchlov po Staré Hutě a odsud k odbočce na Stupavu. Další dvě místa se ještě připravují, kdy přesně budou v provozu, se ale ještě neví. Radary už přitom byly nainstalované na podzim minulého roku a jejich fungování se ladilo ve zkušebním provozu. Čekalo se taky na všechna potřebná povolení. V ostrém provozu funguje úsekové měření od pátku.
0: Asi tušíme, ale stejně se zeptám, proč nechali policisté do Buchlovských hor ty radary nainstalovat?
1: Cílem je pochopitelně zvýšit bezpečnost. V tomto kopcovitém terénu plném zatáček totiž velmi často dochází ke smrtelným a vážným nehodám. Podle policejních statistik se tam stalo od roku 2010 do poloviny loňského roku 467 havárií. Z toho bylo 101 s účastí motorkářů a 20 smrtelných. Jejich hlavní příčinou byla nepřiměřená rychlost. V uplynulých dvou letech se navíc ve srovnání s dlouhodobým průměrem počet nehod zvýšil o 15%. Krajský koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík mi už dříve řekl, že dosavadní opatření jako zdrsněný povrch v zatáčkách, svodidla nebo vodící šipky varující před ostrými zatáčkami nezabírali. Proto je instalace radarů na místě. Hrozba vysokých pokut nebo ztráty řidičského průkazu by podle něj mohli zabrat.
0: Michale, padly už i nějaké pokuty?
1: Řešení přestupku bude mít na starosti odbor dopravních a správních agent městského úřadu v Uherské Hradiště. Jeho mluvčí Jan Pášma uvedl, že prozatím neevidují žádný přestupek. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové je to tím, že údaje změření se odesílají do systému zhruba jednou za 14 dnů, takže případné hříšníky, pokuty či jiné sankce určitě neminou.
0: Řidiči pozor, na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově kontrolují rychlost projíždějících vozidel i motocyklů radary. Podrobnosti připravil reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, kterému děkuju a přeju hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den všem.

0: nám Český hydrometeorologický ústav, to znamená, že další věty věnujeme průběhu počasí, poslechneme si podrobnou předpověď. Tu má pro nás tentokrát připravenou meteorolog Petr Minster. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký průběh počasí nám přinese první červenec v dalších hodinách? Stále máme počítat s tropickými teplotami?
1: Dnes ještě tropické teploty čekáme v maximech 30 až 33 stupňů. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno. V průběhu odpoledne se bude potom oblačnost zvětšovat, budou se vytvářet přeháňky a bouřky, zejména v té východní části. Rozšíří se postupně ale na celý kraj a ty bouřky budou i velmi silné, zejména se v nich mohou opakovat srážky s celkovými úhrny i kolem 50 mm. Také se můžou vyskytnout kroupy kolem 2 cm a samozřejmě silné nárazy větru. Ve večerních hodinách budou ty srážky přecházet spíše už do deště a postupně ubývat.
0: V biozátěži nabídnete jaké číslo?
1: Tam je to ještě trojka právě kvůli tomu velmi teplému počasí.
0: Dál se podíváme na čtvrtek. Jak vypadá předpověď na zítřek?
1: Ve čtvrtek budou už v průběhu noci ty srážky doznívat, jenom slabý déšť, ráno potom už beze srážek, ale oblačnost se bude zmenšovat trošku pomaleji, až v průběhu dopoledne se potom objeví polojasno, do večera dokonce skoro jasno a celý den čtvrteční už bude beze srážek. Teploty ty budou mezi 17 a 14 v ranních hodinách, odpoledne 23 až 26, takže tam máme výrazně ochlazení. Vítr ten zůstane severních směrů mírný a bude zvolna slábnout.
0: Projděme si ještě zbytek pracovního týdne a případně začátek víkendu. Naznačte, Petře, prosím, další průběh.
1: Během pátku, ale v noci, přejde ještě další studená fronta, už spíše s těmi slabšími srážkami, přeháňky nebo déšť, ale do rána už se srážky vymizí, přes den potom bude oblačno, postupně polojasno a teploty kolem 14 stupňů ráno, odpoledne od 20 do 24 stupňů.
0: Teplotní rekordy probereme na závěr. Jaké jsou to hodnoty? Jsme zvědaví pro první červenec ve Zlínském kraji?
1: Z roku 2022 máme nejvyšší hodnotu v Bojkovicích 35,7 stupňů. Ta dnes pravděpodobně překročena nebude, nicméně ani nedosáhneme té nejnižší hodnoty, která je z roku 1962 a to je minimum 0,5 v Brumově Bylnici.
0: O počasí nám podrobně pověděl meteorolog Petr Minster. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dnešní tip na výlet s Jiřím Tomášem nás provede známou vinařskou oblastí, ale dostaneme také pozvánku na pokračování akce Poznáváme Valašsko. Pavel Vacek, kolega, moderátor už společně s dnešním průvodcem, prozradí víc.
1: Krajem André, tak nazval Jiří Tomáš dnešní turistický tip. Tento název už sám o sobě lecos napovídá nejen o lokalitě, ale také o tom, že milovníci vína by mohli být potěšeni dvojnásobně. Hezký den, pane Tomáši.
2: Hezký den přeji vám i posluchačům.
1: Pojďme tedy krajem André.
2: Dnešním tipu na výlet vás pozvu do velkopavlovické vinařské oblasti. Dnešní vycházka má zajímavý název. Je odvozen od moštové odrůdy vinné révy, která byla vyšlechtěna ve šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích křižením odrůd Frankovka a Svatovavřinecké, což inženýru Horákovi trvalo téměř 20 let a uznáno bylo v roce 1980. Ale pojďme k naší trase. Začneme ve Starovičkách na autobusové zastávce. Než se vydáme na cestu, zajdeme ke kostelu svaté Kateřiny Alexandrijské. Pochází z 15. století, ale byl několikrát modernizován. U kostela se zastavíme u bysty Václava Drboli, místního rodáka, která byla odhalena v roce 2012 při stém výročí jeho narození.
1: Na tuto osobnost ještě na naší trase narazíme a povíme si o ní víc. Teď se můžeme pokochat uměleckým dílem a půjdeme dál.
2: Od kostela se dáme směrem k obecnímu úřadu a 50 metrů od něj si prohlédneme technickou památku. Mlátičku na obilí s lisem na slámu a fukarem. Vyrobena byla v roku 1944 a pochází z obce Šaratice. Vrátíme se na křižovatku a po cyklotrase Moravská vina mineme rybník Luža, podejdeme dálnici D2 a již po cyklotrase André dojdeme k ukázkové vinici a začátku unikátní křižové cesty Václava Drboli, jehož bystu jsme viděli u kostela.
1: A to je to místo, kde bychom mohli alespoň několika slovy tuto osobnost představit, pane Tomáši?
2: Václav Drbola žil v letech 1912 až 1951 a byl administrátorem farnosti Babice a jedním z odsouzených v takzvaných babických procesech. Spolu s Janem Bulou byl 6. června 2026 blahořečen v areálu brněnského výstaviště.
1: Ano, ze slavnostního blahořečení vysílal Český rozhlas Zlín také přenos. I tyto okolnosti můžou být pro mnohé motivací k tomuto výletu. Prozraďte tedy ještě něco o samotné křížové cestě.
2: Materiálem zastavení křížové cesty je kov a sklo. Na němž jsou výjevy poslední cesty Krista na skleněných hranolech s 3D grafikou. Podíleli se na ní umělecký kovář František Pechor ze Starovic. O skleněné prvky se postarala firma ze Železného Brodu. Křížová cesta začíná u starobylých Božích muk a končí u dřevěné rozhledničky její novější podoby z roku 2020. Tu z roku 2007 jsem před lety navštívil. Po odpočinku a kochání budeme pokračovat a přes vinici Doubičky a Polštáře dojdeme opět k cyklotrase André a k Janoškových kříži, také k bistru v Trávě. A cíl bude ve Velkých Pavlovicích na náměstí zastávka autobusu Gymnázium. Celá trasa měří 4 km 800 metrů, stoupání 69, klesání 84 metry. Doporučuji dopravu vlakem do Břeclavi, pak autobusem do Staroviček. Přeji mnoho hezkých zážitků.
1: Které můžou být při putování krajem André opravdu pestré, jak nám prozradil Jiří Tomáš. Ten by ale ještě rád něco dodal, jak se dívám.
2: Ve hře Poznáváme Valašsko navštívíme 2.7. zámek Bystřici pod Hostýnem a zříceninu hradu Obřany. Odjezd 7.45 z autobusového nádraží Zlín do Holešova a dál potom do Bystřice pod Hostýnem. Pěší trasa má 6 km, stoupání i klesání je 251 metr.
1: Děkujeme i za tuto pozvánku a přidám už jen rozloučení. Naslyšenou příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě jezdí ode dneška nová poptávková doprava. Mikrobus pro 8 lidí zastaví na 230 místech ve městě. Za jednu jízdu zaplatí cestující 15 korun. Levnější jízdné za 10 korun mají děti a seniori s rožnovskou seniorskou kartou. Už tento čtvrtek v brzkých ranních hodinách začne od instalace drátěné sochy Vulpsa, která stojí poblíž tržnice ve Zlíně. Českému rozhlasu to potvrdil kurátor Krajské galerie ve Zlíně Ivan Bergman. V krajském městě byla socha autora Františka Skály od konce loňského září. V Česku odstartovala sezóna pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé ale připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Rok od vzniku chráněné krajinné oblasti Soutok na Jižní Moravě není schválený její plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například lesního hospodářství nebo sečení zdejších luk. Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku ode dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku, která teď vypršela. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. A krátce k počasí, aktuálně se teploty pohybují mezi 27 až 23 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku slunečno. I tropické teploty a odpoledne četné a silné bouřky. Srážky se postupně rozšíří na celý kraj a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Dnešní velmi silné bouřky budou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Brumově Bylnici v Blárské ulici došlo k dopravní nehodě. Je zde hlášen také pohyb osob na vozovce. Ze zprávy je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Datum 1. července, když to vezmu přes kalendář, je logicky důležité pro Jaroslavy. Svátek oslaví přibližně 85 tisíc dívek a žen. Jméno vychází z mužského protějšku Jaroslava. Slovanský doslovný význam obsahuje slova jako bujarý, prudký, silný, převedeno do ženského rodu, v tomto případě samozřejmě. Blahopřeju a k svátku přidávám písničku Standy Hloška.

tak. Teď si pustíme písničku, která v minulých hitparádách zasáhla svět několikrát. U nás ji hrála přerovská synkopa s Pavlem Novákem, ale teď už sleduju vyloženě zahraniční stopu. U líbivého popěvku najdeme jména jako Leslie Gore, Exciters, ale hlavně Manfred Mann, slavná kapela 60. let. Takže verzi z roku 1980 můžeme s úsměvem přijmout jako relativně novou. Tu nám zaspívají tři dívky, co je spojoval název à la carte. Zase jedna z ikon evropské diskovlny, kterou Amerika naprosto ignorovala a neskrývaně ji opovrhovala. Proto výraznější umístění v hitparádách najdeme jenom v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku. Trochu se našlápla stopa i ve Skandinávii a pak zase až na úplném jihu Afriky. Zaujalo mě jméno producenta, pokud je to ten Tony Hendrick, kterého si myslím já, tak se jedná o pozdějšího strůjce úspěchů Bad Boys Blue nebo London Beat, což by zvukově odpovídalo. Ale jenom co čtu na obalu desky dívčí trojice à la carte.

0: Před minutou bylo 8:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, upřesníme si další letní průběh teplot i související záležitosti.
1: Počasí.
0: Ještě současné ranní hodnoty, momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 23 a 27 stupni. Zpočátku očekávejme skoro jasno nebo polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Srážky se rozšíří na celý kraj, večer budou přecházet do deště a později budou od západu ustávat. Nejvyšší teploty pro dnešek 30 až 33 stupňů. Povane slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní, postupně severozápadní vítr rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu. Ovšem přechodně to bude i s nárazy kolem 15, v bouřkách ten vítr ještě více zesílí. Co se týká rozptylových podmínek, tady je to bez problémů, jsou dobré až velmi dobré, biozátěž stále ještě vysoká na trojce. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich aktuálně děje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Ve středu 1. července zahajujeme opravu další části silnice 1/49 ve Zlíně, tentokrát u Terna v Loukách. Opravovaný úsek o délce 809 metrů zůstane průjezdný v jednom jízdním pruhu v obou směrech. Odbočení k supermarketu Terno bude možné jen vpravo ve směru od Zlína. Výjezd bude možný pouze odbočením vpravo směrem na Otrokovice. Řidiče prosíme o zvýšenou opatrnost, zejména při přejezdu železničního přejezdu, kde po dobu opravy nebude v provozu světelná signalizace. Práce dokončíme nejpozději do konce července.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: První Baťovo letadlo přistálo v roce 1924 na louce na levém břehu řeky Dřevnice ve Zlíně, kde přesně se letiště, které později nahradilo zázemí v Otrokovicích, nacházelo.

A jaká další fakta se pojí s historií baťovského létání? Dozvíte se v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

První červencové ráno je ve finále, tak jenom lehce napovím, jaké další téma přijde na řadu. V dnešní poradně pro zdraví se zaměříme na zhoubná onemocnění tlustého střeva a konečníku. Patří mezi nejčastější nádorová onemocnění, ale včasný screening dokáže zachránit život. Na dotazy moderátorky Sylvie Pospíšilové bude odpovídat primář chirurgického oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice Peter Galvánek. Ptát se můžete i vy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už po 11. hodině. A já za celý tým přeju pohodový letní den, mějte se, milí posluchači, fajn, zítra vás na startu 2. července opět pozdraví Petr Uhřík.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po více než 2 měsících oprav se dnes znovu otevřel venkovní bazén ve zlínských městských lázních. V Zubří na Vsetínsku finišují práce na nové podobě klidové zóny u pošty. Průměrná teplota světových oceánů je nejvyšší v měřené historii, uvedla to evropská služba Copernicus. Dnes bude polojasno, později odpoledne bouřky s maximy až 33 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Venkovní bazén v areálu Zlínských městských lázní se dnes po více než 2 měsících oprav znovu otevřel veřejnosti. Rekonstrukce začala na konci dubna a skončila o téměř 3 týdny dříve, než se původně plánovalo. Vyšla na necelých 9 milionů korun. První návštěvníci si můžou přijít zaplavat už dnes od 6 hodin ráno. Podobu všech úprav popisuje provozní ředitel lázní Michal Košut.
2: Byl odstraněný původní keramický obklad, který je nahrazen teďka tou novou folií. Samozřejmě jsou to doplněné nové nerezové schůdky, jsou nové odrazové můstky a nové potrubí kolem bazénu.
0: Zubří na Vsetínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty představuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Podle nezávislého starosty Aleše Měrky tam vznikne klidová zóna pro setkávání lidí.
3: Co se týká zázemí, kdy tady přibudou veřejné záchody, zlepší se vzhledově celé prostředí kolem těch bytových domů, které tady jsou, tak se můžou těšit i na nové dětské prvky, mlhoviště, moderní dětská hřiště. Hlavní gro tohoto projektu je amfiteátr se sezením ve svahu a s takovým hudebním altánem.
0: Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánů je důsledek globálních změn klimatu, které podle vědců vede k oteplování ledovců, zvedání hladin moří a trvalých změn světových ekosystémů. Sport. Tenisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili na Wimbledonu do druhého kola dvouhry. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva. Dnes se představí další Česky. Vzájemný duel čeká Kateřinu Syniakovou a Nikolu Bartuňkovou. Hrát bude taky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne četné a silné bouřky. Srážky se rozšíří postupně na celý kraj a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Dnešní velmi silné bouřky budou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Brumově Bylnici v ulici Vlárské došlo k dopravní nehodě a je zde kvůli tomu hlášen také pohyb osob na vozovce. No a ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše. A na řadě už jsou dnešní srdcovky se Zdeňkem Junákem. Příjemný poslech vám tímto přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Verše snadno lezou z tušky, vždyť jsou k svátku pro jarušky, tak jak něžný růžek plátek, nech tím voní tento dárek. I školáci dnes si hoví, je první den červencový, proto snad i další chvilky posunou den do idylky. Éterem dnes budou zněti písně pro vás do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 1. července roku 2026. Ano, je tady červenec a v podstatě pro školáky, i když prázdniny už začaly minulý pátek, tak už je to opravdu v rozpuku a prázdniny jsou tady a my to hned cítíme, jak bydlíme, protože bydlíme naproti školy a najednou je tam takový klid, ticho, nic se neděje. Dneska mají svátek Jaroslavy, takže všem Jaruškám, Slávečkám, Slávinkám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych zahrát písničku Proměny od Čechomoru své babičce Janě z Pohořelic u Zlína. Jen tak pro radost. Předem moc děkuji a zdravím pana Zdeňka Junáka, Beáta Bláhová. Milá paní Beato, já vám moc krát děkuji za pozdrav, taky vás zdravím a rád splním vaše přáníčko pro vaši babičku. Vybrala jste si písničku, takže jsou tady Čechomoři a jejich Proměny.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Nuž, moji milí posluchači, dnes je to rovných 47 let, co se začal prodávat první Walkman. Pro někoho úplná novinka, pro jiného první možnost vzít si oblíbenou hudbu ven z domu. Najednou člověk nemusel sedět u rádia nebo gramofonu. Stačila kazeta, sluchátka a mohlo se vyrazit ven. Ale pozor, to nebylo jen tak, taková kazeta. Nahrávali se z rádia, přepisovali od kamarádů a člověk dobře věděl, na které straně začíná jeho nejoblíbenější písnička. Když se páska zamotala, často ji zachránila obyčejná tuška. Musím se vám přiznat, že já jsem nikdy Walkmanovi nepropadl. Neměl jsem rád Walkmana, nebo respektive nepotřeboval jsem ho, protože já od nějakých 12 let jsem se zamiloval do klasické gramofonové desky. A do ní jsem zamilován do dneška. To my tedy odborníci tomu říkáme vinyl, tedy vinylová, krásná, velká, dlouhohrající deska. Ale tenkrát mi stačila i nějaký to SP nebo, jak se říkalo, taková z jedné strany jedna skladba, z druhé strany druhá skladba, taková malá gramofonová deska. Protože víte, ty desky krásně voní a ty kazety, co byly nahrané kolikrát, že jo, tak třeba spolužáci si to stahovali z rádií, jenomže kolikrát ta písnička nedohrála a už do toho vlezl moderátor s nějakým příspěvkem nebo něco a zase jste čekali další, já nevím, 3 hodiny, pokud ji neopakovali, abyste si nahráli v té formě a v té kvalitě a v té délce, jak to vlastně mělo být. No a potom se samozřejmě na různých burzách prodávaly kazety, jenže to jste přinesli domů, začátek byl výborný, no a u páté skladby už to škrčelo, přeskakovalo a bylo to ku ničemu. Já jsem začal využívat, až když se objevil Discman a ten byl, jako to byl přehrávač CDček, protože se začala objevovat výborná muzika i na těch CDčkách, které se normálně koupily v obchodě a hlavně se tam taky začala objevovat vážná muzika. Ne, že bych byl vyznavačem vážné muziky jako tak docela, ale přece jenom mám rád třeba mojí oblíbenou je velký takový komplet Má vlast. Prostě to je úžasná muzika a když mám chvilinku, tak si sednu, pustím si to, jak se říká, do sluchátek a to je paráda. Takže ano, dneska slaví 47 let Walkman, ale milý Walkmane, já jsem nebyl tvým velkým příznivcem, ale je to výborný, nakonec technika se vyvíjí a jen tak dál. A už vám pouštím co? Jana Kalouska.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: To byla skupina Queen a skladba A Kind of Magic. No a já už pro vás mám, protože je středa, tak pro vás mám středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních umělců naší republiky. Tak, středeční indicie tedy zní. K velké sousedce a souputnici to mám, co by kamenem dohodil, ale přes kamení a hlínu se k ní nedostanu. Opakují středeční indicii. K velké sousedce a souputnici to mám, co by kamenem dohodil, ale přes kamení a hlínu se k ní nedostanu. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Vabiho Daňka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Babi Daněk a jeho písnička Ročník 47. Dívám se na hodiny, máme 3 minuty po 9:30 a protože i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, jelikož začíná zámecké léto, Pavel Kudrna vás provází a taky pan hrabě František Kinský. Budete soutěžit, máte se na co těšit, tak tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Dobrý den. Zahrajte prosím písničku Řidič ten tvrdej chleba má. Pro všechny naše brněnský šoféry MHD k jejich každodennímu popojíždění v kolonách. Pevné nervy jim přejí jejich cestující. Tož, moji milí cestující, taky mezi ně patřím, to víte, že rád splním přáníčko. Vybrali jste písničku, takže Ladislav Vodička, Řidič ten tvrdej chleba má.
2: Český rozhlas Zlín.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola, a ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý chleba má.

ojnice, krispy, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pruty, dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty.

vyndat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před hozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič trej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejší.

0: Jak skupina Elan, moji milí posluchači, zdárně dovedla dnešní srdcovky s datem 1. července do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. K velké sousedce a souputnici to mám, co by kamenem dohodil, ale přes kamení a hlínu se k ní nedostanu. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a pak už to bude všem nám jasné, moji milí. No a ještě vám připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál písničku, kterou máte rádi, abych zahrál vašemu blízkému partnerovi či partnerce, pozor, ne k narozeninám, ne, a taky ne dechovku, ne, tak to mi musíte dát vědět. Máte tyto možnosti, buď mi to namluvíte, svá přáníčka svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici 7 dnů v týdnu, tak tedy non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní den, konkrétní písničku, konkrétní přání, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno a už z vás zvu k soutěži Zámecké léto. Těší se na vás Pavel Kudrna a pan hrabě František Kinský. A já se na vás těším zítra po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu Zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítá mě tady kastelanka Dagmar Faměrová, dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síně neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty.

0: A to jsou krásní lidé.
1: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škráty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škráta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, Humprecht, to je zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, když jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Tak žije naopak náš pořad, naše zámecké léto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympik. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavosti, vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné,
1: děkuju.
0: Stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na Valašsku se v říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka, silniční spojení v regionu na dálniční síť. Ve Vsetíně začínají ode dneška opravy dvou ulic, řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi. Hasiči odklízejí následky bouřek, které se v noci prohnaly nad Českem. Dnes bude polojasno, později odpoledne bouřky s maximy až 33 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Palačovská spojka, silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování po regionu.
2: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
0: Řidiče ve Vsetíně čekají ode dneška dopravní komplikace. Silničáři zahajují opravu ulice Palackého. Nejprve bude úsek od kruhového objezdu po odbočku ke kostelu, dolního sboru průjezdný jen jedním pruhem, opačný povede objížďkou přes centrum. Příští týden se pak podle mluvčího města Michala Horského práce přesunou směrem na Sichrov.
3: Ulice Sichrov se bude opravovat od pondělí 6. do neděle 12. července. Po dobu prací bude platit částečná uzavírka, doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu. Provoz bude řídit světelná signalizace, v dopravních špičkách pak regulovčíci.
0: Česko v noci zasáhly silné bouřky. Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí a na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily také elektrické vedení. Některé domácnosti byly tak bez proudu. Bouřky někde doprovázely kroupy o průměru větší než centimetr. A na Táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku zasáhl blesk 5 dětí. Děti jsou mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici.
1: Sport.
0: Sportovní úsek fotbalového Slovácka rozšiřuje Michal Kadlec, který bude spolupracovat s dosavadním sportovním ředitelem Veličem Šumulikovským. Bývalý kapitán se tak po dvou letech vrací do klubu, ve kterém začal a taky ukončil hráčskou kariéru. Jako hráč byl Kadlec u největších úspěchů historie Slovácka, včetně vítězství v Českém poháru v roce 2022.
4: Po konci fotbalové kariéry pracoval Michal Kadlec jako hráčský agent a televizní expert. Teď bude jako sportovní manažer Slovácka podřízený sportovnímu řediteli Veliče Šumulikovskému. Návrat bývalého kapitána je první výraznou změnou od chvíle, kdy se na začátku týdne stal Vítězslav Skopal novým většinovým vlastníkem klubu. David Ekvinda, Český rozhlas.
0: A fotbalista Milan Petržela končí v prvoligovém Slovácku. Rekordman v počtu ligových startů neprodloužil v Uherském Hradišti smlouvu.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne silné a četné bouřky. Srážky se postupně rozšíří na celý kraj a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Dnešní velmi silné bouřky budou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kvasicích na Kroměřížsku je hlášen požár louky, který může omezovat provoz okolo obce. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a nastartuje dnešní Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Silvie Pospíšilová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré dopoledne. A je to tady. Ještě pár hodin a konečně si přestaneme připadat jako popcorn v mikrovlnce. Než ale ochlazení přijde, zůstaňte pokud možno ve stínu, dejte si něco osvěžujícího k pití a budeme rádi, když vám bude dělat společnost Český rozhlas Zlín. Máme pro vás totiž spoustu zajímavostí, no a samozřejmě písniček, které nestárnou. A hned v úvodu si uvaříme něco na zub. Také milujete českou klasiku smažák? Kdo by ho ale v těchto parnech připravoval? Já vám už za chvilku nabídnu nesmaženou verzi, tak nikam neodcházejte. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová. Naši první společnou hodinu otevře Petra Černocká a to hezky svižně.
1: Český rozhlas Zlín.

To byl Čechomor, Lenka Dusilová a jejich proměny. Máme 13 minut po 10. Společnost vám dělá Český rozhlas Zlín. Je čas na recept. Nesmažený smažák. Teď si možná říkáte, že je to nesplnitelné zadání. My si s tím však poradíme. Tahle verze je méně tučná než klasický smažený sýr, navíc ji můžete obohatit o další ingredience. Pojďme se do toho pustit. Na jednu porci budeme potřebovat 100 gramů tvrdého sýra, 50 gramů šunky, 2 žampiony, 1 vejce, strouhanku a tuk na vymazání. Ještě jednou zopakuji. 100 gramů tvrdého sýra, 50 gramů šunky, 2 žampiony, 1 vejce, strouhanku a tuk na vymazání. Sýr nastrouháme na jemném struhadle a plátky šunky nakrájíme na drobné kousky. Zapékací misku poctivě vytřeme tukem a vysypeme strouhankou. Do misky dáme nejdříve vrstvu sýra, na něho nakrájené kousky šunky a kdo má rád, přidá i vrstvu očištěných žampionů. Rošleháme jedno vejce a nalijeme je do misky. Na vajíčko opět přidáme vrstvu sýru, naplněnou misku vložíme do trouby a pečeme zhruba 15 minut na 190 stupňů. Poté vyklepneme z misky na talíř a náš nesmažený sýr je hotov. Chutná skvěle s bramborami a tatarskou omáčkou. Klasika, ale zdravější. Více inspirace k vaření a pečení najdete na našich webových stránkách pod záložkou recepty. Konec vaření, je čas na písničky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co bude dál? Budeme cestovat. Pokud se rádi touláte po českých pohořích, možná jste někdy zavítali nahoru Klepáč. Ale tušili jste, jak je výjimečná? Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo, vydáme právě na ní. Najdete ji na česko-polské hranici a je skutečně unikátní. Přesvědčí vás Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře Severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Jestliže potřebujete někde být včas, jen připomínám, že je 10:30. No a v dobrém dopolední Českého rozhlasu Zlín bude už za chvilku čas na kulturní pozvánku. Ta dnes bude vonět po levanduli a čerstvě upečených bagetách. Vydáme se totiž do Francie, hned co dospívá Suzy Quatro.

0: Jste milovníci Francie? Země, kde se čas zpomaluje v kavárnách na pařížských bulvárech a zrychluje na pobřeží Atlantiku. Atmosféru tohoto krásného koutu Evropy přibližuje i aktuální výstava fotografií ve 14. a 15. budově Baťova institutu ve Zlíně. Ale na tu nás pozve autor snímku, amatérský fotograf Josef Gál z Otrokovic. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, hezké dopoledne vám i posluchačům.
0: Pane Gále, kde, od kdy a hlavně dokdy bude výstava s názvem Paris, Provence, Côte d'Azur k vidění?
1: Takže výstava bude, jak jste už řekla, 14. 15. Baťův institut. Bude to, respektive přesně bude v budově číslo 15, tam, kde sídlí i krajská knihovna Františka Bartoše dole ve foaje, v místě, kde je vlastně i kavárna. Fotografie pověsím sice dneska, ale oficiální vernisáž bude zítra v 17 hodin, abych to teda upřesnil. Od 17 hodin se může každý zúčastnit mé vernisáže a každopádně fotografie, celá výstava bude celý měsíc vystavená tam v těchto místech. To znamená, že skončí 31.7.
0: Prozraďte, kolik snímků jste si pro návštěvníky připravil?
1: Tak je tam celkem 30 snímků.
0: Vy jste, z jakého období jsou tady ty fotografie?
1: No, tak cestu Francii už jsem měl hodně a ty fotografie vznikaly v průběhu zhruba asi 10 let.
0: Vy jste mi prozradil mimo mikrofon, že některé snímky nevznikaly na digitální fotoaparát.
1: Tak to je pravda. Ona malinko vlastně to bude i unikátní výstava v tom, že fotografie budou jak z digitální zrcadlovky, tak i ještě z analogového fotoaparátu Nikon, to znamená, že to budou zvětšeniny z kinofilmu. A také jsou tam i tři panoramatické snímky, které jsou pořízené vlastnoručně vyrobenou dírkovou komorou, takzvanou kamerou obskurou.
0: Takže skutečné unikáty. Jak už z názvu výstavy vyplývá, fotografie zachycují Paříž, Provence a Azurové pobřeží. Máte některou, na kterou jste obzvlášť pyšný?
1: No, tak musím říct, že ano. V podstatě jsem pyšný nejenom na jednu, ale na tři fotografie, které tam budou vystavené a jsou to zrovna panoramatické snímky z dírkové komory. Je to v podstatě takový unikát, který asi zřejmě nikde nikdo nebude moci u nás v republice vidět. Protože, jak říkám, v komoru panoramatickou jsem si zhotovil sám a snímky z ní jsou dosti unikátní.
0: Vy už jste trošku prozradil, že expozice bude k vidění sice ode dneška, ale ta velká sláva nastane zítra. Pojďte ještě jednou naše posluchače pozvat, prosím.
1: Tak jestli můžu, já bych teda chtěl pozvat všechny posluchače, hlavně v rámci naší Alliance France Zlín, dříve ještě francouzsko-český klub ve Zlíně, protože za prvé jsem členem výboru a za druhé naše francouzská aliance se snaží každoročně chystat pro zájemce, pro členy i pro všechny, kdo má rád všechno kolem Francie, spoustu akcí a jednou z těchto akcí pro letošní rok je právě i tahle ta výstava, na kterou bych vás teda chtěl všechny srdečně pozvat. Jak už jste řekla, dneska sice si fotografie pověsím odpoledne, ale vernisáž bude až zítra od 17.00, takže všechny tímto srdečně zvu.
0: Takže do Zlínské 14. a 15. budovy Baťova institutu zve na výstavu fotografií s tématikou Francie Josef Gál. Ať je výstava úspěšná a má spoustu spokojených návštěvníků.
1: Je, to jste hodná, moc krát děkuju. A já taky už si to přeju.
0: A já už předávám mikrofon Kamelotu.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

První Baťovo letadlo přistálo v roce 1924 na louce na levém břehu řeky Dřevnice ve Zlíně, kde přesně se letiště, které později nahradilo zázemí v Otrokovicích, nacházelo a jaká další fakta se pojí s historií baťovského létání? Dozvíte se v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským už ve čtvrtek před půl

0: Je minutka po 11:15. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Také si rádi pochutnáte na vonavé, silné kávě? Připravit ale tento lahodný nápoj má svá pravidla. Babské rady Jarky Vykoupilové dnes připomenou všechny detaily, které je potřeba dodržet při přípravě pravého espressa.
1: Babské rady.
2: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

To byla Leona Machálková a její žízeň lásky. První hodina dobrého dopoledne je za námi. Doufám, že si nenecháte ujít ani tu druhou. Tématem dnešní poradny pro zdraví bude rakovina tlustého střeva a konečníku. Na vaše otázky bude odpovídat primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Peter Galvánek. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně pořádá zítra den melanomu. Lidé si mohou nechat vyšetřit znaménka. V Dolním Němčí na Uherskohradišťsku připravují výstavbu 3 bytových domů. Některé léky od specialistů od dneška můžou předepisovat praktičtí lékaři. Dnes bude polojasno, později odpoledne bouřky s maximy až 33 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Zájemci si mohou zítra od 10 do 14 hodin nechat vyšetřit znaménka, a to přímo v ambulancích kožního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati. Koná se tady preventivní akce s názvem Den melanomu. Pokračuje mluvčí zlínské nemocnice Dana Lipovská.
2: Pravidelná kontrola znamének patří mezi nejúčinnější způsoby prevence rakoviny kůže. Zájemci absolvují preventivní vyšetření kožních znamének a pigmentových skvrn zkušenými dermatology. K dispozici bude vyšetření klasickým i digitálním dermatoskopem a také informační materiály zaměřené na prevenci kožních onemocnění.
1: 3 bytové domy za 200 milionů korun plánuje dostavit Dolní Němčí na Uherskohradišťsku. Při financování výstavby radnice počítá s využitím dotace na dostupné bydlení a výhodného úvěru, který bude splácet z nájmu. Pokud vše půjde dobře, 33 bytů by mohlo být hotových do konce roku 2029, říká starosta František Hajdu z hnutí STAN.
3: V každém domě jsou 3 byty 3 plus KK, 2 byty 2 plus KK. Ty větší byty mají rozměr zhruba 75 metrů, ty 2 plus KK zhruba 60 a jsou tam ještě byty 1 plus KK, které budou mít rozměr zhruba 40 metrů a budou dva z nich bezbariérové.
1: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli dalším specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají. Jak potvrdila v ranním interview radiožurnálu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
4: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sledují-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní.
0: Sport.
1: Po fotbalovém mistrovství světa skončil už 7. trenér. Rezignaci na post u týmu Ekvádoru oznámil Sebastián Becasese. Jeho americká země prohrála v úvodním kole playoff s Mexikem 0-2. V dalších zápasech Francie porazila Švédsko 3-0 a Norsko zdolalo pobřeží slonoviny 2-1. Už předtím se s trenérem rozloučili výběry Česka, Nizozemska, Uruguaje, Jižní Koreje, Saudská Arábie, Skotska a Tunisko ho vyměnilo dokonce během turnaje.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne četné a silné bouřky. Strážky se postupně rozšíří na celý kraj a večer budou ustávat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Dnešní velmi silné bouřky budou doprovázet přívalové strážky kolem 50 mm, kroupy kolem až 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Kvasicích na Kroměřížsku je hlášen požár louky, který může omezovat provoz okolo obce. V Uherském Hradišti na ulici J.E. Purkyně došlo k nehodě dvou aut a zdržení očekávejte taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Kvůli četným pracem na vozovce a odstavenému vozidlu u parku Komenského. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a dál pokračuje Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Sylvií Pospíšilovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je dobře, že zůstáváte s námi i po 11. hodině, protože právě začíná poradna pro zdraví. Dnes o tématu, u kterého jde doslova o život. Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější zhoubné nemoci. Včasný screening ale dokáže zachránit život. Jsem moc ráda, že pozvání do poradny přijal primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. Vítejte.
6: Dobré pozdní odpoledne všem posluchačům.
5: A po celou následující hodinu tady bude i pro vaše dotazy. Buď na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo na čísle k nám do zlínského studia 221 555 210. Teď je čas na písničku.
0: Český rozhlas Zlín.

0: primář chirurgického oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice Petr Galvánek je hostem dnešní poradny pro zdraví a povídat si budeme o rakovině tlustého střeva a konečníku. Ještě jednou vás vítám, pane primáři.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Řekněte, když se buňky střevní sliznice začnou v těle nekontrolovaně dělit, nastává problém. Co mu ale předchází? Jaké jsou rizikové faktory?
1: Odpovím na ty rizikové faktory, které jsou asi všem známé nebo určitě se opakují v různých pořadech a relacích. Je to hlavně, jednou je to věk, protože čím jsme starší, tak tím prostě ta rakovina na nás může dosáhnout častěji a rychleji. Jsme v podstatě oslabení, to biologicky stárnem. Pak je to obezita, pak takové ty neduhy života, jako je alkohol, kouření. A určitě tady u toho rakoviny tlustého střeva konečníku má i nějaký vliv genetika. Jsou určitě rodiny, kde se rakovina tlustého střeva vyskytuje více a i v několika liních za sebou. Dále jsou to nespecifické střevní záněty, což je taková specifická skupina, které vznikají i v mladším věku, takže může se teoreticky rakovina vyskytnout i u mladších lidí. A dále je to životní styl, kromě toho alkoholu, kouření, a je to i dieta, to znamená, nemusí to být jenom neduh, ale je to to, co děláme každý den, a to znamená jíme. A jíme hlavně červené maso, hlavně zpracované červené maso, což jsou uzeniny, pečené, grilované maso, prostě které není úplně ideálně připravené při správné teplotě nebo je přepálené. Jsou to živočišní tuky a dalšími jako málo vlákniny. Jo?
0: Příznaky jsou často dlouhé měsíce skryté a nenápadné. Co by mělo člověka varovat?
1: Malé nádory jsou většinou bezpříznakové. Takže ty lidi neví, že se u nich vyvíjí nádor a v podstatě začne to až nějakýma prvníma projevama. Liší se to od toho, kde ten nádor je uložený v tom tlustém střevě. Bude to v pravé části toho tlustého střeva, což je ta horní část, ta první, anebo prostě ta spodní, dolní, takzvaná levá část, nebo neli konečník. V té pravé části je to většinou anemie, co znamená chudokrevnost, kde ten nádor krvácí skrytě, my tu krev nevidíme a zjistíme to na preventivní prohlídce, že máme nízký počet červených krvinek a následně zahájí se série vyšetření a na ten nádor se dojde. V té levé polovině jsou ty příznaky, můžou být příznaky častější, za z jiného charakteru můžou to být různé průjmy, může tam být i pak někdy viditelná krev, či to už se bavíme potom spíš u toho konečníku, kde ta krev může být jako první příznak. Jo.
0: Stává se vám i dnes, že pacient přijde pozdě, protože se prostě stydí?
1: Může to být, s většinou ten stud může být spojený u potíží s konečníkem. Takže on si myslí, že má hemoroidy, léčí to různýma mastičkama, čípkama a může to být právě rakovina konečníku. Ale zase krev z konečníku z největší části je způsobena například hemoroidami a ne právě rakovinou tlustého střeva. Takže většinou ten stud ty lidi mají, ale dnes je osvěta relativně dobrá, takže ty lidi se nebojí, sami se na to ptají, chtějí být vyšetřováni, bojí se rakoviny. Takže si myslím, že jsme se trošku přesunuli z toho takového studu zpřed 20-30 let, kde lidi se báli vůbec přijít k lékaři a dneska je ta situace trošku lepší.
0: Teď se mají lidi rádi, nebo aspoň víc rádi. My jsme byli dlouho na nelichotivé přední příčce v počtu nemocných touto závažnou diagnózou, ale od doby, co funguje screeningový program, tak se to lepší. Do jaké míry?
1: Screeningový program už probíhá téměř 4 století, samozřejmě se zlepšuje a vylepšuje a vychytává i jeho nedostatky a jak jste správně řekla, nejsme už na těch prvních příčkách. Je tam nadále, ale Slovensko, Maďarsko, což jsou krajiny, které jsou nedaleko nás. My jsme se posunuli lehce níž a screeningový program funguje tak, že v podstatě vyhledává se ta rakovina cíleně u zdravých lidí, kteří nemají potíže a tím paradoxně mohl být jednu dobu i se zvýšil výskyt, ale bylo to díky tomu, že se zlepšoval ten screening. Dnes se bavíme o tom, že ten výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku se drží na nějaké úrovni stejné několik let, možná je tam lehce vyšší nárůst, ale určitě se nějak rapidně nezvyšuje v poslední době.
0: pojišťovny hradí lidem, nebo dřív hradili lidem od 50 let vyšetření na skryté krvácení. Jestli se nepletu, dnes je to od 45 let, je ano. To teda posunuté.
1: Ano, je to od 45 let.
0: Jak často by ho měli opakovat?
1: Je doporučené, pokud je nález negativní, absolvujete to screeningové vyšetření po těch 45 nebo v těch 50 letech, tak bude negativní, nebude tam žádný polyp a váš kolonoskopista neřekne, že byste měla přijít dříve, že se mu tam něco nezdálo nebo že tam odstraňoval nějaké polypy, tak stačí jednou za 10 let.
0: Dává toto vyšetření smysl i u mladších ročníků?
1: Myslíte screeningové nebo?
0: Ano, ano.
1: Screening u mladších ročníků teď se snížil na těch 45, takže k tomu byl důvod, protože se pozoruje ten vyšší výskyt od těch 44 let nahoru. U těch mladších ročníků, když se bavíme u třicátníků, neli níž, tak jsou to jednotky lidí, například v našem regionu, jako v Zlínském kraji, jsou to jednotky lidí ročně. A vyhledávat v tom obrovském množství lidí by to asi bylo náročné, takže tam se spíš zaměřuje na vyhledávání příznakových nemocných, který mají například tu chudokrevnost, mají nějaké potíže, takže tam si už potom cíleně, neřeší se to screeningově, ale cíleně se pacient odesílá na kolonoskopii, aby se vyloučil nádor.
0: A nebo možná ti lidé, kteří mají tuto diagnózu v rodinné anamnéze?
1: Určitě na to se myslí, na to myslí už samozřejmě praktický lékař, potažmo nějaký specialista, ke kterému se dostaví, ví, že tři nejbližší příbuzní měli rakovinu tlustého střeva, tak toho mladého člověka tam určitě odešle už po 30 nebo i před 40.
0: Říká náš host, primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. Zpět budeme po písničce.
2: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

0: O rakovině tlustého střeva a konečníku si povídám s primářem chirurgického oddělení Petrem Galvánkem. A jen připomenu, že je tady i pro vaše dotazy. Buď na telefonním čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Pane primáři, když test na skryté krvácení ukáže nějaké abnormality, je pacient objednaný na kolonoskopii? Spousta lidí se tady tohoto vyšetření ale obává, ať už z pocitu studu, nebo se prostě bojí toho samotného zákroku. Je strach na místě?
1: Určitě nějaký strach, aspoň trošku by tam měl být, a je to vyšetření samozřejmě invazivní, není to ale operace, před vyšetřením se většinou podává analgosedace, což je kombinace analgetika ještě utišujícího léku, aby ten pacient spolupracoval a to vyšetření bylo co nejlépe proveditelné, je to individuální, to znamená, někdo to zvládne bez jakýchkoliv problémů a někdo prostě musí se pak volit jiná cesta, a to je příklad například celková anestezie u tohoto vyšetření.
0: Ta psychika tam asi dělá hodně, že?
1: Určitě, ale někdo může mít například delší to střevo, komplikovanější provedení i jako z důvodu technických provedení, a sám endoskopista potom volí například to vyšetření v celkové anestezii, že to bude pro něho komfortnější i pro toho endoskopistu.
0: Když při tomto vyšetření lékař najde nějaké polypy, co se děje pak?
1: Ty polypy se většinou odstraní. Pokud jsou odstranitelné, tak se většinou odstraní a čeká se na histologii. Pokud jsou špatně odstranitelné nebo neodstranitelné, tak pak kolonoskopista samozřejmě z toho nabere vzorky a čekáme na výsledky. A v podstatě i když by byl vzorek nezhoubný, to znamená výsledek by byl nezhoubný, nebyla by to rakovina, tak endoskopista stejně řekne, toto nejsem schopen odstranit a musí přijít na řadu chirurg a musíme tento polyp odstranit my. A potom je ta druhá varianta, že je vzorek zhoubný a pak nastává série dalších kroků, dalšího do vyšetřování pacienta.
0: Já se ještě zeptám, a při tom odstraňování polypu, je tento zákrok bolestivý pro pacienta?
1: Ne, střevo uvnitř necítíme.
0: Takže se nemusí bát.
1: Ne.
0: Po jaké době se dozví výsledky té histologie pacient?
1: Může to být v řádu několika dní, průměrně se bavíme 7 až 14 dní.
0: Pojďme se bavit o té horší variantě. Výsledky přišly a ukázaly, že v těle se něco děje. Jak stanovíte diagnózu?
1: Předpokládám, že myslíte, že jsme odhalili rakovinu, že vzorky dopadly, byly zhoubné, takže v podstatě je to jenom první část. To znamená, že jsme se dozvěděli, že ten pacient má rakovinové postižení a musíme provést takzvaný staging, což když přeložím do češtiny, tak znamená, musíme zjistit, jaké je stádium toho onemocnění. Takže začne série vyšetření, jako je CT vyšetření celou trupu, kde zjistíme, že není vzdálené postižení, známe metastázy, a v případě konečníku se ještě dělá magnetická rezonance, která ještě speciálně se zaměřuje na ten konečník a zjišťuje postižení uzlin kolem konečníku a hloubku postižení toho konečníku z důvodu, že u toho konečníku je ten léčebný postup lehce jiný než u ostatního tlustého střeva.
0: Rozumím. Já se teď možná zeptám hloupě, ale může mít pacient zasažený jak střeva, tak konečník?
1: Jako naraz. Může být takzvaná duplicita nádorová, to znamená, že nemusí to být jenom koneční, může být nádor na dvou místech naraz, zároveň v jednom čase. Tak pak se k tomu přistupuje, že je nádor tam i tam, a podle toho, jak je to odstranitelné, může se stát, že musíme odstranit celé tlusté střevo. A když je například v konečníku, tak i šťastí konečníku. Ale je to vzácná. Jako
0: není to běžné?
1: Ne, není určitě to běžné. Ne.
0: Primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek je hostem poradny pro zdraví. A bude tu i po písničce pro vaše dotazy. Můžete mu ho napsat na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolat nám do studia 221 555 210.
2: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: O rakovině tlustého střeva a konečníku si povídám s primářem chirurgického oddělení Peterem Galvánkem. Pane primáři, pacient si vyslechnul diagnózu. Jaké máte možnosti léčby? Můžete mu nabídnout různé varianty?
1: Varianty nenabízíme. Ta léčba je jasná, je stanovená většinou naší indikační komisí onkologickou, kde je nás několik specialistů, které rozhodujeme o té léčbě, stanovíme ten nejlepší postup ušitý na pacienta, protože se bavíme, že pacienti přijdou s různými stádiemi onemocněním, takže v podstatě ta léčba, ta začátečná léčba se může lišit. Většinou je to operace, ale někdy prostě ten nádor je pokročilý, je takzvaně inoperabilní, to znamená, nedokážeme ho odoperovat a pak nastupuje jako první léčba onkologická, to znamená chemoterapie, biologická léčba nebo imunoterapie. Takže v podstatě vždy je to a samozřejmě tady pacient může anebo nemusí souhlasit s touto léčbou.
0: Vaše nemocnice získala nově statut vysoce specializované péče pro léčbu rakoviny konečníku. Co to pro pacienty znamená?
1: Pro pacienty to znamená, že můžou se nám svěřit s tímto problémem a můžou si být jistí, že jim nabídneme komplexnost péče o rakovinu konečníku. Tady se bavíme jenom čistě o rakovině konečníku. To tlusté střevo na to centrum neexistuje nebo není stanoveno centrum, léčí se všude, ale ten konečník tím, že má určité specifika, tak museli jsme splnit určité náročné kritéria, které jsme splnili, spíš to bylo jenom potvrzením toho, že jsme to dělali dobře, že jsme léčili správně a nově vytvořené centra pro léčbu rakoviny konečníku to tohle akorát potvrdili.
0: Operace rakoviny konečníku patří ke složitějším zákrokům. V čem je ta složitost?
1: Ta složitost je v tom, nebo můžeme to nazvat složitost, je to složitější než u volného střeva, to znamená od zbytku toho tlustého střeva, protože ten konečník je umístěn v pánvi, je v podstatě jak kdyby vrostlý do pánve, bych to tak nějak laicky řekl, a v podstatě to odstranění toho má své specifika, musí se odstranit v určitém prostoru, aby se kompletně odstranil celý tuk kolem toho konečníku, protože v tom se nachází ty uzliny a ten tuk je ohraničený a odstraňuje se to v podstatě až téměř na svěrače, kde v podstatě pak napojujeme to střevo, to zbylé volné napojujeme na tohle potom takovým speciálním přístrojem, který se jmenuje stapler, a vytváříme tu anastomózu a to má taky pak další konsekvence, že to hojení tady tohoto nemusí být úplně ideální v té pánvi, nebo je zatížené větší mírou komplikací než u operací pro zbylé tlusté střevo.
0: Zní to strašně složitě. Kdy se u pacienta rozhodujete pro vývod?
1: Pro vývod. Vývody bych asi úplně nejprve rozdělil. Samozřejmě to je hned první otázka. Úplně jste se zeptala správně. Tohle se ptá každý člověk, kterého objednáváme k operaci. Hned se ptá, jestli bude mít vývod. A že to vysvětlím vám, to jak vysvětluji to pacientům. Vytrvalý vývod bude mít pacient, pokud ten nádor bude růst přímo do konečníku, do svěračů, kde v podstatě nejsme schopni zachovat svěrače. Jinak se vždy snažíme o operaci, která zachovává svěrač, a tam ten vývod může být dočasný. Dočasný z toho důvodu, když například přijde pro akutní neprůchodost střevní, kde ho musíme operovat akutně bez jakéhokoliv přípravy nebo do vyšetřování, tak v podstatě provádíme vývod, aby se to střevo znormalizovalo, vyprázdnilo a až pak jsme schopni potom znovu obnovit kontinuitu toho trávicího traktu. A pak ještě taky jsou to dočasné vývody, ale jsou takzvané pojistné vývody, to znamená hlavně při operaci konečníku, kde vidíme, pacient je rizikový, je to kuřák, je obézní, je diabetik, a vidíme, že to hojení by nemuselo být ideální v té pánvi, to z toho spojení, co jsem říkal, tím přístrojem, tak mu děláme dočasný vývod na tenkém střevě, kde v podstatě ta stolice pak odchází mimo a nejde a čekáme až na zhojení toho střeva dolů, které jsme napojovali, a pak ten vývod rušíme potom v další době.
0: Takže tohle je ta lepší varianta pro pacienta.
1: Určitě.
0: Petr Galvánek, primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice, je tady i pro vaše otázky. Tak toho využijte. Třeba na čísle 221 555 210.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Během písničky nám volala posluchačka a povzdechla si, proč právě na rakovinu ještě není vynalezeno žádné očkování. Pane primáři?
1: Tak ten proces je určitě náročný, jsou určité druhy rakoviny, na které očkování už je a v podstatě se aplikuje a výsledky jsou určitě pozitivní a optimistické a není vyloučené, že bude vymyšleno očkování i na jiné typy, ale nebude to asi forma očkování, protože ne vše, každá rakovina je způsobená nějakým virem, ale může to být například založené na včasné diagnostice nádorových buněk, může být teď je rozmach imunoterapie, což v podstatě před 20 lety nikdo o tom neslyšel a teď vidíme v čase u těch lidí, co mají pokročilé nádory, vidíme, že ty nádory mizí před očima. Jo, takže... ty pokročilé. Takže určitě to je a je to i bylo to možné díky tomu, že jsme se k tomu museli postupně dopracovat, tak jak u všeho v lidské činnosti a prokousat se tím problémem a v podstatě díky novým technologiím, nanotechnologiím a tak dále, tak prostě můžeme dál bojovat s tímto onemocněním.
0: Takže výzkum nestagnuje, jde vpřed, i když to možná lidé tak nevnímají.
1: Určitě.
0: Říká Petr Galvánek, náš dnešní host, primář chirurgického oddělení a povídáme si spolu o rakovině tlustého střeva a konečníku. My jsme minulý vstup končili povídáním o operaci a vývodu. Ten je asi velkým strašákem pro pacienty. Je šance, že po čase začne tělo fungovat normálně a nemocný se vývodu zbaví. Vy už jste říkal, že když je to u toho konečníku, tak ne?
1: Ano, tam ne, tam člověka připravujeme na ten trvalý vývod. Jo, je to fakt malé procento pacientů, který mají trvalý vývod a pak ty pacienty, kteří jsou schopni z hlediska, to je, neboli nemocní nebo moc staří, kteří už jsou schopni a jsou schopni postoupit operaci a vývod můžeme zrušit, tak je určitě k tomuto chystáme, připravujeme. Samozřejmě musí vydržet, dejme tomu těch několik měsíců nebo půl roku, rok, kým se dají nebo proběhne ještě další onkologická léčba a budou schopni podstoupit další operaci, která je samozřejmě taky náročná, to zrušení vývodu, ale vždy je snaha zbavit se vývodu.
0: Pane primáři, máme volajícího, dejte si sluchátka, prosím. Český rozhlas Zlín, dobrý den. Já vás poprosím, stište si rádio. Haló, slyšíme se, můžete
2: to
0: se ptát?
2: To jsou já, paní doktorko, když se nikdo nehlásí. Podívejte se, očkování. Moja spolupracovnice došla do domu, kde byly už dvě ženy na rakovinu a ty ženy přece to byly jako, co tam došly nevěsty, to nebyly, že by to bylo rodové. A táto dostala také tu rakovinu. Vedle v dědině ten pan dokonce jezdil, tři ženy mi umřely na rakovinu. Přece nechodil po dědině nebo po městě a neříkal, paní, vy budete mít rakovinu, vy mě umřete. Někdo to musí roznášat. Já tady mojí vnučce řeknu, ne, Michalo, aby si umývala ruce až po záchodě. Než jdeš na věce, musíš si, chytneš tam klíčku, tam chytneš, chodíš po Brně, nevím, po Praze, napřed si umývaj ruky, než jdeš na věce.
0: Dáme prostor panu primáři.
2: Tady takto. No.
0: Prosím.
1: Děkujeme za dotaz. Zatím, pokud se
2: pane
1: bavíme
2: o... Pane primáře, slyšel jste to, že přemýšlám, že jsem tam měla spolupracovnicu.
0: Ano, my jsme vás slyšeli. Dáme prostor
2: ano,
0: panu primáři.
2: Pan primář, tak co vy na to říkáte? Já už jsem mluvila aj na žlutém kopci s těma chlapcama, to bylo zase, no doktorama, to bylo zase z mojí rodiny.
0: Já vás zastavím, pan primář tomu rozuměl a teď nám odpoví. Děkujeme.
2: Když se do toho domu tady od té mojí tetinky dostal každý, aj té mojí kamarádky, aj všetci tam dostali rakovinu.
0: Děkujeme za dotaz.
2: No.
1: Určitě děkujeme za dotaz, jenom když se bavíme o rakovině tlustého střeva a konečníku, nechci zacházet do jiných forem a druhů rakoviny, aby jsme tu debatu nerozšiřovali, tak u tohoto určitě není infekční příčina. Ta příčina je mnohem širší, mnohem komplikovanější a právě kdyby byla tak jednoduchá, tak určitě už bychom tady nepotřebovali takto komplexní onkologickou léčbu pro tady to onemocnění a měli bychom ho vyřešeno nějakým očkováním.
0: To by bylo krásné. To by bylo krásné. Pane primáři, pojďme zpátky k našemu tématu. Jaká je kvalita života s vývodem pro pacienta?
1: Pokud se s tím pacient zžije, že má ten vývod a bavme se o trvalém vývodu, jo, protože ten dočasný vývod je samozřejmě, je to změna, oni nejprve odmítají, nechtějí z toho ošetřovat, chtějí by to ošetřoval někdo jiný, ale postupně si na to zvyknou. A ten trvalý vývod, samozřejmě ten pacient, pokud je soběstačný, schopný a schopný ošetřovat ten vývod, tak se s tím žije. Většinou ten trvalý vývod je na tlustém střevu, ale může být i na tenkém, pokud přijde o celé tlusté střevo například. A tak se s tím žije a v podstatě vy nevíte, když vidíte toho pacienta v čekárně, že ten pacient má trvalý vývod a je nějakým způsobem invalidizovaný. Jo, někteří pacienti samozřejmě bojí jít s tím na veřejnost nebo někde odhalit na koupališti nebo takhle, ale jsou i možnosti, že se s tím dá i plavat. Jo, takže to není něco, co, že musíte být doma zavřený, nechodit nikde do společnosti. Dneska ty pomůcky, které se na to používají na ošetřování vývodu, stomické pomůcky, ty sáčky sběrné, tak jsou na takové úrovni, že je to, nechci říct bez problému, abych tímto nezjednodušoval tenhle problém, ale ty pacienti mají vytvořen co největší komfort v každé nemocnici, která provádí vývody, tak máme speciální stomickou poradnu, kde v podstatě ty pacienti se můžou vždy v určitý čas obrátit na specializované stomické sestry, které jim poradí, vymyslí to, když jsou nějaké komplikace, protože vývod neznamená, že může tam, je to něco, co není přirozené, takže v podstatě můžou se vyskytnout komplikace kolem toho, jak je to fixované ke kůži a tak dále. Můžou být lokální komplikace, které se musí nějak řešit potom.
0: Každopádně na to pacienti nejsou sami.
1: Určitě.
0: Náš čas pro rozhovor se krátí. Pojďme tento vstup zakončit nějak optimisticky. Jaká je úspěšnost léčby?
1: Úspěšnost léčby závisí od několika faktorů a tím hlavním je to stádium. Tak jsme si říkali ten staging v angličtině, to znamená, v kterém stádiu ten nádor zachytíme. Když odebereme vzorky a zjistíme, že máte rakovinu a zjistíme, že nemáte nikde metastázy a nemáte postižené uzliny, což se ukáže až při operaci. Když to odstraníme a zjistíme, že máte uzliny zcela čisté, tak se bavíme, že máte první nebo druhé stádium. A u toho prvního stádia u rakoviny se udává vždy pětileté přežití, většinou, kolik lidí přežije pět let, tak tady se bavíme, že to je i více než 90%.
0: Nádherná zpráva.
1: Ale samozřejmě a už bych nebyl tak optimistický, u těch horších stádií, u těch pozdějších čtvrté stádium, které má metastázy, tam se bavíme o mnohem, mnohem menším číslu.
0: Tam je to taky složitější práce.
1: Takže pro vás. Včasná prevence a odhalení rakoviny i v tom nízkém stádiu, já vždy říkám těm pacientům, aby ta diagnoza rakoviny není hned, že umírám a říkám, máte první, druhé stádium a je to skvěle vylečitelné, máte 90% šanci na to, že prostě se toho zbavíme.
0: Říká náš host, primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. V závěru si shrneme pár zásadních rad.

0: Peter Galvánek, primář chirurgického oddělení, odpovídal na otázky k tématu, které je pro mnoho lidí noční můrou. Povídali jsme si o rakovině tlustého střeva a konečníku. Pane primáři, pojďme závěrem říct a zopakovat, jak se máme chovat, aby se tato noční můra nezhmotnila.
1: Tak tady se můžeme vrátit k té první otázce. Ty rizikové faktory jsou rizikové faktory, které neovlivníme, což je věk, genetiku. To nám je dáno a bohužel stárnem z minuty na minutu, ale můžeme ovlivnit trošku ty rizikové faktory a to je všeho s mírou, když se bavíme o těch kvázi závislostech a pak samozřejmě trošku upravit tu stravu, protože jak vidíme, rakovina tlustého střeva a konečníku není doménou nějakých rozvinutých krajin, ale spíše spíš rozvinutých krajin.
0: Tam, kde se žije dobře.
1: Tam, kde se žije dobře a holdujeme prostě dobrému masu a žijeme ho každý den a prostě už tolik neřešíme vlákninu a tak dále. Jo. Takže na tomto poli se to dá nějak ovlivnit, ale pokud je trošku příroda proti nám, to znamená genetika, věk, eventuálně nějaké další přidružené nemoci, nespecifické střevní záněty, tak musíme jenom dbát na prevenci.
0: A ta prevence je test na skryté krvácení, kdy si ho člověk může vyžádat u praktika, od jakého roku a jak často, s jakou frekvencí?
1: Ta je jednou z metod, bavili jsme se o screeningové kolonoskopii, která v podstatě nahradí tady ten test, když absolvujete tu screeningovku v těch 45, tak víte, že 10 let nemusíte absolvovat nic. Jo? A někdy samozřejmě se dělají testy i během té doby, ty pacienti se vystresují a ty stopy krve jsou tam z něčeho jiného, dejme tomu z hemeroidu. Ale samozřejmě, kdo nechce podstupovat, má možnost nechat si provést test na okultní krvácení jednou za rok nebo jednou za 2 roky a pokud je pozitivní, tak by měl absolvovat kolonoskopii. Ne všichni samozřejmě v tomto případě si to nechají provést.
0: Vy jste řekl, že pokud člověk absolvuje kolonoskopii, tak má jako prevenci, tak má 10 let klid, dá se říct.
1: Nyní je to stanoveno na 10 let. Pokud tam budete mít polypek, tak vás endoskopista pozve za 3, za 5 let znovu, protože je...
0: Takže jenom v případě, že to vyšetření je úplně čisté.
1: Úplně čisté,
0: takhle.
1: Ano.
0: My už jsme se bavili o tom, že lidé se často stydí a návštěvu lékaře odkládají. Máte nějakou radu, jak tento stud překonat? Co si má člověk říct, aby se
1: odhodlal? Nebát se, jdu do toho, budu to mít hned za sebou a tak, jak ze vším. Prostě vyřešit, trošku jít do toho po hlavě a chci to mít vyřešené hned, protože pokud to budu držet v hlavě a budu to držet měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce, tak v podstatě pořád mě to tam hlodá, nahlodává.

0: a právě ta psychika může být pak potom mnohem horší a navíc, když ještě něco zanedbám, tak je to špatně.
1: Je našlápnuto k průšvihu.
0: A každý může potvrdit, že když jdem, vyřežme to hned, necháme si provést tu koloskopii, tak opadne z něho všechno, je super a pouští z hlavy a hlavu si vyčistí na něco příjemnějšího.
1: Radí primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek, který byl naším hostem. Pane primáři, já moc děkuji za váš čas, cenné informace a věřím, že se nevidíme naposledy a brzy přijdete k nám do zlínského studia zase.
0: Děkuji moc a všem posluchačům naslyšenou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude houslový virtuóz Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlíně dnes začíná oprava úseku silnice 1/49, kterým denně jezdí přes 30 tisíc aut. Ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm staví 40 metrů dlouhý ovčín, největší objekt nového areálu. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. V regionu očekáváme jasno s postupným nárůstem oblačnosti a bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 34 stupňů. U mikrofonu je Matěj Neradilek a teď už tady máme polední zprávy Českého rozhlasu Zlín. Silničáři dnes zahajují další etapu opravy silnice 1/49 ve Zlíně. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku u supermarketu Terno. Až do konce července zůstane silnice, která s více než 30 tisíci projíždějícími auty za den patří mezi nejvytíženější v Česku, průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru. Změní se také příjezd k obchodní zóně a provoz přes železniční přejezd, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace. Budou hořit řídit pracovníci stavby. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm staví obří ovčín. Pajta vyroste v nové části muzea Kolibiska a bude největší stavbou lidové architektury v celém areálu. Co má nová expozice ukázat, vysvětluje architekt Jan Kraut.
3: Je to expozice, která má představit hospodaření vrchnosti, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí a proto i 40-metrový objekt ovčína.
2: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
4: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
2: Novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji popolední skoro jasno nebo i polojasno. Odpoledne se pak bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 31 až 34 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další nás čekají zase za hodinu. Teď Morava, krásná zem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Tak v podání žadovňáku v úvodu Moravy krásné země zazněla polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Kdybych měl dívča. No a já, přátelé, kdybych měla zase třeba tu moc, možnost, tak bych vám věnovala trochu chladnějšího počasí a nějaký ten zahrádkářský déšť. Každopádně vám přeji pěkný den. No a dnes mají svátek Jaroslavy, já tedy blahopřeji, jmenovitě pak kolegyni Jarce Vykoupilo přeji jen to dobré. No a to stejné přání míří na Slovensko, kde se blahopřeje kmeninám Dianám. A dnes, stejně jako ostatní prázdninové dny, vyjma nedělí, přivítáme nějakého šikovného zpěváčka či zpěvačku, kteří nám předvedou v projektu Prázdniny u babičky, jak pěkně umí zpívat. No a prostor jim dáme hned po následujících lidových. Ale předtím ještě telefonní číslo 726 465 200. A teď už cymbálová muzika Slovácko mladší.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla cymbalová muzika slovácko-mladší a už tady máme jednu malou zpěvačku, no malou. Je to 9letá slečna Kristýnka Karlíková z Buchlovic. Tak Kristýnko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak nám hned pověz, jakou tu písničku jsi pro nás připravila.
1: Pod naším domem.
0: Výborně, tak můžeš začít.

0: Nádhera, Kristýnko. Trošičku ses nám tam místy ztrácela, ale nevadí. Všichni slyšeli, jak skutečně krásně umíš zpívat a je jasné, že to si asi tak jenom doma tak neprospěvuješ, že asi někam do toho zpěvu chodíš, že?
1: Ano, chodím.
0: No a kam?
1: Chodím do Hradiště. Na Zušku.
0: Jo, na Zušku. No tak pozdravujeme paní učitelky na Zušce v Hradišti. Kristýnka tedy vás krásně reprezentuje v projektu Prázdniny u babičky. No a Kristýnko, ty jsi teď na prázdninách u babičky, skutečně?
1: Ano.
0: Ano, a jak se babička jmenuje?
1: Jiřina.
0: Jiřina, no tak to máme stejné jméno. No a co pak s babičkou Jiřinkou tak děláte?
1: No, my nikdy si hrajeme a někdy taky vytváříme.
0: Mm-hmm. A povídáte si určitě, že jo?
1: Ano.
0: A babička Jiřinka určitě povídá, jaké to bylo, když my jsme byli malé. No ale teď nám zpívala slečna Kristýnka Karlíková z Buchlovic, 9 let. No Kristýnko, já nemůžu jinak, než že tě musím opravdu velmi pochválit. Bylo to velmi zdařilé. No a doufám, že budeš poslouchat v neděli Blahopřání s písničkou, protože právě tam bude moderátor losovat výherce týdenního a kdo vyhraje, tak vyhraje rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Už jsi tam byla?
1: Ne.
0: No tak by ses tam mohla i podívat, tak já ti budu držet palce, aby si vyhrála. No jenom potom to dodám, ještě se teď s Kristýnkou rozloučím. Rozloučím se také se její babičkou Jiřinkou. Bylo to opravdu úspěšné vystoupení a to si zaslouží také nějakou krásnou písničku, Kristýnko. Takže my máme pro tebe teď dárek hudební a ten předá tu Faranka. A já se s tebou loučím a přeji krásné prázdniny. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou, babičko Jiřinko. A teď už tu Faranka.

0: Tak to byla písnička věnovaná dnešní velmi šikovné zpěvačce Kristýnce Karlíkové z Buchlovic a také její babičce Jiřince. Ještě jednou moc děkuji a Kristýnce přeji krásné prázdniny. A jenom bych chtěla ještě podotknout, jak jste zvyklí z předchozích ročníků, že večer bývala repríza zpěvu Dítek, tak letos to tak není. Repríza večer není, ale můžete si výkony zpěváčku poslechnout na našem webu, tam máme audioarchiv a vy si naleznete datum, hodinu a můžete se poslechnout, jak třeba zpívala zrovna dnes Kristýnka Karlíková z Buchlovic. No ale teď už se budu věnovat dalším milým posluchačům. Tak třeba zrovna panu Mirkovi z Moravského Krumlova. Dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Tak povídejte.
1: Je tady Mirek Brabec. Já bych chtěl popřát paní Jarce Vašičkové z Nikolčic k jejímu dnešnímu svátku hodně štěstí a zdraví. A ještě to samé paní Jaroslavě Klepové z Moravského Krumlova.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak to byla první pěkná přání. No následuje krásná písnička, pane Mirku. To si ty vaše Jarky skutečně užijí. A vy si také užívejte dnešní den. Naschledanou.
1: Jo, díky, naschle.
0: Naschledanou, pane Františku z Frýdku Místku. Tak teď už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den, paní Jiřínko. Zdravím rozhlas, rodnou Jižní Moravu, kamarády, kamarádky. A dneska mají svátek dvě Jarunky, takže chtěl bych popřát paní Jarce Malé do Dolních Dunajovic a paní Jarce Sádlíkové do Vyškova. Milá děvčata, štěstí, zdraví, zdraví, pohodu, lásku celé rodiny a ať se vám splní i ta nejtajnější přání. Hmm. Buďte šťastná, buďte zdravá. A mějte se. Samozřejmě to sami přeju i vašim manželům, Ludvovi a Tondovi. Děkuji vám, paní hosta.
0: No a já to přeji vám, pane Františku, z Frýdku Místku, ať se to také, alespoň nějaké maličké, že, to přání, kdyby se splnilo. Dobře, tak teď zazněla další pěkná vinčování. Naschledanou. Naschledanou, no a laskavým vinšováním potěším i paní Libuši Starou z Lomnice u Tišnova. Milá maminko, k tvým krásným zítřejším 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně radosti, pohody a lásky kolem tebe. Ať máš každý den důvod k úsměvu a stále kolem sebe lidi, kteří tě mají rádi. To přejí syn Jaroslav s manželkou Světlanou, dcera Jitka s manželem Jiřím, vnoučata Michaela s manželem Filipem, Marek s manželkou Barborou, Tereza, Denisa, Jarek a pravnučky Sofinka, Elinka, Amálka a Leontinka. No a já se k tomuto milému vinčování pro paní Libušku Starou samozřejmě připojuji. A připojuje se i Sokolka ze Šakvic.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: No a teď už opět Morava krásná země, já se tedy naskok vrátím k předchozí písničce. Byla to velmi známá, velmi oblíbená holubienka Jiřího Zmoška, hrála Sokolka ze Šakvic. Za chviličku zazní také pěkná písnička, známá písnička, při které si mnozí určitě i zaspívají. No ale teď už dávám slovo paní Jiřce z Věteřova. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás tam zdravím, celý kolektiv, celý rozhlas a jsem ráda, že jsem se dovolala. A já bych chtěla nechat zahrát moji dceři Jarušce Dohnálkové k jejímu svátku hodně štěstíčka, zdravíčka, to přeje jako maminka, dcera Lucínka a syn Davídek. No ale Davídek bude mít třetí narozeniny jako můj vnuk. A tak mu chci popřát taky hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, dobrý kolektiv práci. To mu přeje já jako babička, maminka a sestra Lucínka. Mm-hmm. Ale aby to nebylo čest, tak bych chtěla do Věteřova nechat zahrát Lidušce Chromej do Věteřova hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka, aby byla ještě úspěšná v tím kostele. Moc krát vám děkuju a mějte se a naschledanou.
3: Vy také naschledanou. Pane Svobodo, teď jste už na řadě vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, všechny zdravím, zejména posluchači tohoto krásného děchového pořadu. Chtěl bych dnes popřát manželce Vlačce k našemu dnešnímu výročí svatby. Je to už 48 roků a poděkovat jí za všechno, co pro mě děti a rodinu udělala a stále dělá. Je stmelujícím prvkem naší rodiny, kdy pomáhá našim dětem, jejich rodinám, ale zejména vnoučatům. Přeji tedy hlavně hodně zdraví, klidu a pohody i nervů s námi a trpělivosti a v našem dalším soužití. A v sobotu máme větší rodinnou oslavu, tak přitom věřím, že i toto naše výročí trochu oslavíme. A nejmladší vnučka Klárka, babi Vlačce, posílá velkou pusu a Majda Anička a vnuk Matěj děkují i za dopravu na různé akce a sportovní soutěže. A já věřím, že v nedělu, když mám, u nás je pouť a bude hrát dechovka, že si opět zatančíme. Tak to je první věc.
3: Tak a já se ještě zeptám, vy nesete křestní jméno jaké, pane Svobodo?
5: Vlačka, Vladimíra.
3: Ne, ale
5: Vlačka.
3: Vy.
5: Jana.
3: Abych věděla, jak se tento manželský pán jmenuje. Tak Jana Vlaďka Svobodovi. Dobrý, a chtěl jste pokračovat ještě?
5: Ano, ještě bych chtěl popřát naší dlouholeté kamarádce Jarce Suché k dnešnímu svátku, a to hlavně zdraví, štěstí, klid a pohodu, a s manželem Igorem, ať to dobře oslaví. A totéž přání jejich dceři Jarce Součkové. Jménem manželky a našich dětí. To je pro dnešek všechno, děkuji za...
3: No, a já mám, pane Svobodu, přeji, abyste s Vlaďkou tím dalším životem se procházeli jak nějakou tou pomyslnou růžovou zahradou, aby
5: děkuji.
3: Vám všechno vycházelo a ta klidná léta už aby nebyla ničím narušena. No a písnička ta se, myslím, také hodí. Znáte písničku Čtyři páry bílejch koní?
5: No jejda, no, mané, to víte, že jo.
3: Ta teď
5: to si rád
3: bude na řadě.
5: Přitomí.
3: Tak jo, tak doufám, že i Vlaďka se připojí. Naschledanou.
5: Děkuji moc krát, hezký nám všem.
3: Vám také naschledanou. No a teď už aktiv zasloužili hasičů Jihomoravského kraje. Dnes je 1. července. No a 1. července roku 1942 se narodil bratr Josef Dvořák z Blížkovic. No a to znamená, že právě dnes slaví 84. narozeniny. Bratře Josefe nebo bratře Pepíku. Samozřejmě všichni hasiči vám děkují za všechno to, co jste kdy pro ně vykonala. Třeba ještě teď trošičku přiložíte ruku k dílu. Každopádně vám přeji hodně zdraví, aby zdravíčko nezlobilo, abyste si užíval dalších let života, byl jste šťastný, spokojený a obklopen láskou blízkých. No ale teď už slíbená písnička Čtyři páry bílejch koní.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla starobrněnská dvanáctka, zahrála velmi známou písničku Karla Backa staršího. A my si teď poslechneme paní Jitku z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla popřát mé dceři Jaroslavě a vnučce Jaroslavě, říkáme jí já, jo? Všechno nej, hlavně hodně pevné zdraví, splnění všech přání a moře lásky oběma. To ostatní přijde samo.
0: Tak určitě, a prozradíte jí příjmení?
1: Ano.
0: No? Tak jaké nesou příjmení?
1: Fadrná.
0: No tak já, Jarka se říkala a já.
1: Jaroslava.
0: Ano, Jaroslava, já, Fadrný.
1: No říkají, obom říkají já, jo.
0: Jo, tak já zahraji teda písničku oběma těm jájám, paní Jitko. No a kromě vašich milých slov, samozřejmě ta písnička bude opět, tedy vidím, krásná, tak si ty vaše jáji užijí, stejně tak jako vy. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc krát a vám moře zdravička.
0: Děkuji moc.
1: Pohody v tom horku.
0: No,
1: naschledanou.
0: Právě. Naschledanou. A zlovčit telefonát paní Anna Aufová. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Včera jsem se k vám nedovolala a měl můj bratr Petr Zajda krásných 80 roků. Přeji mu zdraví, štěstí, klid na srdci i na duši. A hodně lásky od pravnuček Rozárky a Stelinky. Ať mu křídlovka hodně ještě dlouho troubí, ať má dobrou mušku na posedu, to všechno mu přeji já a připojí se ostatní sourozenci. Paní Ostrá, ještě mám jedno. Když jsem se nedovolila, tak si myslím, že patří poděkování všem, kteří se starali, pátek, v sobotu a v neděli byl u nás jest rodáku. Já nebudu nikoho jmenovat, abych na někoho nezapomněla, ale řeknu vám, bylo to ohromný, famózní, to se nedá ani všecko říct, jak bych to pojmenovala. I přesto.
0: Teď jsem právě chtěla říct, že to je klobouk dolů, klobouk dolů. Patří organizátorům, že zorganizovali i v tomto, jak říkáte vy, neúnosně teplém počasí. No ale zaspomínali jste si, paní Ano?
2: No, tak já už jsem starší, já jsem byla jenom v muzeu, tady to je kousíček od nás, ale na kulturách a pak bylo na hřišti, hasiči měli. Příbrňanka tu hrála, no opravdu to už tu dlouho nic takového nebylo.
0: Tak doufám, že to nebylo naposledy, paní Ano. Tak teď už se rozloučíme. Písnička ano. Je připravená, jak už jsem říkala, naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji moc.
0: Není zač. No a ráda přidám přání i milé mamince a babičce, paní Svatavě Šeďové. Je to přání k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a lásky a tě stále tak usměvavá, plná elánu. To jí přeje dcera Jaroslava a vnučky Daniela a Michaela s rodinami. Posíláme velikou pusu, no a mě nedá, abych nepřidala přání i pro tu milou dceru Jaroslavu. Písnička, to jsem říkala, je velmi krásná, no nakonec jmenuje se Moravo Moravěnka.

0: Moravěnka dohrála známou písničku Moravo Moravěnko. A už tady mám další telefonát, ale bohužel nevím, kdo je na té druhé straně. Takže já sám představím, tady je Ostra a tam...
1: Dobrý den, tady je Mirka Hájková z Bíšov.
0: Ano.
1: Přála bych si zahrát písničku pro Jarušku do náměště Řehovkovou. Popřála bych jí všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí. A to jí přeje Mirka s manželem, Magda s Mikeškem, s kocourkem a Milan Mucil.
0: Tak kocourek určitě zamňoukal, paní Mirko, to je jasné, o to není pochyb. Tak jo, takže paní Jaruška si také...
1: Vám
0: také, nashledanou. No a přání pro pana Luďka Bohatého z Hrušovan nad Jevišovkou k jeho dnešnímu jubileu. Milý oslavenče, vše nejlepší k 60. narozeninám, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, lásku, životní pohodu a moře energie.

V podání frajárky zazněla písnička Františka Maňase staršího a Vladimíra Salčáka Sukénečka. No a další přání. Pozdrav s pěknou písničkou posíláme do Tištína dnešnímu oslavenci, panu inženýrovi Lubomírovi Bártovi, k jeho 79. narozeninám. Lubo, k tvým narozeninám ze srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající životní energii, sportovního ducha a neustálou radost ze všeho, co děláš. A ti tvoje milovaná zahrada přináší jenom bohatou úrodu a klid a dny prožité v kruhu tvé rodiny zůstávají tou největší oporou a zdrojem štěstí. Všechno nejlepší přeji Podolanovi a bývalí kolegové z Vyškovské zemědělky. No a právě dnes 1. července slaví pan Ludvík Kafka z Mohelna krásné 73. narozeniny. Celá rodina mu ze srdce přeje vše nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, životního elánu, pohody a radosti ze života. A ještě na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti tatínku svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem pozná se stáří, když tvé oči budou zářit. Přijmi naše blahopřání, máme tě všichni moc rádi. No a k tomu patří tato věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. S láskou a s poděkováním děti Helena, Luděk a Milan s rodinami. Za všechny milému dědečkovi posílají sladkou pusu vnoučata Alešek, Adélka, Luděček, Tobiášek, Barunka

Tak to byla krásná písnička, další krásná písnička, která zazněla v dnešní Moravě krásné zemi. Bylo to písnička Blahoslava Smišovského a Františka Kožíka Za tichou Moravu. No a je 12 hodin 55 minut, přátelé, takže Morava krásná zem, polední část končí. Během pořadu jste, kromě pěkných písniček a milých vinčování, vyslechli i 9letou zpěvačku, slečnu Kristýnku Karlíkovou z Buchlovic, kterou ještě jednou zdravím, zpívala opravdu moc hezky. No ale nyní už vám všem přeji příjemný den. Nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostráno a na závěr Gloria, rozmarné děvčátko Jana Kellnera.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících ze tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve čtvrtek v ranních hodinách začne od instalace Vulpsa, drátěné sochy, která hlídá u zlínské tržnice. V Zubří na Vsetínsku finišují práce na nové podobě klidové zóny u pošty. Některé léky od specialistů ode dneška mohou předepisovat i praktičtí lékaři. Dnes bude v regionu jasno s postupným nárůstem oblačnosti a také bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Už tento čtvrtek v brzkých ranních hodinách začne od instalace drátěné sochy Vulpsa, který stojí poblíž tržnice ve Zlíně. Českému rozhlasu to potvrdil kurátor Krajské galerie ve Zlíně Ivan Bergman. V krajském městě byla socha autora Františka Skály od konce loňského září. Zůstat tady měla až do konce července. To se ale změnilo a socha zamíří na Vysočinu, kam přesně upřesňuje Ivan Bergman.
4: Vulpes nám odjede do takové prázdninové destinace, do krásného historického města Telč, kde František Skála bude mít svoji výstavu od vlastně 5. srpna do začátku ledna příštího roku.
2: Zubří na Vsetínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty přestavuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Podle nezávislého starosty Aleše Měrky tam vznikne klidová zóna pro setkávání lidí.
5: Co se týká zázemí, kdy tady přibudou veřejné záchody, zlepší se vzhledově celé prostředí kolem těch bytových domů, které tady jsou, tak se můžou těšit i na nové dětské prvky, mlhoviště, moderní dětská hřiště, hlavní gro tohoto projektu je amfiteátr se sezením ve svahu a s takovým hudebním altánem.
2: Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku, kde budou padat i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají i silný vítr s nárazy okolo rychlostí až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Praktičtí lékaři mohou ode dneška nově přepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a lékaři ji vítají. Jak potvrdila ve vysílání Českého rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
6: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme v našem kraji skoro jasnou nebo i polojasnou oblohu. Odpoledne se ale bude oblačnost zvětšovat a postupně dorazí přehánky a bouřky. Teploty 31 až 34 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se v těchto dnech jezdí kyvadlově a provoz je řízen semaforem. Důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex
7: a host.
8: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rokovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle jak si rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlí, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla. Tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice. Žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně Vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: já půjdu dál.
1: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. Když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslích, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30, tuším, letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rokových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
2: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
2: Já to ještě musím, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
2: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí. Ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil. Já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770.

0: Sportsle vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásnej, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou

0: diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v Lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a 3 dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše 3 dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako, tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně, vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po více než dvou měsících oprav se dnes znovu otevřel venkovní bazén ve zlínských městských lázních. Dolní Němčí chce vybudovat 3 bytové domy za 200 milionů korun. Bývalý fotbalista Kadlec se vrací do Slovácka jako sportovní manažer. Dnes počítejte v regionu s postupným nárůstem oblačnosti a bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 34 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Venkovní bazén v areálu zlínských městských lázní se dnes po více než dvou měsících oprav znovu otevřel veřejnosti. Rekonstrukce začala na konci dubna a skončila téměř o 3 týdny dříve, než se původně plánovalo. Vyšla na necelých 9 milionů korun. První návštěvníci si mohou přijít zaplavat každý den už od 6 hodin ráno. Podobu všech úprav popisuje provozní ředitel lázní Michal Košut.
2: Byl odstraněný původní keramický obklad, který je nahrazen teďka tou novou folií. Samozřejmě jsou k tomu doplněné nové nerezové schůdky, jsou nové odrazové můstky a nové potrubí kolem bazénu.
0: V Dolním Němčí na Uherskohraděžsku připravují výstavbu 3 bytových domů. Dohromady nabídnou celkem 33 bytů, které budou určené jako dostupné bydlení pro mladé rodiny nebo seniory. Jejich vybudování vyjde na zhruba 200 milionů korun. Při financování obec počítá s využitím dotace a výhodného úvěru. Pokračuje starosta František Hajduch z Hnutí STAN.
3: Teďka ten nový program vypadá, že bude mít dotaci 25% a bude garantován úvěr do výše 55% dalších a tím pádem 20% měla obec dát ze svých peněz. Takže pokud by to takhle bylo, tak by to bylo proveditelné, protože ten úvěr by měli sanovat výše nájmu na těch bytech.
0: Obec má vypracovaný projekt a aktuálně řeší stavební povolení. Pokud vše půjde dobře, bytové domy by mohly být hotové na konci roku 2029. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít 5letá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali také poslanci opozice. Označili jej za přílepek. Koaliční poslanci jeho totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Součástí stejné novely jsou i sociální renty pro bývalé úspěšné sportovní reprezentanty. Sport. Sportovní úsek fotbalového Slovácka rozšiřuje Michal Kadlec, který bude spolupracovat s dosavadním sportovním ředitelem Veličem Šumulikovským. Bývalý kapitán se tak po dvou letech vrací do klubu, ve kterém začal a taky ukončil hráčskou kariéru. Jako hráč byl Kadlec u největších úspěchů historie Slovácka, včetně vítězství v Českém poháru v roce 2022.
4: Po konci fotbalové kariéry pracoval Michal Kadlec jako hráčský agent a televizní expert. Teď bude jako sportovní manažer Slovácka podřízený sportovnímu řediteli Veliče Šumulikovskému. Návrat bývalého kapitána je první výraznou změnou od chvíle, kdy se na začátku týdne stal Vítězslav Skopal novým většinovým vlastníkem klubu. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne se bude ve Zlínském kraji postupně oblačnost zvětšovat a vytvoří se přehánky a bouřky, které mohou být velmi silné. Srážky se následně rozšíří na celý kraj a večer budou přecházet do deště a později místy ustávat. Během odpoledne a večera se vyskytnou i velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami, místy taky kroupami a nárazy větru. Jinak povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 31 a 34 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 490 v Březnici na Zlínsku se střetly dva osobní automobily. Na dálnici D55 na 18. kilometru ve směru na Zlín je pro defekt odstavené osobní auto. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Pohodovou jízdu naším regionem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný první červencový den, ano, máme tu nový měsíc a moc nás těší, že do něj vstupujete ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Právě dnes je to také rovných 20 let, co začal platit nový silniční zákon s přísným bodovým systémem hodnocení dopravních přestupků řidičů. O takové body jistě nikdo nestojí, tak pokud posloucháte právě teď za volantem, dodržujte předpisy, jeďte opatrně a při dalších trasách také nezapomínejte na pitný režim. Ten samozřejmě v teplých dnech dodržujte i vy, kteří zrovna neřídíte. A když už jsem byl u těch nových začátků, tak ještě jeden přidám. V Napajedlích na Zlínsku se ode dneška místní obyvatelé můžou registrovat do projektu Korenci. Systém postavený na virtuální měně má podpořit místní drobné podnikatele. K tomu přineseme podrobnosti už po písničce. Dalibor Janda nám zaspívá O krabičce sirek. Ano, i na rozdělávání ohňů si při tom suchém počasí dávejte pozor. Prostě ať je pro vás středa 1. července jen a jen příjemná, přeje jménem celého našeho týmu Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: O jedné novince vás budeme necelých 9 minut po 14. hodině opět informovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Právě ode dneška mají lidé z Napajedel na Zlínsku možnost registrovat se do systému Korensy. Mezi prvních 1000 zaregistrovaných obyvatel město rozdělí virtuální platidlo, se kterým můžou nakupovat u registrovaných obchodníků, a to za výhodných podmínek. Projekt má ulehčit peněženkám lidí, podpořit drobné prodejce a oživit místní ekonomiku. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Je to čím dál těžší a kdo se orientuje pouze na kupní sílu ve městě, tak opravdu nemá moc šanci se udržet.
2: Říká Veronika Kníchalová, majitelka obchodu s obuví v Napajedlích na Zlínsku. Je jednou z podnikatelek, které se přihlásily do systému Korensy, tedy plánu na zavedení virtuálního platidla pro místní obyvatele. Projekt má v Napajedlích pomoci oživit místní ekonomiku, přivést do obchodu zákazníky a zabránit tak zavírání provozoven.
1: Konečně si někdo uvědomil, že tím podnikatelé malí, kteří bojují o denní chleba, se snaží, takže jim chce někdo pomoct.
2: Místní prodejci během 2 let výrazně utrpěli uzavřením a opravou mostu u továrny Fatra i uzavřením cyklostezky od Otrokovic. Ubylo zákazníků, tržby klesly a některé prodejny úplně ukončily provoz.
3: Naším cílem je podpořit místní podnikatele a zároveň pomoct občanům.
2: Říká místostarosta Napajedel Vilém Skála z ODS a vysvětluje, proč se projekt Korensy v Napajedlích zavádí.
3: Myšlenka je taková, že pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v Napajedlích.
2: Město do projektu uvolní 1 milion korun, ze kterého tak vznikne 1 milion takzvaných korentů. Ty se rozdělí mezi prvních 1000 do systému registrovaných místních obyvatel. Korenty pak můžou uplatnit u místních zaregistrovaných obchodníků. Jak vlastně nákup funguje, vysvětluje místostarosta Vilém Skála.
3: Při placení sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím korentů uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím korentů od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého.
2: Lidé z Napajedel se mohou do systému registrovat od dnešního dne. Obchodníci se přihlašují už od poloviny června. Spolu s očekáváním je znatelná i obava z dosud neznámého, pokračuje Robert Haleš z místní cykloprodejny.
4: Ano, čekáme na nějaké informace, hlavně jsme řešili, jak to budeme řešit účetně, aby nám to sedělo ve skladech a podobně.
2: Na obavy obchodníků reaguje místostarosta Vilém Skála.
3: Přece jenom je to nový projekt, takže spíš je to takové oťukávání a my se snažíme právě tím, že jsme vyrazili i do ulic za těma obchodníkama jim to vysvětlit osobně, tak se snažíme, aby z toho neměli obavy a aby to opravdu fungovalo.
2: Zkušební provoz projektu bude ve městě fungovat do konce října. Následovat bude vyhodnocení a město pak rozhodne o jeho pokračování. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Letní večery nemusí patřit jen posezení na zahrádce. V Uherském Hradišti si dnes budou moct zájemci vyzkoušet latinsko-americké tance například. Workshop Latino Ladies Summer Fiesta je součástí programu Slováckého léta a nabídne lekce čači i salzy. Rozpohybovat boky si se dnes vydá také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Vy o tom uslyšíte víc už za okamžik. V dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
5: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: Oblíbená prázdninová akce. Slovácké léto v Uherském Hradišti už tradičně spojuje sport, kulturu i zábavu. Vedle koncertů a sportovních klání letos zve také na řadu workshopů a jedním z nich je Latino Ladies Summer Fiesta. Právě tam se dnes vydá naše regionální stopařka Petra Sedláčková, kterou teď ale celou natěšenou ještě vítám ve studiu. Petro, přeji hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Já dnes zamířím do prostora Reduty na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti, kde se od 17 hodin uskuteční dva workshopy latinskoamerických tanců. Jsou určené především ženám, tedy i mně, které si chtějí pořádně zatančit a užít si příjemnou letní atmosféru.
1: No dobře, co se týká nějakých předchozích tanečních zkušeností, tak je jich potřeba?
2: Právě naopak, lekce jsou otevřené i úplným začátečnicím. Pod vedením tanečního lektora a choreografa Olivera Fuska se účastnice nejprve seznámí se základy čači a později si vyzkouší také salsu. No a to samostatně, protože není potřeba tanečního partnera.
1: No dobře. Slovácké léto je známé tím, že nabízí mnohem víc než jen sportovní turnaje, tak pojď tu nabídku trošku rozšířit.
2: Je to tak. Festival už řadu let doplňuje také kulturní a pohybový program pro širokou veřejnost a právě dnešní taneční večer je jednou z akcí, které mají lidi rozhýbat pořádně v bocích a nabídnou jim také možnost vyzkoušet si něco nového. Součástí tanečního latino workshopu bude navíc i fotokoutek, takže si účastníci se kromě, řekněme, dobře stráveného času odnesou i malou památku.
1: Nádhera. Tak kdy se nám z Uherského Hradiště ohlásíš, protože ty tam nebudeš jenom tančit, ale samozřejmě se nám odsud také do vysílání ozveš s prostředkováním té atmosféry. Tak kdy?
2: Z rytmu latinskoamerické muziky se ve vysílání uslyšíme ve 17:45.
1: To zní jako pozvánka na příjemný letní podvečer.
2: Ne, pardon, o 17:30. O 17:30.
1: Dobře. Vydržíme ještě chviličku a hlavně se budeme těšit.
2: Já si to musím vyzkoušet ještě pořádně.
1: Tak bude to rozhodně zajímavé, tak tedy poslouchejte o 17:30 tedy Petra Sedláčková a její živý vstup do vysílání Českého rozhlasu Zlín v rámci latinskoamerických tanců. Tak naslyšenou a těšíme se úplně všichni.
2: Taky se těším naslyšenou.
1: Jinak regionální stopařka Petra Sedláčková během léta přináší tipy na zajímavá místa i akce ze Zlínského kraje, jako je třeba právě tato. Pokud máte vy svůj vlastní tip na zajímavost, tak ho pošlete na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz. A jestli bude slováckému létu přát i počasí, to zjistíte z našeho vysílání za pár okamžiků.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas a Zlín 3. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: kapele Flamengo se necelých 7 minut před 14:30 budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zabývat například i tím, když se řekne první červenec, když mokrý, bídný déšť potrvá 4 týdny. Ano, na řadě jsou povětrnostní podmínky a předpověď na nejbližší dny.
1: Počasí.
0: Tohle všechno ví meteorolog Mojmír Martan, který nebude spoléhat na lidové pranostiky, ale na své modely meteorologické a teploměry, čidla a další různá hejblátka a přístroje, které mu napoví, jaké počasí je a bude. Hezký den, pane Martane.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak když to všechno shrnete, tak co vidíte v našem kraji právě teď? Protože vy se nemusíte dívat z okna, vy víte.
2: Ano, tak v tuto chvíli ještě Zlínský kraj v teplém vzduchu, ve velmi teplém vzduchu, takže teploty jsou ještě na většině míst i tropické, až do 34 stupňů, jen na horách jsou teploty lehce pod tou 30. No, vyvíjí se kupovitá oblačnost, první přeháníka, vlastně už i bouřka se vyvinula mezi Valašským Meziříčím a Rožnovým Podradoštěm, ale ta nám brzy uteče z kraje na Beskydy.
0: Vida, takže přece je nějaká kapka, ale abychom mohli ten první červenec nazvat mokrým, bídným, jak jsem zmínil v té pranostice, to zatím tak nevypadá, nebo se to tak ještě vyvine v nejbližších hodinách?
2: Bude se to ještě vyvíjet během odpoledne a večera, se ty přeháňky a bouřky budou vyvíjet dále, budou četné, mohou být i velmi silné, mohou být provázené kroupami kolem 2 až 5 cm a nárazy větru až 90 km za hodinu. No a může při nich napršet i kolem 50 mm. Takže platí výstraha hlavně ty odpolední a večerní hodiny.
0: Tak to už neslyšíme tak rádi. Samozřejmě vláha je potřeba jako sůl, ale něco podobného, dramatického, to určitě není úplně žádoucí. Bude noc klidná, nebo také máme čekat bouřlivé počasí a vydatné deště?
2: Doznívající bouřky nebo déšť budou hlavně z počátku noci, ale potom v průběhu noci by se situace měla uklidnit. Kránu se dokonce začne od západu na některých místech i částečně potrhávat oblačnost. Noc už bude chladnější než ty předchozí. Čekáme, že nejnižší teploty poklesou na 16 až 13 stupňů. Pofukovat bude mírný severozápadní nebo severní vítr.
0: Tak pokud to nebudou ty velké kroupy a nějaká podobná hrůza, tak si myslím, že bude fajn, když se vzduch trošičku pročistí a zítra i trošku ochladí.
2: Tak zítra se trošku ochladí. Čekáme, že odpolední teploty vystoupí nejvýše na 23 až 26 stupňů. Ráno ještě počítejte s více oblačností. Na východě kraje ještě může i slabě pršet, ale dopoledne bude oblačnosti od západu ubývat a postupně převládne polojasno, večer i skoro jasno. Foukat bude mírný vítr severních směrů, který bude k večeru zvolna slábnout.
0: A jaká bude zítra biozátěž, pane Martane?
2: Tak platí dvojka střední zátěž, a to kvůli ještě vyšším teplotám. Třetínsko už bude mít zítra jedničku, tedy zátěž mírnou.
0: No tak to vypadá, že se nám to počasí vrací do takových příjemnějších hodnot. Bude tento trend pokračovat i v pátek?
2: Ano, bude. Pátek přinese ráno a dopoledne více oblačnosti a na mnoha místech takový slabší déšť. V průběhu dne ale potom převládající polojasno. Oblačnost sice může být chvilkou větší, ale víceméně to bude takové slunečnější počasí, výjimečně s možností slabé přeháňky. Ranní teploty 15 až 11, odpolední 21 až 25 stupňů. A foukat bude slabý, proměnlivý, v průběhu dne mírný vítr severních směrů. No a slunečný den čekáme i v sobotu, tam by se přeháníky neměly vyskytovat vůbec. No a teploty ráno budou zase o něco nižší, 13 až 10, odpoledne jen 20 až 24 stupňů.
0: A jaké máte pro první červenec zaznamenáno absolutní maximum a minimum?
2: Tak to nejvyšší teplotu naměřili v Bojkovicích v roce 2022, a to 35,7 stupně. Nejnižší teplota je z roku 1962 Brumov-Bylnice 0,5 stupně nad nulou.
0: Vida, skoro na hranici mrazu může být 1. Ano. července. Jak nám také sdělil meteorolog Mojmír Martán, stejně jako spoustu dalších užitečných informací, dejme si tedy především pozor na ty bouřky, alespoň do míry, do které si na ně pozor dát můžeme. Mějte se hezky, pane Martane, a zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín naslyšenou.
2: Budu se těšit na slyšenou.
0: První rok existence má za sebou také chráněná krajinná oblast Soutok. Jak se s ní po počátečních obavách zžili místní a co zatím správci stihli udělat pro přírodu i pro návštěvníky, tak tohle budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín při takovém drobném výletu za hranice našeho regionu řešit za chviličku. Ještě předtím John Lennon a jeho velký hit Imagine. Tak si představte, my si to aspoň představujeme, že je vám krásně s námi. Ať to vydrží. Hezký den.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: V dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín otevíráme 2 minutky po 2:30 okénko do sousedního regionu. První narozeniny má totiž dnes nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku. Soutok v samém jižním cípu Jižní Moravy. Jejímu vzniku předcházela léta příprav, jednání i soudních sporů. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti soudy zamítly, část ještě řeší. Problémem je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením CHKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta CHKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Klid je také kolem podnikatelských záměrů miliardáře a sponzora motoristů sobě Františka Fabičovice, který podal 1 z 10 žalob proti vzniku chráněné oblasti.
2: Prozatím jsme s ním nic neřešili. K nám na stůl se v podstatě nic nedostalo.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do CHKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali, protože opravdu je to tam v prostředku CHKO.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný, říká Rýdl.
2: Lidé chcou do přírody a my musíme nějakým vhodným způsobem je směřovat tak, aby si to sami nezničili.
1: K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí.
4: Protože lidi někdy neví, že jsou v CHKO.
1: Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody CHKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
1: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci. Naráží to ale na systém dotací.
2: Je to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi. V této chvíli prostě víme, že máme míň peněz, které podporují místní hospodáře. Musíme si vystačit s tím, co je.
1: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který budují Lesy České republiky, dodává mluvčí podniku Eva Jouklová.
5: Aktuálně připravujeme stavbu druhé klapky. S dokončením jezu za 183 milionů korun se počítá letos v listopadu.
1: Detaily ochrany území do roku 2038 stanoví plán péče o CHKO Soutok. Připomínky k němu mohou lidé i firmy a spolky dávat Ministerstvu životního prostředí do konce července. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: byl Petr Muk ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a za chviličku bude program Dobrého odpoledne pokračovat dalším dílem zámeckého léta. V něm vás postupně zveme na víc než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Každý den s námi takhle můžete více poznat jeden zámek. Už za chvíli nám průvodce František Kinský prozradí, který to bude dnes.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chystáte se letos navštívit některý z našich zámků? Myslím, že 1. července se lidem honí spousta podobných plánů hlavou. Pokud vy právě něco podobného plánujete, tak se můžete nechat inspirovat naším zámeckým létem, které pro vás máme v průběhu celých prázdnin ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Každý den vám totiž jeden z našich zámků představujeme. Navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už ale dostane slovo průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítá mě tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síně neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto.

0: Ano, časy se mění, jak jsme teď slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ten aktuální už dospěl k údaji 14 hodin 51 minut a blíží se pomaličku také hokejová sezóna. Letní příprava hokejistů se dřív označovala taky jako suchá, protože se celá odehrávala mimo ledovou plochu. To se v posledních letech změnilo a některé týmy zařazují tréninky na ledě i do období určeného především k nabírání kondice. Patří mezi ně i prvoligový Vsetín.
1: Někdo to kombinuje od začátku té přípravy, že chodí i na ledy na sucho. My jsme chtěli udělat nějaký objem těch prvních 6 týdnů, protože jsou to jiné pohyby přece na tom ledě. Takže jsme to oddělili, bylo 6 týdnů, byli jak kdyby bez ledu a teďka máme 3 týdny, kdy tam máme po 2 ledech a pak se na chvíli rozejdeme.
2: Přibližuje trenér vsetínských hokejistů Luboš Jiráček způsob, jakým zařadil tréninky na ledě do letní přípravy prvoligového týmu. V tréninkovém centru ve Lhotě u Vsetína ale zatím nejde o žádné pilování taktiky.
1: Aby ti kluci hlavně si osahali výzbroj a pak to seznamování, jak se sejdeme to 20. července, aby to nebylo tak ostré, aby už byli na tu výzbroj hlavně brusle zvyklí a aby se tolik netrápili a mohli jsme do toho vletět v podstatě naplno.
2: Zatím tedy Janáček neřeší při trénincích na ledě ani složení jednotlivých formací. Nějaký plán ale po výrazné obměně kádru má.
1: Něco určitě z minulé sezóny, tam některé vazby, které nějakým způsobem třeba fungovaly, nebo aspoň v určité fázi sezóny fungovaly, ale je tady hodně nových kluků.

0: takže ty vazby se budou hledat a já věřím, že je na to dostatek času, aby jsme to našli tak, že na ten první mistrovský utkání budeme už to mít poskládané, tak jak ti kluci se budou prezentovat a jak si budou sedět, takže ta hlavní porce přijde v tom srpnu.
1: Ve zmíněném měsíci odehrají Valaši většinu z 9 naplánovaných přípravných zápasů. To je výrazný rozdíl oproti loňsku, kdy i kvůli problémům při domluvě se soupeři odehrál Vsetín před startem sezóny jen 5 utkání.
0: I při výstupních pohovorech kluci to zmiňovali, že vlastně se cítili takový nerozehraní, takže chceme, aby každý ten hráč do startu té sezóny už byl dostatečně rozehraný a měl tu praxi a našli jsme ty vazby.
1: Přibližuje trenér Janáček další postup v přípravě na sezónu, která pro prvoligová mužstva odstartuje 9. září. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm stavbaři budují obří ovčín, takzvanou bajtu. Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo rekonstrukci silnice druhé třídy v Držkové na Zlínsku. Vyžádala si investici přes 15 milionů korun. Sněmovna pozměňovacím návrhem schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Dnes počítejte v regionu s postupným nárůstem oblačnosti a taky bouřkami. Nejvyšší teploty se vyšplhají až na 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Hezké odpoledne. Ve Valašském Meziříčí, ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm roste obří ovčín. Bajta dlouhá 40 metrů bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Ten připomene tradici lesnictví a salašnictví na Valašsku.
2: Proč je tak velká, vysvětluje architekt Jan Kraut.
3: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století, opravdu stáda se stovkami ovcí, a proto i 40-metrový objekt ovčína.
2: Uvnitř staví řemeslníci podle tradičních postupů, říká technický náměstek muzea Milan Gezerich.
4: Vlastně, když ten řemeslník hručně opracovává pořízen ten čindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
2: Celý areál Kolibiska se lidem otevře v roce 2027. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: V Držkové na Zlínsku silničáři dokončili rekonstrukci silnice 2/489. Oprava téměř 900 metrů dlouhého úseku v zastavěné části obce začala loni v květnu a vyžádala si investici ve výši více než 15 milionů korun. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.
5: V rámci stavebních úprav došlo k celkové výměně konstrukce vozovky, odfrézování původních živičných vrstev a položení nového asfaltobetonového povrchu. Šířka silnice je nyní sjednocena na 7 metrů, byly vybudovány také zastávkové pruhy pro linkovou dopravu a obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení.
0: Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Návrh předložil poslanec za SPD Libor Vondráček k dobrovolné novele návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Opozice to kritizuje. Podle předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaely Šebelové jde navíc o přílepek, tedy o návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
6: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne, bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
0: Zákon teď dostanou k posouzení senátoři. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard korun za porušení pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne se bude ve Zlínském kraji postupně rozšiřovat oblačnost a vytvoří se i přehánky a bouřky, které mohou být taky velmi silné. Srážky se rozšíří na celý kraj a večer budou přecházet do deště a později místy ustávat. Během odpoledne a večera se mohou vyskytnout i silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami a kroupami i nárazy větru. Jinak povene slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 31 až 34 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova na kruhovém objezdu je pro poruchu odstavený automobil. V místě se tvoří kolony. A po zprávách pokračuje naše středeční vysílání s Pavlem Vackem. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: I 1. července se nám opět přiblížily oslavy svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje a také velká tradiční pouť a akce s názvem Dny lidí dobré vůle. Tohle téma proto dnes také proniklo do našeho seriálu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje, který uslyšíte v následující hodině Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. A to hned po našich tradičních kulturních tipech. Vrátíme se také k naší zdravotní poradně a důležité problematice spojené s onkologickým onemocněním tlustého střeva. Ze všeho nejdřív vás ale budeme podrobněji informovat o tom, že stávající systém rozdělování daní mezi kraje obstál před ústavním soudem. To probereme hned po písni kapely Lucie. Tou zahajujeme další hodinu dnešního 1. červencového Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Ať je vám u poslechu dobře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Další důležitá informace ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 10 minutek po 15. hodině. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Jak rozhodnutí soudu vnímá Zlínský kraj, to nám teď řekne naše reportérka Karolína Macejová, která dorazila přímo ve studiu. Vítám tě tu, Kájo.
1: Krásné odpoledne.
0: Proč ústavní soud nevyhověl stížnosti na rozdělování daní pro kraje?
1: Soudce zpravodaj Jiří Přibáň zdůraznil, že v otázce daní a daňových zákonů je soud tradičně zdrženlivý. Cituji soudce Přibáně. Ústavnímu soudu obecně nepřísluší tuto problematiku posuzovat, jelikož je v dispozici zákonodárného sboru, jeho složení odráží výsledek svobodné a volné soutěže politických sil. Soud podle Přibáně může zasáhnout jen v případě extrémní nevyváženosti, o kterou podle nálezu v tomto případě nejde.
0: A co bylo hlavní námitkou senátorů, kteří se na ústavní soud obrátili? Dodám, že jejich kroky podpořil i Zlínský kraj.
1: Senátoři navrhli zrušit ustanovení zákona, které zakotvuje způsob výpočtu a také přílohu, jež stanoví pevné procentní podíly jednotlivých krajů. Největší podíl, zhruba 13,8%, má Středočeský kraj. Jinak se podíly pohybují od 3,2% v případě Prahy pod 9,6% u Moravskoslezského kraje. Zákon podle senátorů neobsahuje mechanismus, který by umožňoval podíly průběžně přizpůsobovat objektivním změnám, třeba demografickým vývoji. Vede tak k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb.
0: Jak na rozhodnutí soudu reagovalo vedení Zlínského kraje, které dlouhodobě o změny v této oblasti usiluje?
1: Pro zlínského hejtmana a předsedu Asociace krajů České republiky Radima Holiše z Hnutí ANO je rozhodnutí ústavního soudu o rozdělení daní mezi kraje zklamáním. O rozhodnutí soudu očekával, že bude posuzovat dopad na lidi a jejich práva. Hejtman to uvedl ve svém vyjádření, ze kterého cituji. Pokud platím stejné daně v České republice, tak očekávám, že služby, které přesněji stát a kraje, které přes stát a kraj jdou pro občana, tak jsou financovány férově. A to se nedělo a to se neděje a ani ústavní soud se k tomu jasně nepostavil. Takže za mě ta zdrženlivost je něco, co jsem neočekával a je to zklamání. Dodám, že z celkového krajského balíku sdílených daní získává Zlínský kraj 5,25%, což je jeden z nejnižších podílů v Česku v porovnání s ostatními kraji.
0: Budou se kraje dál řešením spravedlivého rozdělení výnosů z daní za bývatka, jo.
1: Podle Holiše z Asociace krajů bude věcí zabývat a na podzim chce mít dohodu nad novými kritérii rozpočtového určení daní. To potvrdila i středočeská hejtmanka Petra Pecková na síti X napsala, že nález respektuje, ale nesouhlasí s ním a bude usilovat o změnu.
0: Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Právě o tom jsme mluvili s redaktorkou Karolínou Macejovou. Děkujeme, téma dále sledujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a díky němu se také dozvíte, jak nejen 1. července můžete příjemně trávit volný čas. Festival v Uherském Hradišti zvaný Slovácké léto například pokračuje i dnes. Sportovní část festivalu bude dnes od 15:30, tedy už za pár minut, patřit hráčům plážového volejbalu, které čeká speciální turnaj. Pro milovníky tance bude od 17 hodin možnost zavítat na workshop latinskoamerických tanců, odsud se přihlásí i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. A od 17:30 bude na pódiu Jarošovského pivovaru hrát kapela za Zlínského kraje Křídla. A ve 20 hodin vystoupí kapela Čechomor. Galerie Kaple ve Pražském Meziříčí připravila ode dneška výstavu Pavola Trubena. Jde o slovenského vizuálního umělce a pedagoga na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Truben je známý svým postrenesančním přístupem, který rád propojuje různé umělecké disciplíny. Výstava bude v Galerii Kaple ve Pražském Meziříčí přístupná do 1. září. Zámek ve Vizovicích na červenec připravil speciální prohlídkový program s kastelánkou, i na ten pozveme. Nestačili nadšencům taková ta klasická prohlídka zámku, tak ode dneška bude po celý měsíc provázet ve vybraných termínech kastelánka Jana Pluhařová, která představí jak historii zámku ve Vizovicích na Zlínsku, tak spoustu příběhů spjatých s tímto místem. Ta se opravdu na zámku vyzná, tak tedy projděte si zámek Vizovice přímo s kastelánkou. V kavárně na terase Zlínského mrakodrapu se dnes koná přednáška klubu absolventů Baťovy školy práce s názvem Nezapomeňte na nohy. Dozvíte se, jak nohy ovlivňují chování celého těla, jak fungují, proč někdy bolí, jak se správně obout a proč někdy chodit na boso. Zároveň se představí desková hra, která na všechny tyto otázky odpoví. Určena je pro děti, ale samozřejmě i jejich rodiče, ale také třeba pro pedagogy. Určitě užitečná pomůcka. Začátek akce je na terase budovy 21 ve Zlíně v 18 hodin. A zavítejte také na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. I tam najdete spoustu tipů, nejen kulturních.
1: Český rozhlas Zlín, písničky

0: To vás potěšil Valdemar Matuška, věřím, že všechny, nejen Terezy, při poslechu Českého rozhlasu Zlín. A další potěšující zpráva. Už tento víkend se v předvečer svátku svatých Cyrila a Metoděje konají na Velehradě Dny lidí dobré vůle. Centrem všeho dění bývá Velehradská bazilika, k čemu odkazuje její zasvěcení paně Marii i slovanským věrozvěstům a co vás upoutá v jejím interiéru, tak to se dozvíte už za chvíli v reportáži Markéty Macháčkové z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Zůstaňte s námi.
1: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Krásné odpoledne vám stále přeje Český rozhlas Zlín. Historie velehradské baziliky se začala psát před více než 800 letími, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby zde vybudovali klášter. Místo navázalo už svým názvem na tradici Velegradu, centra Velkomoravské říše, které se nacházelo na území dnešního Starého Města. Na Velehradě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje natáčela také redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Bazilika na Velehradě je titulovaná Nanebevzetí Panny Marie, ale dnes ji víc chápeme jako zasvěcenou svatým věrozvěstům Cyrilovi a Metoději.
3: S duchovním správcem farnosti Josefem Čunkem stojíme před monumentální bazilikou v jednom z nejvýznamnějších poutních míst ve Velehradě. Vystavěna byla ve 13. století v románském stylu jako chrám pro potřeby přilehlého kláštera.
2: Cisterciáci mniši, kteří stavěli tyto kláštery a tyto chrámy, tak oni je vždycky zasvěcovali paně Marii. Jenomže Velehrad je Velehrad a postupně rostla ta úcta k těmto našim věrozvěstům, tak byla přidána i tato titulatura, tedy bazilika též svatých Cyrila a Metoděje.
3: Vstupujeme do trojlodního barokního chrámu. Hlavní loď obklopují boční lodě s kaplemi.
2: Církev žije v tom společenství a to základní společenství se nazývá Communio Sanctorum, ano, společenství svatých. Takže zde jsou kaple zasvěcené různým svědcům. Můžeme si všimnout, že jsou to vždycky ženy a muži na střídačku. Kateřina Barbara, Cyril a Metoděj. První je andělům strážným. Na druhé straně cisterciáci udělali kapli svým vlastním svědcům. Ten obraz znázorňuje svědce cisterciáků. Nejznámější z nich je svatý Bernard.
3: V interiéru velmi zaujmou tyto vyřezávané lavice. K čemu sloužily dřív?
2: Říká se tomu perla Moravy, těmto lavicím. V každém klášterním kostele najdeme tyto chórové lavice, ve kterých se setkávali ti mniši nejméně 4x denně. A vždycky byly dva chóry, tedy dvě skupiny. Jedna se modlila jeden verš z Bible a druhá odpovídala tím druhým veršem.
3: Tyto lavice nejsou jedinou věcí, která upomíná na klášterní život na Velehradě.
2: Bazilika samozřejmě, to je titul, který je nový, který dávají papežové význačným chrámům. Ale toto ze začátku byl normální klášterní kostel, takže ho stavili tím mniši, kteří tady zůstávají uchováni v podobě soch. Hnedka tady na těch chorových hlavicích je zakladatel Robert z Molesme, potom je tady nejvýznačnějším svatý Bernard z Clairvaux.
3: Stojíme právě před hlavním oltářem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Vidíme i sousoší věrozvěstů.
2: Takovým srdcem té baziliky je kaple Panny Marie, Panna Maria Matka Jednoty. Symbolizuje úžasné dílo svatých Cyrila a Metoděje. Přišli z východu na západ, sem, tím pádem vytvořili jakýsi most právě mezi těmito dvěma bloky a tito bratři jsou patroni jednoty.
3: Kde najdeme kapli?
2: Kapli najdeme nalevo od oltáře. Před ní ještě je ale kaple královská. Tam měl být pohřben jeden ze zakladatelů tohoto chrámu, markrabě moravský Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Nyní v té královské kapli je ale sarkofág, je tam pohřben arcibiskup Stojan, velmi vyznačný člověk 20. století.
3: Říká duchovní správce farnosti Josef Čunek a prohlídku končíme za hlavním oltářem u místa posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka, jednoho z největších propagátorů křesťanské jednoty. Z Velehradu Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je před námi vážné téma. Každý rok je v Česku diagnostikováno přes 7 000 případů rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ročně si vyžádá více než 3 000 životů. Přitom patří mezi onemocnění, kterým lze včasnou prevencí účinně předcházet. Mluvili jsme o tom dnes v poradně pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín. Za chvíli si budete moct poslechnout krátkou ukázku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Teď se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vrátíme k důležitému tématu. Tématem dnešní poradny pro zdraví byla rakovina tlustého střeva a konečníku. Ta patří mezi nejčastější zhoubné nemoci, ale včasný záchyt dokáže zachránit život. Moderátorka Silvie Pospíšilová se svého hosta, primáře chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petra Galvánka, ptala třeba na to, jaké jsou rizikové faktory tohoto onemocnění.
1: Odpovím na ty rizikové faktory, které jsou asi všem známé. Je to hlavně věk, protože čím jsme starší, tak tím ta rakovina na nás může dosáhnout častěji a rychleji. Jsme v podstatě oslabení, to biologicky stárnem. Pak je to obezita, pak takové ty neduhy života, jako je alkohol, kouření, má i nějaký vliv genetika. Jsou určitě rodiny, kde se rakovina tlustého střeva vyskytuje více a i v několika liních za sebou. Dále jsou to nespecifické střevní záněty, což je taková specifická skupina, které vznikají i v mladším věku, takže může se teoreticky rakovina vyskytnout i u mladších lidí. A dále je to životní styl, kromě toho alkoholu, kouření, je to i dieta, to znamená, nemusí to být jenom neduh, ale je to to, co děláme každý den, a to znamená jíme. A jíme hlavně červené maso, hlavně zpracované červené maso, což jsou uzeniny, pečené, grilované maso, prostě které není úplně ideálně připravené při správné teplotě nebo je přepálené. Jsou to živočišní tuky a dalšími jako málo vlákniny.
2: Příznaky jsou často dlouhé měsíce skryté a nenápadné. Co by mělo člověka varovat?
1: Malé nádory jsou většinou bezpříznakové, takže ty lidi neví, že se u nich vyvíjí nádor. A v podstatě začne to až nějakýma prvníma projevama. Liší se to od toho, kde ten nádor je uložený v tom tlustém střevě. Bude to v pravé části toho tlustého střeva, což je ta horní část, ta první, anebo prostě ta spodní, dolní, zvaná levá část, nebo neli konečník. V té pravé části je to většinou anemie, co znamená chudokrevnost, kde ten nádor krvácí skrytě, my tu krev nevidíme a zjistíme to na preventivní prohlídce, že máme nízký počet červených krvinek a následně zahájí se série vyšetření a na ten nádor se dojde. V té levé polovině můžou být příznaky častější, za z jiného charakteru můžou to být různé průjmy, může tam být i pak někdy viditelná krev, či to už se bavíme potom spíš u toho konečníku, kde ta krev může být jako první příznak.
2: Stává se vám i dnes, že pacient přijde pozdě, protože se prostě stydí?
1: Většinou ten stud může být spojený u potíží s konečníkem. Takže on si myslí, že má hemoroidy, léčí to různýma mastičkama, čípkama a může to být právě rakovina konečníku. Ale zase krev z konečníku z největší části je způsobena například hemoroidami a ne právě rakovinou tlustého střeva. Stud ty lidi mají, ale dnes je osvěta relativně dobrá, takže ty lidi se nebojí, sami se na to ptají, chtějí být vyšetřováni, bojí se rakoviny. Takže si myslím, že jsme se trošku přesunuli z toho takového studu zpřed 20-30 let, kde lidi se báli vůbec přijít k lékaři a dneska je ta situace trošku lepší.
0: Celou důležitou středeční poradnu pro zdraví si můžete poslechnout na našem webu, v audioarchivu, v záznamu dnešní 11. hodiny. Podívejte se na stránky zlin.rozhlas.cz.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: svět můj.
1: 10 minut před 16. hodinou vám už prozradím obsazení dnešní humoriády, která přijde na řadu hned po zprávách. Scénky z rozhlasového archivu vám dnes bude nabízet vedle moderátora Patrika Rozehnala také velmi milý host Otakar Brousek. Pavel Vacek vám přeje, ať se vám vše daří nejen dnes, ale po celý měsíc, který nám začal. Červenec je například ve Spojených státech národním měsícem zmrzliny. Ano, je to tak. Já myslím, že trošku inspirace si z toho také můžeme vzít. Klidně si k dalšímu poslechu zamlsejte. Pomůže s tím i Petr v jeho cukrárně. Ať je vám s námi stále příjemně.
2: Cukrárna Petra Uhříka.
3: Pustíme si písničku, která v minulých hitparádách zasáhla svět několikrát. U nás ji hrála Přerovská synkopa s Pavlem Novákem, ale teď už sleduju vyloženě zahraniční stopu. U líbivého popěvku najdeme jména jako Leslie Gore, Exciters, ale hlavně Manfred Mann, slavné kapely 60. let. Takže verzi z roku 1980 můžeme s úsměvem nadhledem přijmout jako relativně novou. Tu nám zaspívají tři dívky, co je spojoval název à la carte. Zase jedna z ikon evropské diskovlny, kterou Amerika naprosto ignorovala a neskrývaně ji opovrhovala. Proto výraznější umístění v hitparádách najdeme jenom v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. Trochu se našla plastopa i ve Skandinávii. A pak zase až na úplném jihu Afriky. Zaujalo mě jméno producenta a pokud je to ten Tony Hendrick, kterého si myslím já, tak se jedná o pozdějšího strůjce úspěchů Bad Boys Blue nebo London Beat, což by zvukově odpovídalo. Ale to jenom, co čtu na obalu desky dívčí trojice à la carte. Tak si vychutnáme plnotučný zvuk vinilu z roku 80, single, který má na obalu pěkné slečny.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlíně je prováděna úprava úseku silnice 1/49. V Zubří na Vsetínsku finišují práce na nové podobě klidové zóny. Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. V noci bude v regionu převládat zatažená obloha a nejníže naměříme až 13 stupňů. Matěj Neradělka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Silničáři dnes zahájili další etapu opravy silnice 1/49 ve Zlíně. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku u supermarketu Terno. Až do konce července zůstane silnice, která z více než 30 tisíci projíždějícími auty za den patří mezi nejvytíženější v Česku. Průjezdná jen jedním jízdním pruhem v každém směru. Změní se také příjezd k obchodní zóně, jak říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Po dobu stavebních prací bude možné odbočit k supermarketu Terno pouze vpravo, a to tedy ve směru od Zlína. Také výjezd od supermarketu bude umožněn pouze odbočením doprava, to znamená ve směru na Otrokovice.
1: Zubří na Vsetínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty přestavuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Vznikne tam klidová zóna pro setkávání lidí. Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu a bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
3: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
1: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzin budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 haléřů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů víc než dnes. Nejvýše lidé koupí litr za 36 korun a 74 haléřů. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Maximální ceny rezort zveřejňuje od dubna. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO tak reagoval na prudký růst ceny ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
0: Počasí.
1: V noci na zítřek bude v našem kraji zataženo, jen občas se na některých místech vyskytne přehánka nebo doznívající déšť, zpočátku noci i bouřka. K ránu se bude od západu oblačnost částečně protrhávat, povede mírný severozápadní až severní vítr. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D49 na prvním kilometru ve směru k dálnici D1 je pro poruchu odstavený osobní automobil. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další nás čekají zase za hodinu a do té doby je tu připravena humoriáda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí. Ročí končí,
5: já mám nalíkají.
6: Co jste z toho strudaná?
7: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
9: Krásné odpoledne přeji.
8: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
9: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká, prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká, ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodu. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zmínka. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi,
1: no, kamarádi,
0: protože jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak zemník vás voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím v Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku.
3: Takže ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou
7: znovu.
3: Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Vývoj. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička. Protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jedem. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus. A ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech, a Franta Ringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a pá, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. to bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No, tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to může, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: aha,
4: tak to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojďal, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, to je pak, vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: To byste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam
2: vlastně
1: se o to šlo.
2: Jo, jo, jo, jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to studovat, protože je to práce chytit přesně tento.
1: Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMSkaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Miloš Prej, osm vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom srežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět. No?
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady je René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře, ano. Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčný si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on páno, tak se chlapi nesází, to vím, pají, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Ten povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On povídá, dobře, vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký normální regulární úkol početní. On povídá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný povídá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on povídá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě uvědomuje autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Plná humoru na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt?
2: No jo.
3: Ke komu?
2: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový té rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letech. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková to milovala. Říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo a ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no matematika. Že uměla několik jazyků, no, ale že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: si číst.
2: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout, tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900, nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotrlát, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře,
3: Bečko.
1: Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma, a chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterf, co byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmý, jo. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví a to byla skutečně zásluha Jedličko. Ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. No, to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Takže já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On omdlívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil, jeho beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Hezla historika od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrám, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlitím. No to bylo ono, ten chodil po těch. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Rožnově pod Radhoštěm jezdí ode dneška mikrobus na zavolání. Senioři s ním pojedou za 10 korun. V Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku připravují výstavbu 3 bytových domů. Bývalý fotbalista Kadlec se vrací do Slovácka jako sportovní manažer. V noci bude v regionu převládat zatažená obloha a nejníže naměříme až 13 stupňů. Matěj Neradělek má další zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě jezdí ode dneška nová poptávková doprava. Mikrobus pro 8 lidí zastaví na 230 místech ve městě. Za jednu jízdu zaplatí cestující 15 korun. Levnější jízdné za 10 korun mají děti a seniori s rožnovskou seniorskou kartou. Jak si mohou objednat svezení, když nemají chytrý telefon, vysvětluje mluvčí města Adéla Kouselová.
2: Jízdu seniorům objednají také naše pracovnice infocentra, a to až 7 dní dopředu. Ti pak zaplatí přímo u řidiče platební kartou. Zakoupit si ale mohou předem také papírovou kartičku na 5 jízd, i ta je k dostání v informačním centru.
1: 3 bytové domy za 200 milionů korun plánuje postavit Dolní Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Při financování výstavby radnice počítá s využitím dotace na dostupné bydlení a výhodného úvěru, který bude splácet z nájmu. Pokud vše půjde dobře, 33 bytů by mohlo být hotových do konce roku 2029, říká starosta František Hajduch z Hnutí STAN.
3: V každém domě jsou 3 byty 3 plus KK, 2 byty 2 plus KK, ty větší byty mají rozměr zhruba 75 metrů, ty 2 plus KK zhruba 60 a jsou tam ještě byty 1 plus KK, které budou mít rozměr zhruba 40 metrů a budou 2 z nich bezbariérové.
1: Poslanci se příští týden sejdou na 2 mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení elektronické evidence tržeb ve 2. čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda Dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
4: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 milionu korun, že budou mít na výběr mezi ET paušální daní.
1: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat zejména novele o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Jejímž cílem je navýšit platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun.
0: Sport.
1: Sportovní úsek fotbalového Slovácka rozšiřuje Michal Kadlec, který bude spolupracovat s dosavadním sportovním ředitelem Veličem Šumulikoským. Bývalý kapitán se tak po 2 letech vrací do klubu, ve kterém začal a taky ukončil hráčskou kariéru. Jako hráč byl Kadlec u největších úspěchů historie Slovácka, včetně vítězství v českém poháru v roce 2022.
5: Po konci fotbalové kariéry pracoval Michal Kadlec jako hráčský agent a televizní expert. Teď bude jako sportovní manažer Slovácka podřízený sportovnímu řediteli Veliče Šumulikoskimu. Návrat bývalého kapitána je první výraznou změnou od chvíle, kdy se na začátku týdne stal Vítězslav Skopal novým většinovým vlastníkem klubu. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci na zítřek bude v našem kraji zataženo. Jen občas se na některých místech vyskytne přehánka nebo doznívající déšť. Zpočátku noci to může být i bouřka. K ránu se bude od západu oblačnost částečně protrhávat. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D49 mezi Frištákem a Holešovem je pro defekt odstavené osobní auto. Ze zpráv bylo vše a teď už je na řadě Den v kraji.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Skončily zprávy a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nastal čas pro necelou hodinu informací a zajímavostí ze zlínského kraje. Průvodkyní vám dnes bude Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Je 1. července. V tento den před 18 lety byla bazilika na Velehradě vyhlášena národní kulturní památkou a už v sobotu tam odstartují letošní dny lidí dobré vůle. Historie poutního místa bude naším tématem po 6:15. Předtím se ale mimo jiné vydáme do Napajedel na Zlínsku, kde dnes spustili projekt na podporu tamních drobných podnikatelů. Podrobnosti uslyšíte před 17:45. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: souhrn nejdůležitějších zpráv dneška má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm roste obří ovčín. Pajta dlouhá 40 metrů bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Ten připomene tradici lesnictví a salašnictví na Valašsku. Venkovní bazén v areálu Zlínských městských lázní se dnes po více než 2 měsících oprav znovu otevřel veřejnosti. Rekonstrukce začala na konci dubna a skončila téměř o 3 týdny dříve, než se původně plánovalo. Vyšla na necelých 9 milionů korun. Podobu všech úprav popisuje provozní ředitel lázní Michal Košut.
3: Byl odstraněný původní keramický obklad, nahrazen teďka tou novou folií, doplněné nové nerezové schůdky, jsou nové odrazové můstky a nové potrubí kolem bazénu.
2: V Držkové na Zlínsku silničáři dokončili rekonstrukci silnice 2/489. Oprava téměř 900 metrů dlouhého úseku v zastavěné části obce začala loni v květnu a vyžádala si investici ve výši více než 15 milionů korun. Zájemci si mohou zítra mezi 10. a 14. hodinou nechat vyšetřit znaménka, a to přímo v ambulancích kožního oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Koná se tady totiž preventivní akce s názvem Den melanomu. Víc o tom vám řekneme ve zprávách v 18 hodin. Zubří na Zlínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty přestavuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Podle nezávislého starosty Aleše Měrky tam vznikne klidová zóna pro setkávání lidí a popisuje, co všechno lidem nabídne.
4: Přibudou veřejné záchody, mlhoviště, moderní dětská hřiště, amfiteátr se sezením ve svahu a s takovým hudebním altánem.
2: Silničáři dnes zahájili další etapu opravy silnice 1/49 ve Zlíně. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku u supermarketu Terno. Až do konce července zůstane silnice, která s více než 30 tisíci projíždějícími auty za den patří mezi nejvytíženější v Česku, průjezdná jen jedním jízdním pruhem v každém směru.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Od dneška mají lidé z Napajedel na Zlínsku možnost registrovat se do systému Korensi. Mezi prvních 1000 zaregistrovaných obyvatel město rozdělí virtuální platidlo, se kterým mohou nakupovat u registrovaných obchodníků, a to za výhodných podmínek. Projekt má ulehčit peněženkám lidí, podpořit drobné prodejce a oživit místní ekonomiku. Podrobnosti zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová.
1: Je to čím dál těžší a kdo se orientuje pouze na kupní sílu ve městě, tak opravdu nemá moc šanci se udržet.
2: Říká Veronika Kníchalová, majitelka obchodu s obuví v Napajedlích na Zlínsku. Je jednou z podnikatelek, které se přihlásily do systému Korensi, tedy plánu na zavedení virtuálního platidla pro místní obyvatele. Projekt má v Napajedlích pomoci oživit místní ekonomiku, přivést do obchodu zákazníky a zabránit tak zavírání provozoven.
1: Konečně si někdo uvědomil, že tím podnikatelé malí, kteří bojují o denní chleba, se snaží, takže jim chce někdo pomoct.
2: Místní prodejci během 2 let výrazně utrpěli uzavřením a opravou mostu u továrny Fatra i uzavřením cyklostezky od Otrokovic. Ubylo zákazníků, tržby klesly a některé prodejny úplně ukončily provoz.
3: Naším cílem je podpořit místní podnikatele a zároveň pomoct občanům,
2: říká místostarosta Napajedel Vilém Skála z ODS a vysvětluje, proč se projekt Korensi v Napajedlích zavádí.
3: Myšlenka je taková, že pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v Napajedlích.
2: Město do projektu uvolní 1 milion korun, ze kterého tak vznikne 1 milion takzvaných korentů. Ty se rozdělí mezi prvních 1000 do systému registrovaných místních obyvatel. Korenty pak můžou uplatnit u místních zaregistrovaných obchodníků. Jak vlastně nákup funguje, vysvětluje místostarosta Vilém Skála.
3: Při placení sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím Korentu uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím Korentu od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého.
2: Lidé z Napajedel se mohou do systému registrovat od dnešního dne. Obchodníci se přihlašují už od poloviny června. Spolu s očekáváním je znatelná i obava z dosud neznámého, pokračuje Robert Haleš z místní cykloprodejny.
4: Ano, čekáme na nějaké informace, hlavně jsme řešili, jak to budeme řešit účetně, aby nám to sedělo ve skladech a podobně.
2: Na obavy obchodníků reaguje místostarosta Vilém Skála.
3: Přece jenom je to nový projekt, takže spíš je to takové oťukávání a my se snažíme právě tím, že jsme vyrazili i do ulic za těma obchodníkama jim to vysvětlit osobně, tak se snažíme, aby z toho neměli obavy a aby to opravdu fungovalo.
2: Zkušební provoz projektu bude ve městě fungovat do konce října. Následovat bude vyhodnocení a město pak rozhodne o jeho pokračování. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
6: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 3. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín

0: počasí.
1: I první červencový den přinesl do Zlínského kraje tropické teploty. Co nás ale čeká dál, se teď zeptám Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
2: Dobrý podvečer.
1: Jak už jsem řekla, teploty i dnes byly tropické. Jaká je jinak situace před půl šestou v kraji?
2: Tak máme na části kraje slunečné počasí, to je spíše v té západní části, v té východní části a jižní je oblačnosti více. No a bouřky se vyskytují hlavně v pohraničních horách. Nejsilnější bouřka byla a ještě doznívá na východě Vsetínska v oblasti Velkých Karlovic. Spadlo přes 80 mm vody za hodinu, takže tam je předpoklad, že mohou vzniknout nějaké škody tady tou prudkou vodou.
1: Na Vsetínsku tady už bouřky udeřily, ale pro celý Zlínský kraj platí výstraha před bouřkami. Jaké je máme očekávat a kde?
2: Ano, bouřky mohou být večer velmi silné, mohou se vyskytovat kdekoliv v kraji. Ta bouřková činnost bude slábnout až v té první půlce noci. V průběhu noci už potom by bouřky být neměly, ale měl by se ještě na mnoha místech vyskytovat občasný déšť.
1: A jak to bude s teplotami v noci?
2: Teploty poklesou na 16 až 13 stupňů, foukat bude mírný severozápadní nebo severní vítr. V těch bouřkách samozřejmě může ten vítr výrazně zesilovat.
1: A co říká předpověď na zítřek?
2: Tak ráno bude ještě hodně oblačností a na východě kraje tam ještě možnost slabého deště. Dopoledne ale bude oblačnosti od západu ubývat postupně až na polojasno, takže ten den bude docela slunečný. Večer může být i skoro jasno a zítřejší odpolední teploty budou už nižší, 23 až 26 stupňů. Mírný vítr severních směrů bude k večeru zvolna slábnout.
1: A zítřejší biozátěž bude jaká? Jak se budeme cítit?
2: Tak velmi teplé počasí bude způsobovat ještě dvojku, střední zátěž, ale Vsetínsko, kde bude trošku chladněji, tam bude platit jednička, zátěž mírná.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ní a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Já jenom připomenu, že večer a zpočátku noci meteorologové varují před silnými bouřkami, které pro zítřek ale přinesou ochlazení na maximálních 26 stupňů.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Slovácké léto v Uherském Hradišti pokračuje. 15. ročník festivalu nabízí desítky sportovních i kulturních akcí, i když některé museli ustoupit počasí. Přímo z místa se nám teď hlásí naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, zdravím tě do Hradiště.
2: Hezké odpoledne. Já jsem se původně vydala na turnaj smíšených dvojic v bíčovém volejbalu. Ten byl ale kvůli dnešním hrozícím bouřkám zrušen. Slovácké léto ale pokračuje dál. Část programu se přesunula do krytých prostor a na Masarykově náměstí i v jeho okolí je pořád živá atmosféra.
1: Zdá se mi, že v pozadí za tebou zní nějaká i docela hlasitá letní hudba. Co se tam děje?
2: Já jsem na workshopu latinskoamerických tanců Latino Ladies Summer Fiesta, který se koná v sále Reduty. Jak název napovídá, taneční lekce je určena především ženám, které se učí kroky oblíbené čači a později také salsy pod vedením lektora Olivera Fuska. A i když je to taneční lekce, působí to spíš jako společné letní setkání než výuka.
1: To musí být úplně fantastická energie. My teď tady slyšíme taky dost. Co ti na celé lekci přijde nejvýraznější?
2: Když tady ta lekce začala, tak mě to v hlavě přesunulo vlastně do takových těch letních romantických filmů, kde se hlavní protagonisti poznávají za rytmu tance v horké letní noci. No a to se třeba bude moci do budoucna stát i účastnicím dnešní taneční lekce. Skupina se právě teď učí základní kroky čači. Atmosféra je tu hodně uvolněná, taková radostná. No a lektor Oliver Fusek vede skupinu s lehkostí, takže to není stres, ale jen radost z pohybu.
1: A ty sama, když už jsi na lekci, jen tak pozoruješ nebo taky trochu vlníš boky?
2: Upřímně je velice těžké stát jenom tak stranou, protože ta člověka hudba opravdu vtáhne. Teď mají děvčata pauzu, takže se jdou osvěžit. Chtěla jsem jenom dodat, že občas se tak jako v duchu přidám, jak bych ty taneční kroky zvládla já a zkouším si to tak imaginárně s nimi, i když si nejsem úplně jistá, že bych to vlastně ve skutečnosti zvládla správně. Nicméně představovat si to mě velmi baví.
1: Festival Slovácké léto ale nekončí dneškem, že?
2: Ne, festival Slovácké léto pokračuje až do neděle 5. července. Nabízí sport, hudbu i doprovodný program a stále se upravuje podle aktuální situace. Všechny informace jsou na webu www.slováckéléto.cz, kde organizátoři průběžně aktualizují program i jeho případné změny.
1: A ty, Petro, zůstáváš do konce týdne v tomto festivalovém víru nebo máš nějaké jiné plány?
2: Mě od zítřka čeká úplná změna, jelikož se ze mě na několik dní stane poutnice. Vyrazím na pěší pouť ze svatého Hostýna až na Velehrad. No a pokud jsem to dobře počítala, za 3 dny budu mít v nohách neuvěřitelných 68 kilometrů. Z cesty se budu až do sobotního večera průběžně hlásit do vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a budu přinášet nejen dojmy, ale také příběhy poutníků a míst, která navštívíme. No a vlastně sledovat celý průběh toho putování. Poprvé se naším posluchačům z pouti přihlásím už zítra ráno před 9. hodinou, a to přímo ze svatého Hostýna.
1: Tak to už se všichni moc těšíme. Petro, díky a naslyšenou.
2: Krásné odpoledne, naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která nás bude provázet i dále letními dny napříč Zlínským krajem. Od festivalových scén až po poutní cesty. A pokud máte tip na zajímavé místo, akci nebo příběh, napište nám na mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: jste milovníci Francie, i tam se pije dobré víno. Ale je to také země, kde se čas zpomaluje v kavárnách na pařížských bulvárech a zrychluje na pobřeží Atlantiku. Atmosféru tohoto krásného koutu Evropy přibližuje ve zlínském Baťově institutu výstava fotografií. Moderátorka Silvie Pospíšilová požádala autora snímků, amatérského fotografa Josefa Gála z Otrokovic, aby svou výstavu představil.
1: Výstava bude v budově číslo 15, tam, kde sídlí i krajská knihovna Františka Bartoše, dole ve foaje, v místě, kde je vlastně i kavárna. Fotografie pověsím sice dneska, ale oficiální vernisáž bude zítra. Od 17 hodin se může každý zúčastnit mé vernisáže a každopádně výstava bude celý měsíc vystavená v těchto místech. To znamená, že skončí 31.7.
2: Prozraďte, kolik snímků jste si pro návštěvníky připravil?
1: Tak je tam celkem 30 snímků.
2: A z jakého období jsou?
1: Ty fotografie vznikaly v průběhu zhruba asi 10 let.
2: Vy jste mi prozradil, že některé snímky nevznikaly na digitální fotoaparát.
1: Tak to je pravda. Ona malinko vlastně to bude i unikátní výstava v tom, že fotografie budou jak z digitální zrcadlovky, tak i ještě z analogového fotoaparátu Nikon, to znamená, že to budou zvětšeniny z kinofilmu. A také jsou tam i 3 panoramatické snímky, které jsou pořízené vlastnoručně vyrobenou dírkovou komorou, takzvanou kamerou obskurou.
2: Takže skutečné unikáty. Jak už z názvu výstavy vyplývá, fotografie zachycují Paříž, Provence a Azorové pobřeží. Máte některou, na kterou jste obzvlášť pyšný?
1: Musím říct, že ano. V podstatě jsem pyšný nejenom na jednu, ale na 3 fotografie, které tam budou vystavené a jsou to zrovna panoramatické snímky z dírkové komory. Je to v podstatě takový unikát, který asi zřejmě nikde nikdo nebude moci u nás v republice vidět. Protože jak říkám, komoru panoramatickou jsem si zhotovil sám a snímky z ní jsou dosti unikátní.
2: Vy už jste trošku prozradil, že expozice bude k vidění sice ode dneška, ale ta velká sláva nastane zítra. Pojďte ještě jednou naše posluchače pozvat, prosím.
1: Jestli můžu, já bych teda chtěl pozvat všechny posluchače, hlavně v rámci naší Alliance France Zlín, dříve ještě francouzsko-český klub ve Zlíně, protože za prvé jsem členem výboru a za druhé naše francouzská aliance se snaží každoročně uchystat pro zájemce, pro členy i pro všechny, kdo má rád všechno kolem Francie, spoustu akcí a jednou z těchto akcí pro letošní rok je právě i tahle ta výstava, na kterou bych vás teda chtěl všechny srdečně pozvat. Jak už jste řekla, dneska sice si fotografie pověsím odpoledne, ale vernisáž bude až zítra od 17.00, takže všechny tímto srdečně zvu.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Historie velehradské baziliky se začala psát před více než 800 letími. Tehdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby zde vybudovali klášter. Místo navázalo už svým názvem na tradici Velegradu, centra Velkomoravské říše, které se nacházelo na území dnešního Starého Města. Na Velehradě v bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Bazilika na Velehradě je titulovaná na Nebevzetí Panny Marie, ale dnes ji víc chápeme jako zasvěcenou svatým věrozvěstům Cyrilovi a Metoději.
2: S duchovním správcem farnosti Josefem Čunkem stojíme před monumentální bazilikou v jednom z nejvýznamnějších poutních míst ve Velehradě. Vystavěna byla ve 13. století v románském stylu jako chrám pro potřeby přilehlého kláštera.
1: Cisterciáci mniši, kteří stavěli tyto kláštery a tyto chrámy, tak oni je vždycky zasvěcovali paně Marii. Jenomže Velehrad je Velehrad a postupně

0: Cisterciáci udělali kapli svým vlastním světcům. Ten obraz znázorňuje světce cisterciáků. Nejznámější z nich je svatý Bernard.
1: V interiéru velmi zaujmou tyto vyřezávané lavice. K čemu sloužily dřív?
0: Říká se tomu perla Moravy, těmto lavicím. V každém klášterním kostele najdeme tyto chórové lavice, ve kterých se setkávali ti mniši nejméně 4x denně. A vždycky byly dva chóry, tedy dvě skupiny. Jedna se modlila jeden verš z Bible a druhá odpovídala tím druhým veršem.
1: Tyto lavice nejsou jedinou věcí, která upomíná na klášterní život na Velehradě.
0: Bazilika samozřejmě, to je titul, který je nový, který dávají papežové význačným chrámům. Ale toto ze začátku byl normální klášterní kostel, takže ho stavili ti mniši, kteří tady zůstávají uchováni v podobě soch. Hnedka tady na těch chorových hlavicích je zakladatel Robert z Molesme, potom je tady nejvýznačnějším svatý Bernard z Clairvaux.
1: Stojíme právě před hlavním oltářem v bazilice na Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Vidíme i sousoší věrozvěstů.
0: Takovým srdcem té baziliky je kaple Panny Marie, Panna Maria Matka Jednoty. Symbolizuje úžasné dílo svatých Cyrila a Metoděje. Přišli z východu na západ, sem, tím pádem vytvořili jakýsi most právě mezi těmito dvěma bloky a tito bratři jsou patroni jednoty.
1: Kde najdeme kapli?
0: Kapli najdeme nalevo od oltáře. Před ní ještě je ale kaple královská. Tam měl být pohřben jeden ze zakladatelů tohoto chrámu, markrabě moravský Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Nyní v té královské kapli je ale sarkofág, je tam pohřben arcibiskup Stojan, velmi vyznačný člověk 20. století.
1: Říká duchovní správce farnosti Josef Čunek a prohlídku končíme za hlavním oltářem u místa posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka, jednoho z největších propagátorů křesťanské jednoty. Z Velehradu Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: A to už je z dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Pokud máte rádi přehled o všem důležitém, co se v regionu děje, je právě hodina vysílání Českého rozhlasu Zlín od 17. do 18. hodiny tím pravým. Poslouchat jej můžete každý všední den. Teď už nás čekají zprávy v celou, do té doby ještě trochu hudby. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně pořádá zítra den melanomu. Lidé si mohou nechat vyšetřit znaménka. Na Valašsku se v říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka, tedy silniční napojení regionu na dálniční síť. Českem projdou další silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do půlnoci. V noci na zítřek bude v regionu převládat zatažená obloha a nejníže naměříme až 13 stupňů. Ze studia Českého rozhlasu Zlín vás zdraví od mikrofonu Matěj Nradilek. Zájemci si mohou zítra nechat mezi 10. a 14. hodinou vyšetřit znaménka, a to přímo v ambulancích kožního oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Uskuteční se tady totiž preventivní akce s názvem Den melanomu, více říká mluvčí zlínské nemocnice Dana Lipovská.
2: Pravidelná kontrola znamének patří mezi nejúčinnější způsoby prevence rakoviny kůže. Zájemci absolvují preventivní vyšetření kožních znamének a pigmentových skvrn zkušenými dermatology. K dispozici bude vyšetření klasickým i digitálním dermatoskopem a také informační materiály zaměřené na prevenci kožních onemocnění.
0: Palačovská spojka, tedy silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře už letos v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování nejen po regionu.
3: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou, to přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
0: Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější, jak popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky mohou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Hydrometeorologický ústav proto doporučuje zajistit okna a dveře. Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím, například do školství, sociálních služeb nebo sportu.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v našem kraji převládat zataženo, jen občas se na některých místech vyskytne přehánka nebo doznívající déšť, zpočátku i bouřka. K ránu se pak bude oblačnost protrhávat. Povane mírný vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 16 až 13 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Nezdenic na Uherskohradišťku ve směru do Bánova je na komunikaci padlý strom. Myslete zde na omezení provozu. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Byli to přímo kamarádi z československých hranic, kteří před maličkou chvíli dohráli polku Miroslava Čapáka Pod hrozenskou máju. No a byli to právě oni, kteří vás pozvali k poslechu druhé části dnešní Moravy krásné země. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. Bez dlouhého otálení hned prozradím písničky ze srdce. Dnes bude potěšená paní Bětka Svobodová z Petrova. Pro ní zahraje tu Faranka Valčík Nezapomeň, moja milá. No a pro paní Josefku Stehlíkovou tady mám jednu z krásných písniček manželů Uhrových a je to Naše Slovácko. Jsem přesvědčena, že dámy jsou na příjmu, neboť jsou to skutečně naše věrné posluchačky. No ale vás věrných posluchačů je mnoho. Ale ráda také přivítám ty, kteří si tento pořad nyní naladili náhodou. Pokud nevíte, dnes mají svátek Jaroslavy, na Slovensku Diany, přeji jen vše dobré. No a samozřejmě, že i vy během pořadu můžete vinčovat, děkovat, pozdravovat, ale můžete i vzpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cimbálová muzika Linda. Nebo.

0: Tak to byla cymbálová muzika Linda. No a teď už to bude pan Karel z Bojkovic, kterého zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Ostrá, dneska mají svátek Jaroslavy. My máme Stagrovou paní Jarmilu Čechovou, Jaroslavu Čechovou, a tak bychom jej chtěli poslat písničku k jejímu svátku. Sice my jsme jí přáli, ale ještě jednou jí přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ať má radost ze života, ať je veselá. A pak bych chtěl ještě poslat písničku kamarádkám, a to Jarošce Blahuškové, spolužačce, a Marušce Bránkové, která už trénuje, má po operaci kolena, už je dobrá, už běhá tak, a ti to běhá dost tak, jak to běhalo.
0: Jo, no a možná, že dostane větší chuť k psaní nějakých pěkných písniček, ne? Co říkáte, no, pane Karle?
1: No měla by.
0: Že jo?
1: Tak. Měla by ta snažit, no.
0: Třeba nás poslouchá, tak uvidíme.
1: Ona určitě ráno a napoledne i každý večer. To je její srdcovka.
0: No a vy jste si teď vybral tu správnou chvíli, protože za maličkou chvilku přijde písnička s názvem Kdo ze srdce dává, a vy jste určitě tato přání věnoval těm Jaruškám a Maruškám z celého vašeho srdce. Takže někdy zase naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou. Pane Krupáči, tak co pak vy máte na srdci? Dobrý den.
2: Dobrý den, vážená paní redaktorko. Před časem jsem se vrátil z léčení v Lázních Bechyně a tak bych rád poděkoval opravdu všem za projevenou péči, zejména lázeňskému lékaři doktoru Romanu Hrasimenkovi, sestřičkám, veškerému zdravotnickému personálu, paní nutriční specialistce za přípravu chutné stravy, kuchařkám a servinkám. Také děkuju panu spolunosnežníku, panu Kočkovi z Žirovnice, který mě po panu lázeňskému šoféru doročil na nádraží Budík, který jsem zapomněl na pokají. Zahrajete jim všem nějakou pěknou písničku.
0: Tak určitě, jak jsem říkala panu Karlovi, bude to písnička, kdo ze srdce dává. No a vy jste přijel fit z lázní, pane Kropáči? No tak určitě.
2: Přijel jsem z lázní, takže nějakou pěknou písničku.
0: Jo, dobře, tak jo. Tak ať se vám daří. Naschledanou. Tak a mám tady takový drobný restík, já jsem totiž v pondělí zapomněla. On volal pan Petr Badin a nechtěl jít do vysílání a děkoval za přání k svátku Petru, ale také, a to je to hlavní, posílal písničku pro všechny ty Petry a Pavly, kteří v pondělí slavili, a také posílal písničku do všech domovů pro seniory, jak sám říkal, na celé Moravě. Takže, pane Petře, já se moc omlouvám, doufám alespoň, že jsem to takto napravila, takže teď už písnička letí do všech těch domovů pro seniory na celé Moravě a také pro všechny ty Petry a Pavly, kteří měli svátek v pondělí, a je od pana Petra Badina. No a pak, když jste poslouchali Polední Moravu krásnou zem, tak víte, že nám v projektu Prázdniny u babičky zaspívala Kristýnka Karlíková z Buchlovic, 9letá to slečna. Zpívala moc pěkně, nakonec tam jste slyšeli. No a kdo Kristýnku neslyšel a chtěl by si poslechnout, jak tato holčička pěkně zpívala, tak si její zpěv můžete najít na našich webových stránkách v audio archivu a tam si Kristýnku poslechnout, a já Kristýnce ještě jednou přeji krásné prázdniny. No ale teď už slíbená, kdo ze srdce dává.
3: Český rozhlas

0: Ano, tak to byla písnička Kdo ze srdce dává Jiřího Vrány a Růženy Stipěnové v podání Stříbrňanky. No a už tady mám další telefonát, je to pan Milan Makovička ze Štítar. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřínko, já vás velice zdravím, vašeho kolegu a všechny dechopáře. Dneska má svátek Jaruška teda. Tak my bychom chtěli popřát paní Jarušce Urbánkové dokřepit. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a jak říká Franti, hlavně to zdraví. A doufám, že dneska měl František službu v kuchyni. Jinak bych teda popřál všem přátelům známým Mirkovi Dobánova. No a samozřejmě Bětka Svobodová do Petrova, Anička do Miroslavy a všichni ostatní, Karel Špaček do Kramolina.
0: Prostě všichni ti vaši známí a Bětka Svobodová si dnes vyslechne také písničku Ze srdce, pane Milane.
1: No jo, no. Ale paní Jiřínko, ještě Ludmila Zapletalová z Horního Němčí, ta taky. Víte, která?
0: No já vím, to je ta vaše kamarádka, já. Komenská vesnička, že jo? No jasně, víme, o čem mluvíme.
1: Jiřínko, vy se opatrujte, hlavně, abyste teda měla klidnou dovolenou.
0: Ano, já si myslela, že řeknete pitný režim, ten já tedy dodržuju, pane Milane.
1: To taky. No, a takže mějte se hezky.
0: Vy taky. Naschledanou. Tak a volal mě ještě pan Petr Badin, říkal, že se na mě nezlobí, tak to jsem ráda, pane Petře, moc děkuji. No, potěšil jste určitě a pan Petr Badin vás také všechny zdraví. No a paní Vlasta Cupáková z Chvalnova píše, tady musím podotknout, že mám pocit, že paní Vlasta Cupáková z Valnová to stejné, jestli to bylo v pondělí, nebo někdy říkala osobně, ale tak dobře, přišel ještě dopis, tak já to tedy přečtu. Přijměte pěkné pozdravení s mým přáním o pěknou písničku pro mou spolužačku a celoživotní kamarádku, paní Marušku Borovičkovou z Ochoze u Brna, která v pondělí 29. června oslavila svých 81 let. K tomuto jí přeji hodně pevného zdraví, pohody, štěstí a radosti z úrody ze zahrádky, kterou si opečovává. Čtu dál. 1. září 1961 jsme spolu zasedli do lavice ve střední zemědělském technickém škole obor ekonomika zemědělství v Bučovicích. Od té doby nás spojí upřímné přátelství. Maruško, jsem stále s tebou. Zároveň zdravím všechny spolužáky a spolužačky z střední zemědělské technické školy v Bučovicích. Školní rok 1961 až 65. Všem přeji pevné zdraví, Vlasta Cupáková. No a nějaká pěkná písnička i pro milou mamičku, Aničku Chudíkovou z Moravského svatého Jána, k jejím dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jí přejí dcery Jarka a Iveta s rodinami. A další dnes, jak víte, nebo jak víme, slaví svátek všechny Jaroslavy. A proto posíláme první přání do Pozlovic paní Jaroslavě Štěpáníkové. Té přejeme všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, pevné zdraví a boží požehnání. No a to přeje celá rodina. A druhé přání patří paní Jaroslavě Petrášové, která také slaví. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, boží požehnání a také co nejméně nervu při sledování politických debat, které má tak ráda. S láskou a úctou blahopřejí manžel František, děti Adélka, Nikolka a František, zeť Míra a vnoučátka Metoděj, Aneška a Timotej. A je čas na písničku, nebude jenom jedna. Pěknou směs lidových nám zahraje Moravanka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo k nám 726465200. No a teď už tedy mohu přivítat vzácnou tu návštěvu. Dovolala se výborná zpěvačka, kterou určitě všichni znáte, respektive její hlas je vám známý, a je to paní Olga Baričičová. Tak dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Jiřínko, já zdravím všetkých divákov, všetkých poslucháčov Českého rozhlasu Brno samozrejme. A tak sedím v aute a idem na skúšku so žadoviakmi a ja som sa dopočula, že asi u vás je Jarmily Jaroslavy. Tak pozdravujem a samozrejme všetkým Jarmilkám Jaroslavám, ktoré aj nepoznám, ktorým to patrí pesničku peknú, ale hlavne Jaruške Steránkovej z Křižanovic, Michala Steránku, muzikanta a bývalého, určite všetci dobre poznáte, tak jeho žene k svátku, k vášmu. A ja by som chcela hlavne pozdraviť týmto dodatočne, ja som prijala Petrovi Pavlovi, bolo v pondelok a my máme nášho tenoristu Pavla Jecha v nemocnici po veľmi ťažkom úraze a včera či dneska ho operovali a ja by som ho srdečne chcela pozdraviť a poslať mu hlavne veľa energie, pretože to bude potrebovať a trošku nás to zaskočilo v tejto našej sezóne, ale bohužiaľ.
2: No to tedy musím říct, že teď to zaskočilo i mě, paní Olgo. Opravdu teda držíme palce, aby se co nejdříve z toho všeho vylízal.
3: No tak víte, hrál a spadl nešťastně z pódia a bohužel. Tak doufáme, že je po operaci a že bude to sice dlhá trať, ale doufáme, že čoskoro zase ten svůj krásný nástroj chytí do ruky a půjde zase s nami hrát.
2: Určitě, no a třeba bude trošičku fit víc, tak si v nemocnici naladí Moravu krásnou zem a určitě milí posluchači ho touto cestou i pozdraví a povzbudí v té jeho další cestě. No a já vám, paní Olinko, přeji, ať vám to i nadále tak dobře zpívá jako doposud a také vám přeji šťastnou cestu. Naschledanou.
3: Moc vás zdravím.
2: Také, naschledanou. No a teď ještě zdravím paní Josefku Stehlíkovou, která se rovněž dovolala a říkala mě, že by ráda touto cestou pozdravila už dnes jmenovaného Petra Badina. Říkala, že znala jeho maminku Jaroslavu, na kterou si právě dnes, kdy mají Jaroslavy svátek, vzpomněla. No já jsem přesvědčena, že vzpomínal i Petr Badin, ale každopádně, pane Petře, Josefka Stehlíková vás teď pěkně zdraví. Ale já teď už zdravím pana Mirka z Hroznatína, který je na drátě. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já mám takové přání. Sourozenci Pavel Nevrkla, Milena Prudíková a moje maličkost bychom chtěli popřát naší sestře Jarce, která je Jaroslava z Horní Heřmanic, Jaroslava Šabacká, k jejímu svátku hodně zdraví, štěstí a hlavně, aby jí nic nebolelo, aby ráda tady s námi. A ještě mám jednu Jaroslavu, a to je paní Jaroslava Divišová z Třebiče, tak bych jí i tí chtěl popřát hodně zdraví, aby jí nebolely nožky. A naschledanou.
2: Tak jo, tak ať nožky nezlobí. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: A tady hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší naši milovanou tetu, paní Slávku Jaroslavu Moudříkovou z Rokytnice u Slavičína. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček. Každá z nich, ať přinese ti jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, boží požehnání, radost, klid a hodně lásky v kruhu rozvětvené rodinky. Ať máš vždycky mladé srdce, komu můžeš, pomůžeš, hodně přátel, žádné vrásky přeji. To a ještě víc přeje synovec Pavel s rodinou PS. Stejné přání k nedávnému svátku, ať potěší i tvoji sestru, moji tetu, paní Zdeňku Goňovou, také z Rokytnice u Slavičína, a její dceru, moji sestřenici Zdeňku Králíkovou z Jestřabí s rodinami. Dále zdravím jejich třetí sestru, moji maminku Marii Pastorkovou, a na tetu Helu Šebákovou si určitě všichni vzpomeneme. Tak jak na čtyři sestry Hyžíkovi z Rokytnice. Zdraví, klid, pohodu přeje oslavenkyním synovec Pavel s rodinou. A ještě přání pro paní Jarušku Urbánkovou z Křepic, tak to je další přání. Milá Jaruško, k tvému svátku ti ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. A tě každý den provázejí úsměv, dobrá nálada a lidé, kteří tě mají rádi. Přeji ti, aby se ti naplnila všechna tajná přání a aby tvé srdce bylo stále plné radosti a pohody. Užij si svůj sváteční den co nejkrásněji. Všechno nejlepší přeje Jarda Wolf. A teď už zdraví milou paní Bětku Svobodovou z Petrova. Paní Bětko Svobodová, možná, že se ptáte, kdo vám tu písničku posílá. No teď přišel čas, abych vám to prozradila. Je to písnička od paní Věry, která vám děkuje za přátelství. Říkala, že jste moc příjemná, paní Bětko, což já tedy mohu potvrdit. No a velmi příjemná je i vaše dcera Bohunka, která vás všude doprovází. Tak pro ně bude také písnička od paní Věry. A je to písnička Nezapomeň, moja milá.
0: Český rozhlas.

0: tak to byla písnička ze srdce pro paní Bětku Svobodovou z Petrova od Věry. Obě dámy zdravím a zdravím také dceru paní Bětky Bohunku, hrála tu Faranka. No a teď už dávám slovo paní Zemanové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, já vás moc prosím, česky vás tam teda v první řadě zdravím a prosím vás moc, jestli byste nezahráli moje švagrové Jarce Zemanové z Křižanovic u Bučovic. Ona má dneska svátek a 18. června měla narozeniny. Tak bych chtěla ještě dodatečně moc a moc popřát zdravíčka, štěstíčka, pohody, už má taky roky. Tak ať se trochu drží hlavně tady v ten Petlučku. To je všechno.
0: Tak jo, paní Zemanová, písnička to bude krásná. No a tato prosba, ta se plní úplně lehce. A vaše švagrová bude mít určitě radost. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou.
0: Naschledanou. A mám tady vzpomínku. Je to vzpomínka na bratra pana Miroslava Hrabinu ze Svatobořic. Dnes je to právě 40 let, kdy tragicky zahynul na dole Dukla Šardice ve svých 29 letech. Stále s láskou vzpomínají sestry Naďa a Anička s rodinami a celá velká rodina. Písničky ze srdce jsem si napsala. No a Broněk Uher blahopřeje k svátku kamarádce paní Jaroslavě Ondrašíkové z Dolního Němčí. Dále kamarádovi a muzikantovi panu Pavlovi Gorošovi z Nivnice a ještě paní Jaroslavě Kadlčkové z Dolního Němčí. Všem přeje i s jejich rodinnými příslušníky a muzikanty všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky a také boží požehnání. No a teď už druhá písnička ze srdce. Zdravím ještě jednou paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Vím, že pozorně poslouchá. Tak paní Josef, jak už jsem říkala, doufám, že se písnička bude líbit, ale vy jste říkala, že máte všechny v podání manželů Uhrových ráda, takže teď už jim dáme prostor a je to naše Slovácko.

0: Manželé Uhrovi dospívali, na cymbál je doprovodil Marek Cypris a já ještě zdravím paní Josefku a paní Josefka určitě prožila krásné chvíle s touto nádhernou písničkou. No ale teď ještě alespoň nějaká přání se pokusím předat, tak tady je písnička pro paní Anešku Kouřilovou z Kyjova Boršova k jejím dnešním 80. narozeninám. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hojnost božího požehnání. To ti ze srdce přejí švagrová Marie Kouřilová a neteře Lenka, Marie a Barbora s rodinami, tož naša milá teto na zdraví a ať slouží další. Paní Ostrá, děkuji za zařazení písničky Kdo ze srdce dává. Zpívá to moje spolužačka paní Marta Horká. Děkuji, poslouchám každý den. Tak my zase děkujeme za pozornost panu Jaroslavu Čechovi. Doufám, že i ty následující písničky se líbily. A úplně poslední tady je pozdrav pro Ivanu Slabákovou od Jardy Wolfa. Další Jardo, opravdu nevím. A ještě písnička jen pro vás.
1: Český rozhlas Zlín.

No a jen pro vás zahrála Balaška, Polku Františka Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka. A ještě pozvánka, je to pozvánka na neděli 5. července na večer Metoděje Prajky. Začátek je v 16 hodin. Bude hrát Záhorjenka a Chabovjenka. No a v pondělí od 10 do 14 hodin bude hrát zase Rubín ze Skalice. A místo konání, to je velmi důležité, Slovácký dvůr, hospoda u Bartošu. Takže to byla pozvánka, jo, řízky prý jsou samozřejmosti, tak uvidíte, ale teď už se budeme pomalu, ale jistě loučit, je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Napříč národopisnými regiony. Pořad připravil

Pavel Jaroslav Kneisel. No a já se s vámi loučím. Děkuji za přízeň. No a pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra už vás pozdraví Květa Navrátilová. Na závěr Kameníkovi muzikanti Ulrich Polka Bohumíra Kameníka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hladina řeky Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. Ve Vsetíně začaly ode dneška opravy dvou ulic. Opozice znovu odmítla změny ve financování veřejnoprávních médií. Vyzvala vládu ke společnému jednání. Zítra bude v regionu oblačno, později polojasno a na teploměru naměříme až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Dobrý večer. Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami. Ta potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, jak říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
2: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
0: Řidiče ve Vsetíně čekají ode dneška dopravní komplikace. Silničáři totiž zahájili opravu ulice Palackého. Nejprve bude úsek od kruhového objezdu po odbočku ke kostelu Dolního sboru průjezdný jen jedním směrem. Opačným povede objížďkou přes centrum města. Příští týden se pak podle mluvčího města Michala Horského práce přesunou směrem na Sichrov.
3: Ulice Sichrov se bude opravovat od pondělí 6. do neděle 12. července. Po dobu prací bude platit částečná uzavírka, doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu. Provoz bude řídit světelná signalizace, v dopravních špičkách pak regulovčíci.
0: Opoziční strany dál jednomyslně odmítají změny ve financování veřejnoprávních médií. Shodli se na tom na společném jednání se zástupci Senátu i řediteli Českého rozhlasu a České televize. Vládu vyzvali ke společnému jednání.
4: Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravená návrh obstruovat.
5: Nechceme přistupovat na žádné kompromisy. My tady nelicitujeme o nějakých částkách.
4: Na schůzku dostali pozvánku i zástupci koalice. Nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráč za SPD řekl, že na jednání zapomněl.
6: Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
4: Neúčast koaličních zástupců kritizovali oba ředitelé veřejnoprávních médií. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
7: Jde mi opravdu o debatu, u které ale budou taky zástupci odborné, řekněme i akademické sféry, tak abychom se mohli bavit, zda skutečně vůbec je nutné ten systém měnit.
4: Změny ve financování veřejnoprávních médií mají začít poslanci projednávat na podzim. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je mohou od dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Schmutzler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady. Většina lékařů se novým pravidlem už řídila, a to přesto, že Česko mělo v minulém půl roce výjimku a mohl se tady amalgám ještě používat. Evropská unie ho jinak zakázala už od letošního ledna.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne bude ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, na východě kraje ještě možnost slabšího deště. Kolem poledne bude od západu ubývat oblačnosti postupně na polojasno, večer pak bude skoro jasno. Přes den povane mírný vítr severních směrů a nejvyšší teploty se ve čtvrtek mají pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Slovácké léto v Uherském Hradišti může v těchto dnech komplikovat dopravu na průtahu městem. Nutno ale myslet na omezení i v centru města. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budou za hodinu a teď už dobrý večer s námi přeje Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Krásný dobrý podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu, který se poprvé rozezněl rozhlasovým éterem už v roce 1953, přeje Jaroslav Kneisel. Dnes jsem pro vás, tedy naše pravidelné a skální posluchače, i pro vás, kteří jste nás naladili nebo rozklikli, tak říkajíc náhodou, připravil opravdu pestré hudební kivé, tedy směs písní a interpretu napříč celou Moravou a vlastně také časem. Začněme poslechem dvou stále fungujících kapel, které jsou doma na Valašsku. Tedy každá na opačné straně už pomezní části regionu Moravského Valašska. Už za moment nám zaspívá Lubomír Freit a také Alena Hubíková, tedy v roce 2007, kdy nahrávka vznikla, to byla ještě malá Alenka. No a kdože zpěváky doprovodí? Bude to cymbálová muzika Slavičan, kapela, která hudebně tak říkajíc zaopatřuje jižní Valašsko, ale také Luhačovické zálesí. Následující snímky najdeme na CD Slavičanu, které spatřilo světlo světa v roce 2007 a nese název Od jara do zimy. No a Slavičan vystřídá kapela z opačného konce Valašska, z pomezí Hostýnského záhoří. Cymbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, kterou už od svých počátků v polovině 90. let primuje Lenka Matelová, dnes provdaná Zajícová. Ještě dodám, že Bukovinka se věnuje zpracovávání hudebního materiálu jak z Hostýnského záhoří, tak třeba písně zapsané v obci Rusava. No a spolupracuje s valašským souborem písně a tanců Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Ale nyní už Slavičan a zpívá Lubomír Freit.

Doposlouchali jsme sólového zpěváka Štěpána Gomolu i sbor souboru Rusava a muzikanty cymbálové muziky Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem. Pásmo Aj hory sú, hory sú najdeme na CD z roku 2011. Nyní nás tedy čeká velký časový i geografický skok. Poslechněme si už v celku památnou nahrávku, která byla pořízena v červenci roku 1965 ve strážnickém sále u Černého orla. Nespíval nikdo jiný než Jan Míša za doprovodu strážnické cymbálové muziky Slavka Volavého.

Muziku Slavka Volavého v dnešním pořadu na pěknou notečku vystřídala další dnes už legendární kapela nesoucí prozaický název Brněnská cymbálová muzika. Tu primoval a dlouhá léta vedl redaktor Československého rozhlasu Brno Antonín Jančík. Ten mimo jiné v rozhlase inicioval a organizoval celostátní soutěže lidových zpěváků, vypravičů a podobně. No a Antonín Jančík stál také třeba u zrodu Brolnu. Ale dovolte mi se přeci jen ještě pozastavit u zmiňované brněnské cymbálové muziky, která před chvíli doprovodila zpěváka Luboše Holého. V počátcích této kapely byl také Antonín Jančík spolu s dalšími rozhlasáky a v roce 1954 bylo její první označení v duchu zkratek té doby, tedy HUPROPO, rozuměj hudba pro potěchu. Po rozšíření o mladé hudebníky z řad studentů medicíny a farmacie přejmenována na cymbálovou muziku Brněnské mediky a po dalších letech se přejmenovala už na finální název Brněnská cymbálová muzika. V této kapele za dob svých studií hrával mimo jiné také primáš Martin Herbáč. Ale nyní už hopem na podluží písně o víně zpívá mužský sbor z Prušánek za doprovodu cymbálové muziky Jošky Severina.

Přátelé, dalo by se o víně zpívat dlouho. A pokud vás vinné písně namotivovaly k otevření něčeho dobrého, tak tedy na zdraví. Do 7:30, k závěru dnešní půl hodiny s lidovou muzikou, nás přivede současná cymbálová muzika Ohnica, kterou umělecky řídí cymbalista a můj rozhlasový kolega Jan Káčer. Takto před léty nahráli píseň Za mořem je bílá růža. Snad vás moje dnešní hudební kivé potěšilo. Pokud máte chuť na větší dávku lidové muziky, stačí navštívit aplikaci nebo web můjrozhlas.cz, kde naleznete všechny díly pořadu Na pěknou notečku k opětovnému poslechu. Ještě než spustí Uherskohradišťská Ohnica, tak vám děkuji za vaši pozornost, přízeň a s prosbou Buďme dobří se loučí a na další rozhlasová setkání se těší váš Jaroslav Kneisel.

0: První Baťovo letadlo přistálo v roce 1924 na louce na levém břehu řeky Dřevnice ve Zlíně, kde přesně se letiště, které později nahradilo zázemí v Otrokovicích, nacházelo a jaká další fakta se pojí s historií baťovského létání? Dozvíte se v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou iDesku. Cestující tak můžou snáz kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 126 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočil je držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěl, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem, nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku a co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, to pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že no, možná pár měsíců.
0: To bylo rychle,
1: rychlý
0: nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak kratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlí, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla. Tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jakože by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně Vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Víš,

0: já půjdu dál.
1: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslích, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti. A díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dení. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30, tuším, letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak jo, Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
2: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
2: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
2: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcel. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslovýho hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu. To znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Mhm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo, jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, přijdou. Ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: Abyste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tímhletím způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umět tou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakkoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv, cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se obral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenisku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Roma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonieru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata. A my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Jako.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželi Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě. Tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už se sem zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No. No a tak jsem pracoval v Břeclavi. Začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohách u třídírny a pak věšu prýavlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký. Ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluku, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se rádi, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, ale teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili a říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nějak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě se lavlak, protože jsem měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé. Ale přece jenom, nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to bylo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já těm miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaký to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi vdanej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli starovený na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala, a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste těch první, že nejste někdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, a říká, víš co, kašlej na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Věruška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude na tom priznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Uh-huh. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo.
3: Jo.
4: A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla. A on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: Tak to by co dá těžko, je co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi intimní tady tohleto. Já říkal, pak vždycky není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jenom tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících, pro mě přijel dědeček zase v Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to, co nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás neměli jako pro pošťácký manžele místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se na Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste.
3: A roce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Život.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
4: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
5: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Že okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstím bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně i, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
3: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
4: Celý život, 42 let.
3: Vy taky?
5: No, stejně. Naprosto stejně, no.
3: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
4: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milej, snažil se jim všechno tak, jak to šlo a co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila, to nás musí bavit.
3: Co vy, Josefe, myslíte?
5: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, roznášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola, Opavy, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, Když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišlával se ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
3: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám, byl tam stesk, byly tam slzy?
4: Nebyly tam slzy. Já vám řekla, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet, to byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi, třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením, paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, přesu 10. narozena, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
3: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
5: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
0: Zlatá láska.
2: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
1: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
2: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
4: Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
3: Je to kávovar.
4: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
3: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
4: Aha, no děkuju moc, to teda opravdu to je překvapení.
3: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
4: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
5: No, to je pravda.
4: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod, všechno, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
3: Tak vy budete dělat kávu.
4: No.
3: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
5: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
3: Tak radost?
4: No velikou, velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc.
3: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být, aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
4: Ano, děkuju ještě jednou.
3: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
4: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
3: To já mám.
4: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
0: Zlatá láska. zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik rozhnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocný.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku suprčí, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych

0: jakékoliv podobě.
1: Já jsem masová. Já prostě, kdyby mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
2: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
0: Naprosto.
2: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
0: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
1: Tak to jsem si teda prosadila já.
0: To bylo takový populární jméno.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
0: No tak, když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě teď zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a světovím, že rádo se uvidíme, no.
2: Poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
1: No my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
0: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
2: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
1: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého, pořád, pořád, a když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
0: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
2: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
0: Takové věd by bylo. No, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jí jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
1: No já bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastala. Vždycky ve všem.
2: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
1: Šla bych do toho znovu.
0: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak. A možná

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně, v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru, ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jak si to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo donedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro cenzora dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla, ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali k tomu skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat, no ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No, a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co je služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si jít do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde jít za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte, a pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopis jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho, 25 950.
2: Z Náprstkova.
3: A, z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12 se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že jenom hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze Vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem pohledal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, no, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, soudruze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická ztráta důvěry. Bumerang se vyhodilo. Na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, a oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
4: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s crlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohřelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 1945 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec leco smyslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivu

začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O 2 roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti rvou lvy v diktátu.

0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech nebo na vandrech s přáteli nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu téma.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy mm-hmm. a tak dále. No já jsem si to vzala za své krédo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: spalila
1: jsem takový raneček, udlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli krabičky, koně.
0: Aha.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano.
1: Chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme byli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: Zvířátka. No, protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení a pochopení.
0: Ano, ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem 3x, už po první třídě. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně 4x jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí. Zmíjí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: A naše zdravotnice, některý ty zmije uklučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka, bachyně. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, kvůli zmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo. Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně 2x a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do toho.
2: K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi 3 noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně Liponské jezero.
2: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat, teda velice rychle a sama. No ale prostě nezapomenutelné zážitky, ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
2: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu nejdůležitější.
2: Tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
2: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
2: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
2: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
2: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
2: Tak to je dobře.
1: A vše pohodičku.
2: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju, se hezky, matka. Dobrou noc. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznová ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut. A na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko. Já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Uh-huh. A odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svou mlátičku, jo. Uh-huh. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No jo, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jen zkoušet, než to letní prázdnina.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta během té prázdniny tam někam spadla do té fůry. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpřihli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejnak ta stodola hele popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodí blesk.
0: Aha.
1: No, takže stejnak ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky no, při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: No. Mm-hmm. Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo.
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říká, ve Skry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem tak zjel na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím, já jsem jako, myslím, nejstarší jsou, takže si se dostává tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásli ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Berdík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil, taky se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Berdík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak to znovu takhle moje takový prostě prázdnin, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, paní Tuško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráj, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4 minutky, 11:30, tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anitušku.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napříjme.
0: Děkuju za všechny.
1: Já zapomněla ani říct. A prázdniny, my jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo.
1: A my jsme u nádraží, jo. No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, tady, krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeče honem, a my jsme se s krávou slezli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je, vedle sousedí, to byly 3 kluci, my 2, že se taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On se to vymýšle. On se
0: no je, vymýšle. Já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny. A ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezky, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny a no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to děti byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že...
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového jezdili?

0: Žalman, Lohonka a spol a divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince a dovolala se k nám také Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, prosím. A chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mhm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší. Uh-huh. Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme na šli jsme na koupaliště v Friedlandě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zase na starost, tak budete poslouchat i mě a ne já vám.
0: Uh-huh.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí. Když budete s ní. No tak jsem říkala lidem a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará jako ta 9letá neteř a povídala jim tak jako od sestry kamarádka, no vidíte holky, Jaruš má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, a jsme jezdívali k babice na Hartu, chodili jsme na Senu, na louku, otážet Senu, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
0: ano,
1: tak honem,
0: ano,
1: na Senu, a honem na Senu, honem se sbírat Senu, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u Harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na Senu, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mámka chodívali na velikánskou louku k Slejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže aby byl na zimu do sena,
0: jo.
1: Aby se mohli krmit.
0: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
1: No, letos teda ne, letos jedou, jako neteře pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že

0: jo,
1: jasně.
0: Mají vnoučata.
1: Už je to
0: takže
1: jinak.
0: Takže já jako... už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no, a pak se zase sejdeme příště, no. Mm-hmm. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
1: no.
0: Že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, mm-hmm. když jsem volala do noční linky, mm-hmm. protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jejej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční to... večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju, děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako... bydlí, má tačku tady naproti mě, vodený kousek.
1: Ano.
0: Potom jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých.
1: Mm-hmm.
0: A jedna byla ještě v Liberci, v učilišti, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7.
1: Mm-hmm.
0: Každý den jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mě SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tady děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuji za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Marta Kubišová a písnička Hey Jude. Máme 28 minut po půlnoci, tolik minut už jsme si odebrali z nového čtvrtečního dne a na telefonu pozdravíme paní Marii do Uherského Hradiště. Krásnou noc, Maruško, vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji i vám, Jitko. A
0: děkuju.
1: Všem posluchačům, je to opravdu pěkné téma, tak si vzpomínám, moje poslední prázdniny byly krásné, jako v konci 9. třídy. Já jsem měla kamarádky, které jezdily do naší vesnice k babičkám a k tetičkám. Já jsem měla, maminka měla všechny sestry a bratra v jednej vesnici, takže jsem neměla kam na prázdniny jezdit.
0: Jasně.
1: Tak jsem si našla ty kamarádky, jedna byla celoživotní, akorát, že před 9 lety zemřela ze Zlína. Ze Zlína, a s tou jsme opravdu prožili krásné roky hry a tu, ta druhá zase byla z Hané.
0: Ano.
1: A tu jsem zase podnikala takové výlety. Tam byl u nás zámeček Pepčín, který v 80. letech zbořili, ale to bylo krásné na způsob, jak je zámek Hluboká, tak to bylo na takový způsob. To Kaunic dal postavit svoji manželce Josefíně, takové letní sídlo.
0: Aha, ano, ano.
1: No, tam jsme chodívali v lese, to bylo v oboře, to bylo 3 kilometry do lesa, tam jsme chodili co chvíle, jako i ve všední den jsme to oběhli a kolikrát za týden jsme tam šli jako na, vždycky se podívat, to byla naše procházka. No a maminka pracovala v JZD a jako u mlátičky, to v tehdy byla mlátička, tam byly kraviny, mlátička, a ten rok zrovna byl takový deštivý a tam poslali z Uherského Hradiště z posádky vojáky na výpomoc. Oni museli ty mandely, jak by to srostlé obilí, jak to bylo, pršávalo, tak
0: ano, ano, ano, ano.
1: Zelené obilí, oni to museli od sebe otrávat a oni to vozili k té mlátičce autama. No a my s kamarádkou jsme se tam vydali, že půjdeme se tam podívat jako mamka, jak tam pracuje, a tam byla váha, tam jedna sousedka byla na té váze, tak jsme se tam zdržovali a zrovna tam byli ti vojáci, poléhali tam okolo silážních jam a dali se s námi do řeči a tak vtipkovali, to byli asi tak 5-6 roků starší, to byli vojáci. No a já jsem tam dokonce dojela na kole a ten jeden mi vzal to kolo, že nás naučí na pospátku jezdit, že sedět na řídítkách a šlapat dopředu. No on to uměl, ale já jsem to zkusila jednou a spadla se hned, si odřela loket, tak byla, jako, byli jsme z toho, jako, už jsme to pozdravě zkoušeli a oni tam měli tranzistor, jak to bylo tehdy velice vzácné, vyhrávali si a takhle, takže to byly takové prázdniny, no, že maminka se to zvěděla, že chodíme za vojákama. No jo, tak to je, ta teta z té váhy řekla, protože oni tam jezdili s těma
0: programa. Jo, všechno se vědělo, no jo.
1: Tak se maminka mi to zakázala, že tam nesmím chodit, že už o nás mluví, že chodíme my 15 lety za vojákama. No, takže ještě bych pozdravila ta kamarádka, nevím, jestli žije z té Hany, ona by měla žít v Jihlavě, Aneška.
0: Aha, třeba, vidíte, třeba je napříjmu, nebo třeba jí to někdo vyřídí.
1: Potom už se ani si dopisovali, ale potom, jak se vdala, ona se rozvedla, ona bydlela jde si u Šumavy, u Lipenského jezera. A teď, že bydli, nebo potom se odstěla do Ostravy, to vím, že mi poslala dopis a odtedy je oni nevím. A její teta i babičku zemřeli. Takže tak, to byly opravdu prázdniny, tak jsme na ten zámeček chodili a já jsem měla i povinnosti, já jsem musela husám nosit trávu a třeba i něco uvařit, nějakou polévku, nebo tak, maminka došla třeba od té matičky a chtěla jako něco, aby jsme pojedli, takže měla jsem aj úkoly, ale vždycky jsem si mezi tím tu zábavu našla.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Takže tak.
0: Takže jste toho stihla hodně a i tu zábavu.
1: Ano, a ty kamarádky to byly

0: každý rok jsem se na ně těšila. Opravdu to jsme si potom dopisovali a tak. Ta Aneška se byla potom servírka, tak mi psala, jak jela servírku, jak se měla případy, kdyby jela třeba kávu nebo něco někomu nakryt. Já takhle v Olomouci pracovala na ta ve Zlíně, ta dělala zase telekomunikací, tehdy, když se přepojovaly ty telefony ještě. Tam ano, něco takové. Velice mě mrzí, před 9 let, akorát v 70 zemřela. Takže tak.
1: Tak vzpomínáte aspoň, já vím. Dobře, tak paní Maruško, moc vám taky děkuju. Přeju vám krásnou noc, hezké letní dny a moc děkuju za telefon, za povídání a budu se zase těšit taky v noční lince. Mějte se hezky. Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Radim Flender a Lucie Vondráčková a písnička Stanice Svět. A na telefonu teď máme paní Aničku ze Sokolovská. Krásnou noc, paní Ano.
1: No.
0: Moc vás zdravím.
1: Já taky zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za ně. Mhm.
1: A chtěla bych jenom o těch prázdninách.
0: Ano, povězte.
1: Jsem jezdila vždycky na Táborsko. Mm-hmm. Tam jsem měla sestřenice a měla jsem i babičky tam, ale chtěla jsem vždycky kamarádky a tam jsem se zkamarádila, jestli Radeníně, a tam byla prostě kamarádka, to byla hraběnka z hraběcího rodu, prostě nějaká Františka Kolovratová, víte?
0: Mm-hmm.
1: No a já, když jsem tam, tak ona už...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. Třikrát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morfu kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si Bůh ví proč představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami.

0: Je námi, že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
1: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
0: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
1: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
0: Nekřičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
1: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
0: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
0: Ne, milosti vám, ne, dáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl vám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milosti vám, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: No půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek!
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
0: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
0: Jak si přejete, milost paní? Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašrápnu tě jako šarál.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šije, ale to jste na omilu, barbare jeden.
0: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy medvěde, medvěde.
0: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nejsem žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečíš.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi, prosím tě o to.
0: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatíčku, na, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole. Ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
0: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počtejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: Ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
0: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
0: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
0: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
0: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
0: Dobře, dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
0: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
0: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
0: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč! Ještě krok a střelí!
0: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
0: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák. No.
1: Puste mě, okamžitě mě pozdět.
0: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
0: ale
1: já budu křičat.
0: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
0: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
1: Nechte toho člověče.
0: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
0: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek. Prokl- ukradý revolver. Otekli mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte!
0: Tedy s Bohem.
1: Ano, ano, jděte. Kam jdete? Počkejte! Ne, nechoďte ke mně! Nechoďte ke mně!
0: Je to vstetu, vstetu! Zamiloval jsem se jako šturentič. Lečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás! To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
0: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
0: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
0: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to Lupič. Kde je ten hulvá? Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
3: Promiňte. Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce, tedy ten film, nikoli autora té povídky, protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není
1: možné. Co koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně... krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy, jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa. Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě.
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže... kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! Jsou ty nej... krásnější hřebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebleč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už... Můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my. My dva.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici opilou stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano. To jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny. A jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano. Váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju. Já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků. Tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra?
3: To je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kousek. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.